Mě se ztratilo, stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem, má vnuk křídly a uletím všem.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a velí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to.

vidí k vám okno, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, páslo, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No a z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto těch stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto těch rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené uzdí poblízdí domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, oni ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschlá, jestli vidět, že oschlíle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, že tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschlá, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějaký květináček, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak jste to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku, všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Jsme asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: Mm. No, teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobbyredaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: že ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už nejsem

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dana Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Neutbárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hattrick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo. A navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David a v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lomnice dokončila obnovu rybníka Matouš. Uzavírka v Trutnově Volanově se prodlužuje. Tobogán připomene výročí Václava Havla. Bude jasno nebo skoro jasno, ráno ojedněl mlhy a teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné ráno. Stavbaři po roce dokončili revitalizaci rybníku Matouš v Lomnici nad Popelkou. Rybník zatím zůstává bez vody, ale v budoucnu bude sloužit k retenci. Zanedbanou vodní plochu na pomezí Českého ráje a Krkonoš koupila radnice před 10 lety za 3,5 milionu korun. Ve snaze získat dotaci ale uspěla jen u Libereckého kraje, který Lomnici přispěl milionem korun. Zbývající náklady hradila radnice ze svého rozpočtu.
2: Na odvoz bahna a dalších nánosů ze dna nádrže bylo potřeba 800 jízd nákladními auty. Po opravě je hráz, opěrná zeď, výtokové zařízení i nátok. To umožní regulovat vodu v rybníce, což dosud možné nebylo. Novinkou jsou i pevná a plovoucí pobytová mola pro rekreaci. Součástí revitalizace byla také úprava okolí vodní plochy. Kolem ní vede cesta pro pěší a v místě, kde stával mlýn, vznikl parčík s altánkem, veřejným ohništěm, dětským hřištěm i posezením. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Řidiči přes Volanov u Trutnova neprojedou až do konce listopadu, protože práce na opravě mostu měly skončit 19. října, potrvají déle a uzavírka se prodlužuje. Důvodem jsou nevyhovující geologické podmínky v místě stavby, kvůli kterým je nutné změnit technologii při rekonstrukci opěrné zdi i vozovky. Český rozhlas Dvojka odvysílá speciální pořad Tobogán o Václavu Havlovi. Připomene tak, že v pondělí 5. října to bude 90 let od jeho narození.
3: Irena, určitě ti je zima. Rieger, není mi zima, drahoušku, vím to.
4: Prezident Václav Havel se vracel do pořadu v letech 2006 až 2008 a posluchačům také poprvé přečítal i ze své tehdy nové hry Odcházení.
3: Irena, přinesu ti deku.
5: Bylo to fascinující, protože já jsem mu navrhl a Odcházení tenkrát ještě nikdo neznal, že si rozhodíme role, něco bude hrát Dagmar Havlová, něco třeba já, a on řekl v žádném případě.
4: Vzpomíná moderátor Toboganu Aleš Cibulka.
5: Já jsem zvyklý své hry číst sám ještě z doby disentu. I tahle ta ukázka tam zazní.
3: Teď je pasáž o tom, jak Monika přináší tu deku.
4: V dvouhodinovém speciálu z pražské křižovatky zazpomínají také Dagmar Havlová, Eva Hlubová nebo Ivan Trojan. O hudební doprovod se postará Aneta Langerová s kapelou. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
0: Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu, který následně obhájil post prvního viceprezidenta. Počasí. Bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 21 až 24.

0: 10 stupňů, na horách do 18, vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Omezení čekejte na dálnici 11 mezi 66. a 51. kilometrem, projdete v obou směrech ve zúžených pruzích. A krátkodobá omezení kvůli cyklistickým závodům, čekejte na trase mezi Albrechticemi nad Orlicí, Žďárem nad Orlicí, Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Policie bude úseky postupně uzavírat od 10.30 do 14.30. Peloton potom dál zamíří do Pardubic. Tolik z dopravy, jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré ráno, jsou 4:05 a začíná nám sobota 3. října. Svátek má Bohumil, je to jméno slovanského původu a je vlastně překladem řeckého Teofil a znamená milý Bohu. Mezi známé Bohumily patří herec Klepl a nebo také spisovatel Bohumil Hrabal. A jedna pranostika dnes říká 3. října bouře a louže, 30. sníh a rampouchy. Bouře ani louže nám podle předpovědi nehrozí, takže doufejme, že se pranostika netrefí ani do konce měsíce. Církevní kalendář připomíná svatého Františka z Assisi, patrona zvířat, přírody a chudých. A u zvířat ještě zůstaneme. Českem se dál šíří bělozubka tmavá, drobný hmyzožravec, který u nás není původním druhem. Vědci sledují už 4. rokem a při pátrání pomáhá veřejnost. Díky lidem mají údaje z více než 200 míst po celé republice. Jak bělozubku poznat a proč vědce zajímá, uslyšíte v reportáži za pár minut. Sobotním ránem Českého rozhlasu Hradec Králové vás dnes provází Kateřina Prouzová.

0: Jitka Zelenková dospívala v 5 hodin a 11 minut. Vědci znovu vyrazili na Chebsko a do dalších částí Karlovarského kraje mapovat výskyt bělozubky tmavé. Co to je? Drobný hmyzožravec, který připomíná rejska, a jeho původním domovem je severní Afrika. V Čechách tento nepůvodní druh zaznamenali vědci poprvé v roce 2022 v Nebanicích u Chebu. Od té doby tam bělozubku tmavou pravidelně monitorují a taky letos 4 týmy hledají její nové lokality výskytu. A vrací se i na místa sledovaná v minulých letech. Reportér Václav Malý se o výskyt hmyzožravce zajímal podrobněji.
1: Půjdeme zkontrolovat pastí, co máme teďka nastražené. Mrknem se, jestli se nám tam něco chytlo.
2: Bioložka Alena Fornůstková otevírá podlouhlou plechovou krabičku.
1: Takže tady je první z nich, takže vidíme, že tam je bělozubka tmavá.
2: Je to taková malá myška?
1: No, ona to není úplně myška, je to vlastně hmyzožravec, a to znamená, živí se hlavně nějakými pavouky, nějakými drobnými bezobratlými červíky, tak a vypadá trošku jinak než myš, má takový podlouhlý vlastně rypáček, výrazná ouška štětiny na ocase.
2: Na rukou máte silné rukavice?
1: Manipulujeme s tím zvířetem tak, aby vlastně nás nekouslo. A je to důležité, protože ty zvířata mohou opravdu přenášet nějaké patogeny. Určitě umýt ruce po manipulaci a dávat si pozor.
2: Bělozubky vydávají slabé pisklavé zvuky. Jejich komunikaci zkoumá Irena Schneiderová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
3: Vždycky jednotlivé ty druhy mají trochu druhově specifické hlasy, takže předpokládáme, že by měla jít rozeznat na základě svýho repertoáru nebo těch jednotlivých typů hlasů od těch ostatních druhů.
2: Jak se to dá použít?
3: Například při monitoringu těch zvířat, takže bychom mohli vlastně takto neinvazivně vlastně zjišťovat, jestli ta bělozubka někde žije nebo ne.
2: Podle Aleny Fornůstkové bělozubky nejčastěji žijí v okolí lidských sídel.
1: My často najdeme na zahradách kolem rodinných domů nebo na farmách. Ona vlastně se ukrývá v různých jako škvírkách, neškodí zelenině, často se nás lidi ptají, jestli je to škůdce, ale právě tím, že je to hmyzožravec, tak spíš té zahradě pomáhá.
2: Vědci zaznamenali první výskyt bělozubky tmavé v Čechách před 4 lety.
1: Ona vlastně původem je severoafrický druh, který do Evropy se dostal před několika tisíci lety a od té doby vlastně putuje tou Evropou.
2: Proč tedy tento rychle šířící se druh zkoumáte?
1: Nás vlastně zajímá, s jakými patogeny se můžeme setkat, když je to vlastně druh, který bydlí pak u veřejnosti, tak je to relevantní otázka. Zjišťujeme právě, jako co se u téhle bělozubky všechno vyskytuje.
2: Pokud lidé naleznou uhynulou bělozubku, měli by ji vyfotografovat ideálně z několika stran, poznamenat si přesné místo a datum nálezu a kontaktovat vědce z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Z Nebanic u Chebu Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Máme sice teprve časně ráno, konkrétně 5 hodin a 17 minut, ale klidně už můžeme plánovat večer. Bílá věž v Hradci Králové dnes zve na noční prohlídky. Od 18 do 22 hodin můžete vystoupat na ochos 72 metrů vysoké věže a prohlédnout si město po setmění. Rezervace není potřeba, poslední prohlídka začíná v 21 hodin, tedy hodinu před uzavřením.
1: Počasí.
0: Dnešní sobota bude slunečná a na začátek října také nezvykle teplá. Čekáme většinou jasno nebo skoro jasno a odpolední teploty mezi 21 až 24 stupni. Na horách bude 15 až 18, ráno bude vítr slabý a proměnlivý, během dne se stočí na jihovýchod.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou, chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Kapela Činasky a my teď pro vás máme dobrou radu. Závada na výrobku a tím způsobená další škoda. To je téma dnešního spotřebitelského servisu. Na váš další dotaz odpovídá Josef Černý.
1: Panu Jarkovi vznikla vinou vadné chladničky poměrně velká škoda na zařízení bytu. Chladnička je už mimo záruku a prodejce s tím nechce mít nic společného. Proto by pana Jarka zajímalo, do jaké doby může požadovat náhradu škody u výrobce. Pane posluchači, abyste mohl požadovat náhradu škody u výrobce, musí být tato škoda přesahovat 500 eur a doba na uplatnění náhrady škody je 10 roků, ale nikoliv od koupí výrobku, ale od jeho uvedení na trh.

Raketa SpaceX odstartovala k mezinárodní vesmírné stanici. Akademie věd otevřela pracoviště za 21 milionů korun na simulaci radiačních podmínek. Guatemala zachraňuje rybu, která přežila 100 milionů let téměř bez změny. Už jen do 5. října se můžou školáci hlásit do mise Zero G. Do Plzně dorazil dron Soccer, neboli fotbal dronů. Podle vědců z Keni sloni používají rostliny, aby se sami léčili. Tyto zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Česku se začínají šířit respirační onemocnění. Do ordinací praktických lékařů zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Nemocných ale s příchodem chladnějšího počasí v příštích týdnech nejspíš přibude. Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů. Ministr školství Robert Plaga z ANO podle svého mluvčího situaci vnímá a snaží se ji napravit. Řidiči na Rychnovsku by dnes měli počítat s dopravními komplikacemi. Kvůli cyklistickému závodu budou postupně uzavírány některé silnice na trase mezi Albrechticemi nad Orlicí, Žďárem nad Orlicí, Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Tradiční slavnosti malináčů v Holovousech na Jičínu začnou hodinu popolední. Kromě ochutnávky letošní úrody jsou připravená i kulturní vystoupení. Hradečtí otroci porazili v přípravném zápase Kladno na jeho hřišti 2-0. Obě branky střelil Tomáš Čvančara. A bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18, vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Omezení čekejte na dálnici 11 mezi 66. a 51. kilometrem, projedete v obou směrech ve zúžených pruzích. Ze silnic vše, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 5 hodin 40 minut budeme listovat novinami a jaká témata jsme pro vás nachystali. V divadle jedinou jistotou nejistota, senior měl přijít o majetek za téměř 5 milionů a nafta o víkendu mírně zlevní.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: Mladá fronta dnes přináší rozhovor s uměleckým šéfem Klicperova divadla Pavlem Kekem. Ten říká, že při výběru titulů i tvůrců často spoléhá na intuici a divadlo se podle něj bez určité míry rizika dělat nedá. V nové sezóně chce zároveň stavět především na hercích a silných příbězích. Třeba Steinbeckovi o myších a lidech proto připravuje bez projekcí a výrazných efektů s důrazem na herectví a vztahy mezi postavami. Hradecký deník informuje o případu 78letého muže z Trutnovska. Podle policie se dva muži získali důvěru osaměle žijícího seniora se zdravotními problémy a následně na sebe nechali převést několik nemovitostí a družstevní podíl. Jeden z nich měl navíc používat seniorovu platební kartu. Hodnota převedeného majetku dosáhla nejméně 4,8 milionů korun. Kriminalisté navrhli oba muže obžalovat. Deník Právo informuje o nových maximálních cenách pohonných hmot pro tento víkend a pondělí. Litr benzínu se může prodávat nejvýše za 45 korun a 97 haléřů, nafta za 48 korun a 54 haléřů. Oproti pátku může benzín zdražit o 5 haléřů, nafta naopak o 4 haléře zlevnit. Stát regulaci cen znovu zavedl v reakci na eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Další noviny přibližně za hodinu. Hezké ráno.

0: Krásné ráno, je 5 hodin 46 minut. V Jičíně se dnes můžete na druhou světovou válku podívat očima archeologů. Regionální muzeum a galerie připravilo přednášky, archeologické nálezy, výstavu o československých letcích vrav i ukázky výstroje amerických a německých vojáků. Program myslí i na děti, které si mohou vyzkoušet práci archeologů. Vše začíná v 10 hodin dopoledne.
1: Počasí.
0: První říjnová sobota nabídne hodně slunce a teploty, které budou připomínat spíš konec léta. Obloha zůstane většinou jasná nebo skoro jasná. Teploměry ukážou 21 až 24 stupňů, v horských oblastech 15 až 18. Zpočátku bude foukat slabý proměnlivý vítr a během dne potom od jihovýchodu.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.

mislila. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Za 10 minut tady bude 6. hodina. Tento víkend bude řada českých měst i míst žít architekturou v rámci celorepublikového festivalu Den architektury, který probíhá od čtvrtka 1. do úterý 7. října. Se možná dostanete do prostor, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné, nebo se můžete vypravit i na přednášky. Téma 16. ročníku nese motto Bydlí tedy sem a zaměřuje se na bydlení jako jednu z nejzásadnějších otázek současné společnosti. Do světa architektury vás zavede i dnešní povídání s dětmi a s redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Kdo je architekt?
2: Že archlí dělá takové věci, vyrábí takové sochy.
1: A nevymýšlí domy třeba?
2: Ne, nebo může kopat a tam najde nějakou kost z dinosaura.
1: Ale to je archeolog, že?
2: Jo.
1: A ten, kdo staví domy, je?
3: Cihlář.
4: Já vím.
5: Je to opravář.
6: Jako že... můj tatínek. Tatínek hek staví domy.
7: Staví, že má nějaký cihly a beton, tak a můj na ty cihly to dáš beton a vezmeš nějakou plochu. Tam na to dá a bude to střecha.
8: Můj tata je policajt.
9: Můj táta je koktál.
1: Doktor? A čeho? Co léčí?
9: Léčí nohy a ruce.
10: A takhle to vidíme my.

0: Za 5 minut tady bude 6. hodina, chystáme pro vás další aktuální zprávy, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a kdo vám ještě zaspívá, Helena Vondráčková a nebo také zpěvačka Cher.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

Hodiny ukazují 6 hodin 27 minut. Za chvíli krátké zprávy. Společnost vám dělá vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak krásné, dobré

Dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta.

0: Valdemar Matuška, jeho dobrá rada v 7 hodin 11 minut. Dvě výjimečné výstavy v Liberci a v jízdárně Pražského hradu ukazují lidem v těchto dnech umění perlařů z Krkonošské Poniklé. Tamní perlařská manufaktura s tradičním způsobem výroby byla jako poslední na světě zapsaná i na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
1: Ponikelské perličky snad od samého počátku té Hornovy továrny se posílaly do celého světa a zdobily kroje.
2: Ano, to málo kdo ví a je to úplně původní funkce těch perliček. Našívaly se nejenom na kroje, ale všeobecně na oděvy a používaly se ke zdobení jako bižuterie.
1: Barbara Kulhavá, spolumajitelka firmy Rautis. Ty party, čelenky, ty dodnes jsou ukázka úžasného umění Ponikeláku.
2: Ano, party jsou ze Slovenska a jsou to opravdu umělecká díla, která spojují duté foukané perličky, to jsou tedy ty naše, potom tam jsou různá zrcátka, stuhy, umělé květy. Je to opravdu unikátní a až neuvěřitelné, že něco takového se na hlavě dá nosit.
1: Co pak to? Ale ponikelské perle se nosí i v Africe.
2: Píš v Jižní Americe, konkrétně země, kde odebírají ty perličky, vlastně dodnes je Ekvádor. Nosí je tam nejen na hlavě, ale i kolem krku na šňůrkách jako náhrdelníky. Dělají se proto speciální perličky z barevného skla. To i ty kroje jsou dodnes aktivní součástí našeho kulturního dědictví a ty party, i ty čelenky moravské čepce se vyrábějí dodnes. A dodnes spolupracujeme s krojaři a dodnes, když si někdo chce nechat ten kroj vyrobit, tak pokud chce dostat těm historickým předlohám, tak volí naše perličky.
1: V současné době je v Liberci úžasná výstava, která má čepec v názvu.
2: Ano, jmenuje se Parádní čepec. Tam vystavujeme ženské i mužské pokrývky hlavy. Na Turnovsku jsou to i takové speciální jehlice, které jsou zdobeny perličkami. Jsou tam k vidění i zahraniční, třeba německé svatební koruny. Třeba ta ze Schwarzwaldského regionu je úplně posetá perličkami a když si někdo chce pořídit nové, tak se tomu tam věnují specialisté, kteří je ještě pořád umí vyrobit.
1: Už míříme do podzimu a z podzimu do Vánoc, tak nějaká speciální vánoční kolekce?
2: No, připravili jsme na letošní rok ve spolupráci s designérkami kolekci ozdob a řetězů, které jsou inspirovány obrazy renesančních malířů. A představíme ji na letošním design bloku v jízdárně Pražského hradu, kam jsme byli vybráni jako součást kurátorované výstavy Highcraft. Výstava Parádní čepec bude do konce října, je to v Liebigově paláci v Liberci a Praha je od 7. do 11. října, tedy v jízdárně Pražského hradu.
1: Z Poniklé Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Malé úpěto dnes bude vonět polévkou. Koná se tam Maloúbská vařečka. Soutěž místních kuchařů o nejlepší horskou polévku. Ochutnávková trasa vede mezi pomezními boudami a kostelem svatého Petra a Pavla a cestou narazíte i na další krkonošské speciality. Hlasovací lístky jsou sice vyprodané. Gastroprocházku Malou Úpou si ale můžete projít i bez nich. Začíná se v 10 hodin dopoledne.
1: Počasí.
0: První říjnová sobota nabídne počasí, které bude připomínat pozdní léto. Bude jasno a teploty se dostanou na 21 až 24 stupňů. Na horách čekáme 15 až 18. Doprovodí nás jen slabý jihovýchodní vítr a biozátěž je pouze na jedničce.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte příští týden pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Ano, v pravidelném ranním čase naše soutěž Bleskovka jsou 7 hodin a 22 minuty. A o co dneska budeme soutěžit? Dneska o jeden hrneček s logem Českého rozhlasu Hradec Králové. Bude vám z něj chutnat jak káva, tak čaj. A dnes nás čeká počasí jako stvořené pro babí léto a k němu patří i jemná pavučinová vlákna, která poletují vzduchem a občas nám přistanou rovnou na obličeji. Nejsou tam náhodou, pro některé pavouky jsou totiž dopravním prostředkem. Vypustí vlákno, nechají se unášet vzduchem a vydají se na cestu. A právě na jejich cestování, tak tam míří naše Bleskovka. A my se ptáme, jak daleko se mohou pavouci na pavučinovém vlákně dostat. Za A nejvýše několik desítek metrů, za B několik kilometrů a nebo za C až stovky kilometrů. Český rozhlas Hradec Králové, Kateřina Prouzová, krásné ráno, kdo tam?
1: Haló?
0: Ano, jste ve vysílání.
1: No, dobrý den, tady Alena.
0: Aleno, my jsme se ptali, jak daleko mohou pavouci se dostat na pavučinovém vlákně, které nám teď koncem babího léta létá. Za A nejvýše několik desítek metrů, za B několik kilometrů a nebo za C až stovky kilometrů. Co myslíte?
1: Já bych byla to Cčko.
0: Vy si myslíte, že až stovky kilometrů?
1: Mhm.
0: A máte pravdu, já jsem si zjišťovala, protože jsem z toho byla překvapená, jak to, a zjistila jsem, že pavouk necestuje jen díky větru, jeho jemná vlákna reagují i na přirozené elektrické pole mezi zemí a atmosférou a díky tomu se může odlepit od země, vznést, takže při cestování zároveň využívá meteorologii i fyziku. Paní Aleno, jak se vám líbí to babí léto, co máme?
1: Líbí se mě moc.
0: Přála byste si to třeba na celou zimu takhle?
1: No tak to už by bylo horší. Zima je zima.
0: Zima je zima, takže ještě si to užijeme určitě tento víkend, pak se nám to bude horšit a vám určitě tady pro vás máme tu vaši výhru hrneček s logem Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak zůstaňte na telefonu, ať se společně domluvíme, jak si to předáme a gratulujeme.
1: Děkuju a naschledanou.

0: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Česku se začínají šířit respirační onemocnění. Do ordinace praktických lékařů zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Nemocných ale s příchodem chladnějšího počasí v příštích týdnech nejspíš přibude. Veřejné vysoké školy budou muset přijímat méně studentů. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů. Ministr školství Robert Plaga z ANO podle svého mluvčího situaci vnímá a snaží se ji napravit. Řidiči na Rychnovsku by dnes měli počítat s dopravními komplikacemi. Kvůli cyklistickému závodu budou postupně uzavírány některé silnice na trase mezi Albrechticemi nad Orlicí, Žďárem nad Orlicí, Borohrádkem a Černou nad Orlicí. Tradiční slavnosti malináčů v Holovousech na Jičínsku začnou hodinu popoledni. Kromě ochutnávky letošní úrody jsou připravená i kulturní vystoupení. Hradečtí otroci porazili v přípravném zápase Kladno na jeho hřišti 2-0. O obě branky se postaral Tomáš Čvančara. A bude jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18, vítr slabý jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S kratším zdržením počítejte na silnici 35 v obci Ktová. Pracuje tu údržba, projedete kyvadlově. Ze silnic vše, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: Petr Spálený, Zdeněk Rytíř, dítě šťastiny. Možná, že vám nepíšou žádné dívky, ale noviny dneska napsány byly. Před námi je poslední dnešní pohled na stránky novin. Na co se zaměříme? Dezinformace sledují v Česku miliony lidí. Obyvatelé Hradce trápí bezpečnost a Benešova třída a české mlékárny podle obchodníků nestíhají nové trendy.
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: Právo se věnuje analýze českých webů, které přebírají obsah z ruských státních a proruských zdrojů. Podle ukrajinského portálu texty.org.ua mají sledované weby dohromady kolem 10 milionů návštěv měsíčně. Nejčastěji přebírají obsah z ruských agentur RIA Novosti a TAS nebo z webu RT. Analýza upozorňuje, že ruské informační operace sázejí především na dlouhodobé a opakované šíření stejných sdělení. Hradecký deník uzavírá projekt Starosto vyřeš to, ve kterém se ptal osobností Hradce Králové na největší problémy města. Ředitel Galerie moderního umění František Zachoval upozornil na dlouhodobě zanedbanou Benešovu třídu. Ředitel fakultní nemocnice Aleš Herman zdůraznil bezpečnost a pořádek ve veřejném prostoru a stav městské infrastruktury. Deník připomíná, že okolí hlavního nádraží a cesta směrem k Masarykovu náměstí jsou pro návštěvníky první vizitkou města. Mladá fronta dnes píše o situaci českých mlékáren. Podle analýzy Svazu obchodu a cestovního ruchu nedokážou dostatečně reagovat na rostoucí zájem o kotičí, ryskyry, řecké jogurty nebo výrobky s vyšším obsahem bílkovin. Potravinářská komora to odmítá a tvrdí, že investice výrobců brzdí tvrdé podmínky obchodních řetězců. Spor přichází v době, kdy výkupní cena mléka klesla pod 10 korun za litr a zemědělci podle článku prodávají pod výrobními náklady. Tolik z dnešního tisku.

0: Ve Vrchlabíně symbolicky zamknou terapeutickou zahradu. Podzimní Diabraní nabídne pohádku o hloupém Honzovi, hudbu žáků místní Zušky, smyslohrádky pro děti nebo workshop první pomoci. Přinést můžete i starý mobil do sbírky Remobil. Začíná se ve 13 hodin a vstup je zdarma.
1: Počasí.
0: Dnes bude mít slunce oblohu prakticky samo pro sebe. Čekáme jasno odpoledne 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Jeho východní vítr zůstane slabý. Biopředpověď má stupeň 1, tedy nízkou zátěž.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: To byl David Dale a jeho písnička Má žena. Teď je 7 hodin 50 minut a vy jste ve společnosti ranního vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Co se týká muziky, tak ještě do konce této hodiny určitě uslyšíte Braina Adamse, jeho písničku Somebody a nebo také Kamila Střihavku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou Země kouly? V atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
4: Opravy Hradeckého Gočárova okruhu jsou hotové. Králové dvorská zoo víkendem ukončí letní sezonu. Rusko znovu útočilo na Kyjev a okolí. Bude jasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Dobré ráno. Na konci týdne se řidičům znovu otevře opravovaný úsek Gočárova okruhu v Hradci Králové. Omezení na silnici 31 tak definitivně skončí.
5: Stavbaři na silnici první třídy momentálně dokončují pokládku finální asfaltové vrstvy v levých jízdních pruzích. Následovat bude už jenom dokončení dopravního značení a kompletní odstranění dopravního omezení. Řidiči by při průjezdu zmíněným úsekem měli jezdit opatrně. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
4: Safari park Dvůr Králové nad Labem zítra ukončí provoz areálů afrického a lvího safari, ve kterých návštěvníci projíždějí auty, autobusy či takzvanými Afrika traky mezi volně žijícími zvířaty. Důvodem je podle zoo příchod chladnějšího počasí. Od pondělí pak začne platit ceník zimní sezony do pěší části zahrady a zkrátí se otvírací doba. Rusko pokračovalo v dronových náletech na Kyjev a Kyjevskou oblast. V noci zasáhlo severní most přes řeku Dněpr v Kyjevě. Podle starosty Vitalie Klička se ruské útoky zaměřují opakovaně na kritickou infrastrukturu, logistiku, bydlení a další klíčová zařízení. Proudové drony mimo jiné zasáhly další velkosklad léků nedaleko ukrajinské metropole.
6: U Kyjeva schořily sklady společnosti Venta, jednoho z největších distributorů léků na Ukrajině. Firma zásobuje lékárny léky od více než 400 výrobců, jak z Ukrajiny, tak ze zahraničí. V podvečer Rusko znovu zaútočilo dronem na jižní most v Kyjevě, informoval starosta města Vitalij Kličko. V Charkově byli v důsledku dronového útoku zraněni 3 lidé, uvedly charkovské úřady. Večer ruský dron narazil do bytového domu v centru Dnipra a zranil nejméně 4 lidi, potvrdila oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Hokejisté Hradce Králové zvítězili v 7. kole Tip Sport Extraligy v Kladně 4-3 po nájezdech. Mountfield v utkání dvakrát vedl, ale ve třetí třetině musel dotahovat náskok soupeře. To se mu podařilo a poprvé v sezóně si zahrál prodloužení i nájezdy. V nich by si asistent trenéra Petr Koukal představoval víc gólů, než jediný od Lukáše Radila.
7: Máme nějaký hráče na ty nájezdy vytipovaný a věřili jsme dneska jim, že by to mohlo platit na Dominika. A bohužel byl to jenom jeden gól, teda ve finále stačil. Zřejmě už to je taková trošku ta loterie, jak se říká, no. Ale jeden stačil, ale určitě já bych si představil, že bychom mohli být schopni dát dva góly třeba.
4: Trenér David Horejš nadále povede fotbalisty Hradce Králové. 49-letý kouč podepsal s východočeským prvoligovým klubem novou smlouvu do roku 2029. Původní kontrakt by mu vypršel po skončení této sezony. Otroci to oznámili na svém webu. Horejš převzal Králové hradecký tým předloni a v minulé sezóně ho dovedl k překvapivému 4. místu v lize a k první účasti v evropských pohárech od sezony 95-96.
0: Počasí.
4: Bude jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18, vítr slabý, jihovýchodní. Rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a byl na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Omezení čekejte na dálnici 11, mimo jiné mezi 66. a 51. kilometrem projedete v obou směrech ve zúžených pruzích. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné slunečné ráno vám 4 minuty po 8 hodině přeje také Kateřina Prouzová. Co nás čeká? Tak budeme listovat kalendářem, kde se dozvíte mnohem více než jen to, že dnes má svátek Bohumil. Přejeme všechno nejlepší. Zavoláme si také meteorologům a zeptáme se, jestli nám to krásné počasí vydrží celý víkend. A za chvíli už se vydáme po našem Královéhradeckém kraji. Nejlepší pozvánkou na víkendové výlety je letos aktuální počasí babího léta. A my k němu přidáme už za chvíli tradiční tipy, která připravuje redaktorka Jana Házová. Uslyšíte je ještě před 8:45, tak zůstaňte s námi a pěkný poslech.
0: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: vzhůru někam do terénu na výlet. Začínající víkend není sice tak dlouhý jako ten minulý, ale za dva dny se toho dá v našem regionu stihnout hodně. Navíc počasí přeje výletům a také možné být na cestách od rána do večera. Tipy, kam se vydat, připravila redaktorka Jana Házová.
1: V Josefově na Náchodsku se dnes potkává minulost se současností na jednodenním festivalu Royal Fest v Josefovské pevnosti. Začne ve 2 hodiny a na pódiu se během odpoledne a večera vystřídají Faktorial Orchestra, Šimon Op, Michal Hruza a kapela Hruzy a opět a Radeček. Podrobnosti dodává jedna z organizátorek Lucie Angelika Tykalová.
2: Právě tuto sobotu ožije Josefovská pevnost hudbou, energií a festivalovou atmosférou. Přijďte si užít večer mezi historickými šancovkami. Potkejte se s přáteli, zažijte něco, co se jen tak opakovat nebude.
1: Na další akci stačí popojet jenom pár metrů. Na josefovských loukách začíná festival ptactva. Jeho program přibližuje správce parku ornitolog Břeněk Michálek.
3: Projdeme se po novém povalovém chodníku josefovskou džunglí až na novou věžovou pozorovatelnu. Po pozorování ptáků na vodní hladině přejdeme ke kolegům kroužkovatelům, kteří budou odchytávat migrující ptáky do sítí. Možná se chytne i ledňáček.
1: Pozvu vás taky do Ratibořic, tam totiž začíná podzim. Ne, že bych jinde nebyl, ale ten ratibořický je s velkým P na začátku. Zámek je díky tradiční akci ode dneška podzimně vyzdobený a při jeho návštěvě máte šanci zažít takovou atmosféru, jakou si na venkovském sídle užívali v tomto období před mnoha lety zámečtí páni na začátku lovecké sezony. A na závěr jsem si nechala důležitou informaci pro ty z vás, kdo by se chtěli rozjet do Krkonoš na Maloobskou vařečku. Všechny vstupenky jsou už totiž vyprodané. Podle organizátorky Evy Havelkové byl o ně velký zájem.
4: Vstupenky byly vyprodány během jednoho dne a i když vstupenku nemáte, neváhejte a přijďte. Nachystali jsme si pro vás specialitky. Na Malé Úpě se řídíme heslem, kde se dobře vaří, tam se dobře daří. Krakonoš nám nachystal luxusní počasí.
1: Na horách bude krásně bez ohledu na společenské akce. V prvním říjnovém víkendu zabaví a potěší i obyčejná procházka, klidně i túra. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je 8 hodin 17 minut od rána, vám říkáme, že bude dneska krásný den.
1: Počasí.
0: Ale možná byste chtěli slyšet podrobnosti, nebudu je říkat já, ale Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak povídejte, ráno máme krásné, bude i krásný den.
2: Určitě, tlaková výše je nad východní Evropou, určuje charakter počasí tady u nás. Dneska to bude slunečný den bez mraků, takže jasná obloha. Teploty by se měly vyšplhat k 24 stupňům, konkrétně 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách by to mělo být mezi 15 a 18. Vítr slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rostlové podmínky teď po ránu máme mírně nepříznivé, v průběhu dne se vylepší a budou většinou dobré. Bio to je na jedničce, mírná zátěž.
0: Tak to vypadá naprosto ideálně, ale my jsme si tady brzo ráno všimli, že v noci teda bývá sakra zima, takže kdybychom se někam chystali přes noc, jaká noc nás čeká mezi sobotou a nedělí?
2: Opět chladná. Doporučuji, když už v noci někam, tak trošku vejš, tam je tepleji. V noci zase jasná obloha, bez mraků, nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia, to bude takový to hlavní pole, jinak v nižších polohách, takových údolích, tam ty teploty budou padat níž. Na Broumovsku bude kolem 2 stupňů Celsia a místy přízemní mrazíky. Dostanete-li se do vyšších poloh, tam ty teploty se budou pohybovat kolem 10-11 stupňů. Vítr jenom slabý od jeho východu do 3 metrů za sekundu nebo nebude foukat vůbec. No a zítra po většinu dne je docela slunečno, jasno až polojasno, až k večeru pak od západu začne přibývat oblačnost. Zítřejší maximální teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A vypadá to, že příští týden nám to minimálně tak půlku týdne vydrží. Můžete to potvrdit?
2: Přesně tak, do středy, zatím to vypadá tak, že do středy včetně by to počasí mělo být velmi příjemné, slunečné a teplé.
0: Krásné zprávy to jsou. Přejeme vám hezké ráno a pěkný víkend, naslyšenou.
2: Vám také, naslyšenou.
0: Podrobné informace o počasí měl pro nás Jaroslav Tuček.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 3. října. Svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
3: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 tisíc diváků.
2: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha z Hungárií Budapešť.
3: Obě mužstva jsou již na hřišti.
2: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. 45 má rodák ze švédského Malmö, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.

Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Řidiči od dneška tankují paliva za nově určené maximální ceny. Vláda stanovila strop pro litr nafty 48 korun 54 haléře a u benzínu 45 korun 97 haléřů. Stropy zůstanou stejné v neděli i v pondělí. Muzeum Náchodska plánuje každý rok instalovat 2 až 3 kameny zmizelých. První jsou věnované rodině Štrasových, další budou následovat. V Pražském národním divadle večer udělí herecká asociace ceny Thálie. V činohře mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Rodiče s dětmi se ve svobodě nad Úpou můžou zapojit do pravidelného hraní kuliček. První turnaj se koná dnes a další budou vždy první sobotu v měsíci. Děti začínají v 10, dospělí ve 14 hodin. Hokejisté Hradce Králové zvítězili v 7. kole Tipsport Extraligy v Kladně 4-3 po nájezdech. Připsali si tak druhou výhru za sebou. Bude jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18, vítr slabý jihovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Zcela uzavřená je kvůli výstavbě obchvatu města silnice 303 v Broumovské ulici v Náchodě. Značky vás navedou na objížďku přes Červený kostelec. Počítejte se zdržením. Ze silnic vše dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Za chvíli uslyšíte Marie Rotrovou, teď vám bude zpívat Michal Tučný a pak už se můžete těšit na magazín Techno. Krásné ráno.

0: Hezký den, začíná další vydání pořadu Techno, vašeho pravidelného přehledu novinek ze světa vědy, techniky a inovací. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdraví Michal Klokočník. Pokud vás zajímají vesmírné objevy, nové technologie, medicína, příroda nebo ekologické projekty, jste na správné frekvenci. Pojďme se společně podívat na to nejzajímavější, co věda a technika přinášejí. Techno. Raketa SpaceX odstartovala k mezinárodní vesmírné stanici. Akademie věd otevřela pracoviště za 21 milionů korun na simulaci radiačních podmínek. Guatemala zachraňuje rybu, která přežila 100 milionů let téměř bez změny. Už jen do 5. října se můžou školáci hlásit do mise Zero G. Ve speciálně upraveném letadle dostanou jedinečnou šanci zažít stav bez tíže. Do Plzně dorazil dron Soccer, neboli fotbal dronů. Podle vědců z Keni sloni používají rostliny, aby se sami léčili. Tyto zajímavosti v magazínu Techno. Floridy ve čtvrtek odstartovala raketa společnosti SpaceX se dvěma americkými astronauty, jedním kanadským astronautem a ruským kosmonautem. V rámci mise Crew 13 stráví 6 měsíců na mezinárodní vesmírné stanici. Start byl zpožděný o 3 týdny, a to kvůli nutným opravám úniku palivového systému. Astronauti na stanici sice stráví 6 měsíců, společnost Elona Muska slíbila, že je na místo dopraví za rekordních 8 hodin. Velitelkou mise je astronautka americké NASA Jessica Watkinsová, která je první černoškou, jež stojí v čele mise mířící na oběžnou dráhu. Geoložka Watkinsová, která v minulosti spolupracovala na vyslání vozítka Curiosity agentury NASA na Mars, se na vesmírnou stanici vydává už podruhé, a to po svém dlouhodobém pobytu v roce 2022. Nové pracoviště s výkonným kobaltovým ozařovačem T100 otevřel Ústav jaderné fyziky Akademie věd v prostorách na Bulovce v Praze. Do pořízení ozařovače a rekonstrukce prostor instituce investovala 21 milionů korun. Bude simulovat různé radiační podmínky, včetně kosmického záření. Ozařovač mimo jiné poslouží i k podpoře kosmického výzkumu projektu Česká cesta do vesmíru, a to při přípravě vesmírných experimentů, které se zaměřují na zvýšení bezpečnosti při budoucích dlouhodobých pilotovaných misích. Pomůže také s výzkumem vlivu podmínek kosmu na embryonální vývoj obratlovců. Ozařovač podle vědců zároveň rozšíří možnosti výzkumu vlivu záření na živé organismy. Podpoří také radiobiologický výzkum, výzkum radiační odolnosti materiálů a elektroniky, anebo pomůže kalibraci a ověřování dozimetrů. Ochránci přírody vypustili do volné přírody v jižní Guatemale stovky mladých kostlínů tropických, ryb připomínajících protáhlým tělem torpédo a čelistí aligátora. Kostlína tropického, známého také pod názvem tropický gar, vědci považují za prehistorickou rybu, protože si podle nich po dobu 100 milionů let zachoval prakticky stejné tělesné vzezření. Je to první případ, kdy se tento ohrožený druh podařilo odchovat v zajetí a následně vypustit do přírody. Kostlíny tropické ohrožuje především nelegální rybolov a znečištění vody. K jejich úbytku ale přispívají také extrémní projevy počasí, které jsou výraznější v souvislosti s klimatickým jevem El Niño.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Už jen několik dní se můžou školáci hlásit do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouší, jaké to je na chvíli zapomenout, kde je nahoře a kde dole. Díky parabolickému letu ve speciálně upraveném letadle dostanou jedinečnou příležitost zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti. Informace je možné najít na webu českacestadovesmíru.cz. Natáčela Karolína Burdová.
2: Crazy, prostě to že malý pohyb a jsi absolutně jinde. Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
3: Nepopsatelný, trošku šme teď blbě.
2: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
4: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi.
2: Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
4: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, musí být perfektně na tom fyzicky.
2: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
5: Máme tedy už více registrací, než bylo v tom prvním ročníku dětí z celé České republiky, a to i z větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
2: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Pro ty mladší má ale česká cesta do vesmíru připravenou jinou možnost, jak se k českému vesmírnému programu přidat, popisuje Jan Spratek.
5: Aleš Svoboda, český astronaut, příští rok na oběžnou dráhu sebou poveze fyzicky 20 děl od dětí. A takováto soutěž právě běží a běží až do 30. listopadu.
2: Do Zero G se studenti můžou hlásit už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli

0: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do Plzně dorazil dron Sokr, neboli fotbal dronů. Hra spočívá v tom, že drony ve tvaru koule se na vymezeném hřišti snaží prolétnout zavěšeným kruhem. Jako první si ji mohli vyzkoušet studenti střední průmyslové školy dopravní. Natáčela Martina Klímová.
2: V rámci té hry tedy budeme mít v každém týmu dva útočníky, takzvané strikery. Jejich úkolem je zaletět skrz branku a takhle dát gól. Jakmile dron proletí brankou, branka zčervená.
3: Popisuje Josef Navrátil, ředitel úseku drony SIT zprávy informačních technologií města Plzně.
4: Každý set má přesně 3 minuty. Mezi každým setem je potom minimálně 5 minut na servis dronů.
3: To hřiště je taková zasíťovaná klec nafukovací, kdy půlka má červenou barvu a půlka modrou, zřejmě podle barev týmu.
4: Ano, ta nafukovací klec je právě kvůli tomu, že tato klec 20 je primárně určená i pro vzdělávání, to znamená, aby byla mobilní, takže máme v plánu to vozit i na nějaké potom dětské dny a podobné události, kde se chceme více propagovat tento sport.
3: Vy jako učitel bezpilotních technologií, co na té hře nejvíc oceňujete?
4: Určitě týmovost a nadšení. Během klasické výuky nikdy vlastně nemáme koordinaci více než 2 členů v týmu. Tady je to vlastně o 5 lidech v týmu. Ty lidi to baví, oni si i vymýšlí nějakou strategii, domlouvají se a je to za mě jako nádherný sport.
3: Dron Sokr tady právě hraje. Matěj, tak je to adrenalin?
5: Je. Hlavně, jak je to rychlý, jak to jsou prostě jenom 3 minuty na kolo, tak to je neskutečný. A je to zábavný, no.
6: Jsem hrozně ráda, že jsme tady tu hru mohli veřejnosti představit, protože ty žáci hrozně rádi soutěží a hrajou hry.
3: Vysvětluje ředitelka střední průmyslové školy dopravní v Plzni Irena Nováková.
6: Žáci to nebudou mít konkrétně zařazeno do výuky, protože to není vlastně součástí školního vzdělávacího programu, ale spíše je to taková jakoby nadstavba.
7: Tady si musíte ten dron postavit, pak se ho musíte naučit pilotovat, pak ho s velkou pravděpodobností rozbijete, pak ho zase musíte spravit, tak je to jde do kolečka. Takže oni se naučí mechatroniku, naučí se, z čeho je dron konstruován, jak se řídí. To jsou všechno dovednosti, které se jim hodí.
3: Dodává Luděk Šantora, ředitel zprávy informačních technologií města Plzně.
0: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
1: Afričtí sloni využívají desítky různých rostlin k léčbě sebe samotných i dalších členů svých stád, když onemocní. K tomuto závěru dospěla studie, kterou vypracovali vědci s pomocí místních obyvatel, žijících a pracujících po boku slonů v oblasti hory Elgon v Keni. Právě tito sloni už dlouho fascinují vědce svým mimořádným chováním. Jsou známí jako sloni těžící sůl, protože vcházejí do jeskyní a pomocí klů seškrabují kamení, aby doplnili svou stravu minerálními látkami. Vědci mimo jiné zpovídali místní obyvatele, včetně strážců přírody a stařešinů jednotlivých komunit. Ti potvrdili, že když sloni vypadají, že se necítí dobře, vybírají si konkrétní rostliny. Sloní matky pak podávaly léčivé rostliny sluňatům. Z těchto svědectví vědci došli k závěru, že sloni používají 35 různých rostlinných druhů, z nichž o 25 místní obyvatelé vědí, že mají léčivé účinky. Z dnešního Techna je to vše. Děkujeme, že jste byli s námi. Další zajímavosti ze světa vědy a techniky uslyšíte opět za týden. Archiv všech dílů najdete na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Klokočník. Děkuji za pozornost a přeji vám hezké dny, třeba ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové.

Ano, je to tak skutečně nádherný den. Obloha bude jasná, nejvyšší teploty do 24, na horách bude do 18 a foukat bude jenom slabý vítr od jeho východu. 8 hodin 54 minuty naše společné sobotní ráno končí vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, ale pokračuje dál. Po 9. se magazín Mezi nebem a zemí vydá třeba do pražské zoo za návštěvníky, kteří se u zvířat modlí a meditují. Po 10. se Hobby magazín zaměří na invazivní rostliny, chovatelskou výstavu v Holicích a výrobu ptačího krmítka a po 11. se už bude vařit. Zdena Kabourková dnes připraví tresku. Ode mě to pro dnešek všechno. Přeji vám pěknou slunečnou sobotu a těším se na slyšenou. Zase zítra ráno od mikrofonu se loučí Kateřina Prouzová.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Josefovské louky dnes nabízejí festival ptactva. Státní lesy zvou na Den lesů nové generace. Letos naposledy se otevírají zahrada Strakovy akademie a Kramářova vila. Bude jasno a teploty do 24 stupňů. Nové zprávy přináší Lukáš Pochylí. Krásné dopoledne. Ptačí rezervaci Josefovské louky u Jaroměře dnes lidé můžou do 11 hodin pozorovat zblízka ptačí druhy, které jinde není snadné vidět. Koná se tam festival ptactva, co správa parku pro návštěvníky připravila, doplňuje ornitolog Břeněk Michálek.
2: V ptačím parku již ornitologové odchytávají migrující ptáky do sítí, aby je okroužkovali a pustili dál na jejich dlouhou cestu. Díky kroužkování, které návštěvníci mohou sledovat, víme, že se sem mnozí ptáci vrací. Z nových pozorovatelen se s účastníky zahledíme také na vodní plochy, kde zajímavé druhy ptáků odpočívají před další cestou.
1: Lesy České republiky připravili Den lesů nové generace. Akce bude v 7 vybraných lokalitách v celé České republice. V Hradci Králové bude připravená u Vysockého arboreta. Letošní ročník je zaměřený na návrat k obnoveným lesům k pokůrovcové kalamitě. Lesy České republiky ukážou zájemcům nové odolnější porosty a představí také techniku tažné koně a nabídnou ochutnávky zvěřiny. Lidé dnes můžou navštívit zahradu Strakovy akademie. Venkovní prostory sídla české vlády budou otevřené od 10 do 18 hodin. Připravená je tam interaktivní výstava. Letos naposled je také k vidění Kramářova vila, oficiální rezidence českých premiérů. Otevřená bude do 18 hodin. Jako běžně nepřijaké, běžně nepřístupné prostory tady návštěvníci uvidí, popisuje mluvčí vlády Karla Mráčková.
3: Reprezentační salony, pracovnu prvního československého premiéra Karla Kramáře, hudební salonek nebo kulečníkový sál. Projděte si také terasy a zahrady ve francouzském stylu. Komentované prohlídky probíhají od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma a rezervace není potřeba. Sport.
1: Sedminásobný vítěz lezecké soutěže Rockmaster Adam Ondra skončil letos v Arku druhý. Ve finále prohrál s domácím Italem Filipem Schenkem, který tak nejúspěšnějšímu českému sportovnímu lezci vrátil loňskou porážku v boji o zlato. Ondra prohrál s Schenkem a vítězem z Arka z roku 2024 o necelou sekundu. Jeho soupeř z Itálie byl letos prý nad jeho síly.
4: Filip Schenk byl letos hodně silný. I na obtížnosti se hodně posunul, ale myslím, že ten větší fyzický fond působil, že se s ním opravdu dneska závodilo hodně těžce. Každopádně myslím, že závod to byl skvělý. Já jsem měl trošku obavy, jestli to nějak zvládnu zdravotně. Už přes týden se cítím poměrně nachlazený. Naštěstí jsem se ve finále cítil dobře.
1: Fotbalisté Francie v Lize národů poprvé ztratili body, s Itálií remizovali 1-1, Belgie v dalším utkání elitní divize porazila Turecko 3-0. V druhé lize zaznamenal hat-trick Robert Lewandowski a pomohl k drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6-0. V dalších zápasech druhé ligy remizovala Bosna a Hercegovina se Švédskem 1-1, Maďarsko porazilo Gruzii 1-0 a Ukrajina prohrála se Severním Irskem 0-3. Slovensko ve třetí divizi remizovalo na Faerských ostrovech 1-1. Kazachstán ve třetí lize prohrál s Moldavskem 1-2, Kypr porazil Arménii 2-0 a Lotyšsko prohrálo s Černou horou 1-2. Počasí. Bude jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18, vítr slabý, jihovýchodní, rozptylové podmínky většinou dobré a bio na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Krátkodobá omezení kvůli cyklistickým závodům. Čekejte na trase mezi Albrechticemi, Žďárem nad Orlicí, Borohrádkem a Černou nad Orlicí. Policie bude úseky postupně uzavírat zhruba od 10.30 do 14.30. Peloton potom bude dál mířit do Pardubic. Tolik z dopravy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Někteří návštěvníci pražské zoologické zahrady z exotických zemí vnímají zvířata posvátně, modlí se k ním a meditují i na relaxačních místech, natáčel o tom Karel Sladký. 3D modely unikátních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského zámku si můžou prohlédnout návštěvníci olomoucké pevnosti Poznání v nové expozici. V reportáži z jejího otevření se mimo jiné dozvíte i to, kterému z olomouckých biskupů se říkalo kníže Diamant. Už 10. října bude slavnostně předána historicky úplně první cena Josefa Zvěřiny. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Věra Martinová nám hudebně zahájila tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pro některé návštěvníky pražské zoologické zahrady jsou zvířata posvátná, tak k nim přistupují hlavně turisté z exotických zemí. Lidé z Indie je vzývají a modlí se k nim. Využívají přitom i meditační koutky, relaxační místa, která v zahradě jsou. S Filipem Maškem o tom natáčel náš redaktor Karel Sladký.
1: Zvířata tady jsou od pradávna, se zvířaty byla spojena i náboženská mystika, mnohá zvířata. Filipe, když to zmíním, jaká vás napadnou?
2: No tak napadají mě samozřejmě různá taková ta symbolická zvířata, která si spojeme v evropské kultuře třeba s nějakými vlastnostmi, jako jsou lvy nebo sovy. Mě třeba hrozně mrzí, že lidé nevěnují větší pozornost právě sovám. Máme tady poměrně zajímavou směsici druhů od rybožravých sov po prostě indickou sovu, která zase vypadá, jako kdyby někdo nakreslil potřeba našeho štíka bělavého, kterého mimochodem i vracíme do volné přírody každoročně. Takže třeba zrovna taková sova, to je zvíře, které mi vždycky přišlo mystické, je strašně zajímavé evolučně a těm bychom měli věnovat víc pozornosti.
1: Docela určitě, já myslím si, že i za tou náboženskou mystikou třeba mnozí jdou, že si říkají, je, to jsou zvířata, se o nich psalo někde, tam v Brazílii měli různé kmeny indiánů.
2: My se snažíme ta zvířata představovat, když to jde v nějakém kulturním kontextu. Toho zářným příkladem je třeba naše údolí slonů, kde představujeme slony jak v pojetí buddhismu, tak v pojetí hinduismu, je tam i ten ašrám, jsou tam vlastně ty příslušné chrámy. Mimochodem třeba turisté z Indie opravdu tam pokládají dárky a považují to opravdu za svatyni, že to není jenom tady naše nějaká turistická maketa, ale skutečně k tomu přistupují s úctou. Takže ono to je často důležité pochopit třeba kulturní význam toho zvířete v té dané oblasti, protože to může souviset třeba i s jeho ochranou, kterou potom můžeme na tom místě aplikovat. Když nějaké zvíře někde posvátné, je dobré to i těm místním pak připomínat, když ho tam třeba do přírody vracíte, samozřejmě, když to říkám velmi zjednodušeně. Takže i ten kulturní aspekt v zoologické zahradě je důležitý a my ho vnímáme a snažíme se ta zvířata tak představovat veřejnosti.
1: Víte, tak vy, který máte i takový pomyslný chrám, dá se říci.
2: Určitě, určitě. Jako já vždycky říkám, že zoo je jaký chrám pro ta zvířata, jako já nevím, archa, ale samozřejmě tady najdou lidé právě

0: Zahrad naprosto dominuje. Posvátně bychom měli přistupovat ke každému zvířeti, ke každému živému tvoru samozřejmě. A musíte chápat to zvíře. Žádné zvíře není zlé, žádné zvíře vám nechce ublížit, to dokáže jenom člověk.
1: Mně třeba napadá, že kdybychom si udělali takový meditační den tady v zoo, bylo by to možné.
0: Já myslím, že těch relaxačních míst je tady docela dost. Lidé o nich nevědí právě proto, že často spěchají, ale třeba taková Veselovského louka nebo právě pikniková louka, kterou máme tak jako trošku skrytou tam za voliérami a supů v dolní části, to jsou skvělá místa, kde se dá určitě jako relaxovat.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Přijal tento týden ve Vatikánu plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Podle plzeňské diecéze s ním projednal například větší zapojení laiků do správy farností. Holub mluvil s Levem XIV. Také o svatořečení hroznaty z Ovence. Holub papeže informoval o uzavření diecézní fáze svatořečení českého šlechtice a zakladatele kláštera v Teplé z 13. století. Spis je po ukončení diecézního procesu obvykle předán do Vatikánu, kde ho posoudí a papež pak rozhodne o případném svatořečení. Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život zvou příští sobotu 10. října na 12. ročník benefiční akce Den lidí bez domova. Návštěvníci se mohou těšit na 10 druhů polévek z vyhlášených restaurací, které jim budou na Horním náměstí v Olomouci nalévat známé osobnosti jako Kordy.

basista Jakub Jurka, režisér Miroslav Krobot či fotbalista Sigmy Olomouc. Polévka se podává v originální keramické misce z dílny sociální firmy Ergones za 100 korun. Výtěžek z prodeje poputuje do projektu Kup oběd, který zajišťuje kvalitní a pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů. Pořadatelé připravili rekordních 710 misek. Lidé mohou navíc na místě darovat mletou kávu a zápalky, které pomohou lidem v nouzi zvládnout nadcházející chladné období. Kolín má hotový projekt rekonstrukce bývalého rabínského domu a židovské radnice u synagogy v ulici Na Hradbách. Projektanti předběžně odhadli náklady na 98 milionů korun bez DPH, nyní dokončují rozpočet. Město chce na obnovu využít peníze z norských fondů. Podle dřívějších plánů má být expozice v domě zaměřená na židovské tradice a rituály. Město koupilo oba schátralé židovské domy v ulici Na Hradbách od soukromých vlastníků v roce 2020 zhruba za 6 milionů korun. Kolínská židovská komunita patří k nejstarším v Čechách. Židé ve městě žili již ve 14. století. Také tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď zastavíme v Olomouci. V olomouckém Science Centru Pevnost poznání Univerzity Palackého je nová expozice 3D modelů barokních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského arcibiskupského zámku. Světový unikát objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Olomoucké filozofické fakulty. Modely si návštěvníci můžou zdarma prohlédnout v pevnosti poznání, příští rok se přesunou do Kroměříže. Mezi prvními návštěvníky nové expozice byla redaktorka Blanka Mazalová.
1: Tam je bazén.
2: Je to skutečná voda?
1: Jo, voda, no, voda, no, no, no. A teď začnou se vlastně zazadu se rožnou tam cesty, jedny, a pak ještě druhé světlo.
2: A teď
1: se začnou pětit.
3: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba metr krát metr, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Brusa to byla výzva.
4: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavně asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. To znamená, jsou celé zase schované v tom samotném modelu, takže je tam spousta komůrek, je tam spousta různých kanálků a celé to je vlastně prošpikované tou technikou. Na oko to takhle vůbec nevypadá, ale vevnitř je spousta věcí. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu. A já jsem spokojený. Každopádně v tom vidím tu spoustu práce a těch bezesných nocí a ten stres, který ke konci byl samozřejmě s tím finišováním, ale myslím si, že vnitřně jsem spokojený, protože funguje to tak, jak to mělo fungovat a jsou z toho všichni jako kdyby nadšení a myslím, že to předčilo všechno očekávání. To vkladali jako na začátku, takže já jsem spokojený.
3: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
5: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo, které bylo vytvořeno před staletími, bylo dál v té kráse zachováno a prezentováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet pochopitelně z toho, jak půjde na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, aby vrátili tu krásu a také potom podle získávaných prostředků.
3: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství Alena Tobolková netroufá odhadnout. Přijde ale na desítky milionů korun.
6: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot.
7: Ale můžou při návštěvě zámku, můžou se podívat, alespoň nahlédnout?
6: Určitě, máme tam takové grotové vyhlídky, tomu říkáme, přes které vlastně návštěvníci můžou i pod to lešení a vidět právě restaurátory při práci, takže možné to je, ale není to plnohodnotný zážitek, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů, takže jsme chtěli návštěvníkům zprostředkovat i nějaký dojem z toho, jak vlastně ty groty mohly působit v době toho svého vzniku.
3: Ametisty jsou i ve 3D modelech umělých jeskyní. Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
8: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. My jsme za ty 2 roky měli příležitost konzultovat ty naše groty s celou řadou špičkových odborníků na umělé jeskyně a prezentovat tyto naše nálezy na několika mezinárodních konferencích a z jejich potvrzení víme, že takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
3: V suterénu kroměřížského zámku nechal 2 groty na konci 17. století vystavit biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna. Třpitící se ametisty se pro něj staly náhražkou diamantu,
8: který, kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvantitě, tak by samozřejmě použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein, což znamená z němčiny zářící kámen, a byl vnímán jako ten nejdůležitější zářící kámen na Moravě, to znamená vlastně ten nejcennější kámen diamant, který svými paprsky, svými odlesky šíří poznání a víru po diecézi moravské.
0: Ještě dodejme, že expozice 3D modelu je pro návštěvníky olomoucké pevnosti poznání bezplatná a doplní je komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění i geologii. Na jaře příštího roku se zahájením návštěvnické sezóny se modely přesunou do Salteren arcibiskupského zámku v Kroměříži.

0: Také Žalmana jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV., toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
1: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu. Po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
2: Izначально ho nazývali Ayriwang.
3: Původní název kláštera je Ayriwang, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegardawang, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
1: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
3: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin. To je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
4: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noemovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
1: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
4: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
1: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
4: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
1: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
4: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
1: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Teologa a kněze Josefa Zvěřinu nezlomil ani komunistický kriminál. Po celý život si udržel neuvěřitelný nadhled, pronikavé myšlení, odvahu a chuť k dialogu. Právě na jeho odkaz nyní navazují Česká společnost pro katolickou teologii a Česká křesťanská akademie. Společně vypsali soutěž o cenu Josefa Zvěřiny za nejlepší diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie. Udělovat se bude 10. října během konference na Vyšší odborné škole Jabok. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: Cena Josefa Zvěřiny nenese jen jméno jednoho z nejvýraznějších českých teologů 20. století. Navazuje i na myšlenku jeho teologie agape, tedy boží lásky, která se má otevřít všem potřebným. Jak přibližuje předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.
2: Josef Zvěřina je spojen s teologií agape, která se má nejenom vyučovat, ale především žít.
1: Cena Josefa Zvěřiny bude letos udělena úplně poprvé, a to za mimořádně kvalitní diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie a byla obhájena v posledních 3 letech na některé z českých vysokých škol v češtině, slovenštině nebo angličtině.
2: Celkem se nám přihlásilo 21 prací. Jsou ze všech velkých katolických fakult. Z té katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pouze byly 3. Z husitské teologické fakulty, takže nejenom z katolických fakult, se nám přihlásilo 7 prací a nejvíce tedy z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci 11 prací. Takže dohromady 9 prací od mužů, 12 prací od žen. Ta naše soutěž vlastně splnila ten účel o naší společnosti, se teď ví mezi studenty a mezi absolventy.
1: Jaká témata dnešní mladé teology zajímají?
2: Nejvíc těch prací je z pastorální teologie. Další velkou oblastí byla biblistika, fundamentální neboli systematická nebo dogmatická teologie. Několik prací bylo z oblasti filozofické teologie, teologické filozofie a jedna jediná práce byla z církevního práva.
1: Cenu Josefa Zvěřiny převezme 10. října Adam Zeman z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.
2: On absolvoval prací srovnání trestní odpovědnosti kleriků dle kanonického práva s kárnou odpovědností soudců a řízení o nich. Ten název je takový složitý, nicméně on sám už působí jako právník, dodělával si asi ze zájmu teologickou fakultu a přišlo mu zajímavé srovnat odpovědnost v rámci toho běžného práva a odpovědnost teda v rámci církevního práva u kleriku. To byla práce, kterou hodnotili všichni nadprůměrně. Já myslím, že to byla ta kritičnost, že se nebál říci, že tady v běžném právu by něco nebylo schůdné nebo průchozí a vlastně i navrhl nějaké řešení. Práce je vlastně inovativní. Nejvíce bodů mohl získat soutěžící právě za inovativnost.
1: Konference na Jaboku se jmenuje Vztahy a vazby. Patřit, souviset, pečovat.
2: Konference nemá být pouze pro členy naší společnosti nebo pro katolíky nebo jenom pro křesťany, ale má to být možnost přizvat ke společnému přemýšlení, konkrétně letos tedy o vztazích a vazbách, i tu širší odbornou společnost.
1: Dodává předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Komu patří vinice? Ježíšovo podobenství o vinici připadá na neděli, která se v mnoha sborech slaví jako neděle díku vzdání za úrodu. Končí také měsíc stvoření, tedy připomínek bohatství stvořeného světa, doba mezi 1. zářím a 4. říjnem, která se někdy označuje jako dny díku vzdání za stvoření. Můžeme dnes prožít vděčnost za úrodu, za to, co vyrostlo, za zemi, za přírodu, za všechno, co jsme letos dostali nebo co se nám urodilo. V kontrastu k tomu nám ale Ježíš dnes vypráví příběh, ve kterém se krade, zabíjí a nakonec se všechno nějak hrozivě pokazí. Ta vinice není jenom vinicí, je to symbol pro svět, zemi, proto všechno, co máme kolem sebe. A také jsou to lidé, kteří na zemi žijí. Hospodář tu vinici vysadil, připravil, ohradil a také se o ní postaral. A posléze jí svěřil vinařům. Připadá mi na tom zajímavé hlavně to slovo svěřil, nebo v jiných překladech pronajal. Protože tam nezaznělo nic ve smyslu tady ji máte, už je vaše. Když nám někdo něco svěří nebo pronajme, tak to znamená, že nám důvěřuje. Dává nám prostor, nechává nám svobodu. Ale zároveň to znamená, že to, co máme v rukou, nám tak úplně nepatří. Tohle je docela dobrý obraz našeho života. Narodili jsme se do světa, který jsme nevymysleli, nevytvořili a ani jsme si o něho neřekli. Dostali jsme půdu pod nohama, vodu, vzduch, stromy, zvířata, ale taky svoje tělo a druhé lidi. A tak jsme se v tom světě zabydlali. Člověk má zvláštní schopnost, že si velmi snadno začne plést dar s vlastnictvím. A právě tady se v Ježíšově podobenství něco láme. Vinaři dostali vinici do péče, ale postupně začali jednat, jako kdyby byla jejich. Hospodář jako by pro ně přestal existovat, což je vlastně docela lidské. Když je někdo příliš daleko a příliš dlouho pryč, začneme se chovat, jako by tu vůbec nebyl. Bůh nám taky připadá někdy daleko. Dnešní díku vzdání nám ale připomíná něco jiného. A sice dar, který jsme dostali. Stojí tedy v té souvislosti za to si občas položit otázku. Co vlastně dělám s tím, co mi bylo svěřeno? Nejenom s přírodou, ale i s časem, s lidmi a se svým životem. S tím, co umím, s tím, co mám. Protože i tohle všechno je dar. Být správcem neznamená žít ve strachu, že nás někdo kontroluje a bude kontrolovat a jednou nám spočítá každou chybu. Naopak je v tom vůči nám veliká důvěra. Ten hospodář odešel, nechal vinařům prostor, nechal je pracovat, tvořit a rozhodovat, což je jedna z největších božích důvěr, kterou máme. To, že Bůh nám neodebral svobodu. Svoboda má ovšem jednu nepříjemnou vlastnost. Nese sebou odpovědnost. A tak dnes můžeme děkovat za úrodu a přitom se nemusíme tvářit, že jsme všechno zařídili a způsobili my sami. Úroda je krásným obrazem vděčnosti. Říká nám, něco si udělal anebo udělala, ale ne všechno je tvoje zásluha. Což je dobré slyšet. A to nejenom dnes, ale kdykoliv, kdy máme a že skutečně máme tolik možností něco ovlivnit a tolik věcí máme pod kontrolou. Jistě ne všechno. To ani nikdy nenastane. Abychom měli všechno pod kontrolou. Vinice ta nám byla svěřena a jednou se v ní Bůh ukáže a uvidí, co jsme s ní udělali. Nejspíš nebudeme muset odevzdat dokonale uklizený svět. Ani zachráněnou planetu, ani seznam věcí, které jsme udělali správně. Nejdůležitější budou ty plody. To, zda po nás zůstalo trochu víc života než před námi. To, jestli zůstalo něco, o co se někdo další mohl opřít. To, zda jsme uměli být vděční za to, co jsme dostali, a dost velkorysí na to, abychom to nemuseli všechno spotřebovat sami. A tak dnes děkujeme za úrodu, která vyrostla. Děkujeme za zemi, která nás živí. A taky za lidi, jejichž práce je v každém kousku chleba. Za to všechno, co jsme dostali, aniž bychom si to zasloužili. A zkusme si přitom uvědomit jednu docela prostou věc. Ta vinice není naše, ale právě proto o ní můžeme pečovat s radostí. Je to Boží vinice, která nám byla na čas svěřena.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Holovoucích se dnes konají slavnosti malináčů. Náchod vybuduje útulek pro opuštěná zvířata. Hradecké Klicperovo divadlo připomene výročí Václava Havla. Bude jasno a teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Hezké dopoledne. Tradiční ovocnářské slavnosti malináčů v Holvousech začínají dnes hodinu popolední. Kromě ochutnávky letošní úrody jsou připravená i kulturní vystoupení. Představí se hasiči, děti z mateřské a základní školy v Chodovicích a připravená je taky ukázka plavení koní v rybníce na návsi.
2: Zájemci navíc mohou navštívit řemeslný jarmark a využít bohaté občerstvení. Na zámku jsou k vidění soutěžní malináče a moučníky. Připravená je také klidová zóna, dýňové vyrábění a atrakce pro děti. Otevřen je i zámecký areál a prostory výzkumného ústavu ovocnářského, který letos slaví 75 let svého trvání. Do areálu je možné projít z Holovouského parku. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Projekt Centra péče o opuštěná zvířata Artík v Náchodské Bělovsi má stavební povolení. Město vypsalo soutěž na dodavatele stavby, která má stát víc než 17 milionů korun. Podle radnice by se mohlo začít stavit ještě letos a hotovo by mělo být v červnu. Do centra se vyjde přibližně 15 psů a 40 koček. Podobný útulek zatím v Náchodě chybí. Klicperovo divadlo v Hradci Králové si připomene 90. výročí narození bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla vzpomínkovým setkáním nazvaným Květina pro Václava Havla. Uskuteční se od 17 hodin na letní scéně. Součástí bude položení květin a přečtení textu Václava Havla. Letní scéna bude přístupná po celé odpoledne a večer také pro individuální vzpomínku. Země skupiny G7 uvolní během 4 měsíců 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu nafty už během prvních 20 dní. Ustoupili tak tlaku Bílého domu, který Evropanům pohrozil, že jinak zastaví vývoz americké nafty. Evropa je na dovozu nafty závislá a Spojené státy jsou jejím největším světovým vývozcem. Ceny pohonných hmot na obou stranách Atlantiku vyhnala nahoru válka s Iránem.
3: Dohodu oznámil Donald Trump na své sociální síti po telefonátech s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími lídry G7. Galon nafty minulý měsíc poprvé v historii přesáhl 6 dolarů a teď stojí v průměru v přepočtu zhruba 37 korun na litr. Po zprávě o dohodě nafta zlevnila o 5%. Americký ministr energetiky Chris Wright tlačí na rychlé uvolnění zásob kvůli sklizni a začínající topné sezóně. Analytici ale varují, že pokud válka na Blízkém východě a výpadky ruských dodávek potrvají, Evropa zůstane bez rezerv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a i po 7 kolech extraligy jsou stále bodově 100%. Vyrovnali tak 2 roky starý rekordní vstup do sezóny právě Litvínova. Pokračuje autor 2 třineckých gólů Ondřej Kovařčík.
4: Jako každý zápas my chceme jít za 3 bodama a hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře startovat, co se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start. Vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
1: V dalších zápasech prohráli Vítkovice s Karlovými Vary 0-3, Kladno nestačilo po nájezdech na Hradec Králové a prohrálo 3-4, Brno porazilo Mladou Boleslav 3-2 také po nájezdech, Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0 a Pardubice přehráli Plzeně 4-2. Tipsport Extraliga bude dalšími zápasy pokračovat v neděli. Počasí. Bude jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18, vítr slabý jihovýchodní, rozptylové podmínky většinou dobré a bio na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na kužel omezující průjezd jste nás upozornili z dálnice 11. Pozor, dejte v levém jízdním pruhu mezi 40. a 41. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin, a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No, je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, páslo, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se mi to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat?

0: jako součást naší flóry.
1: A té se dá zbavit jakým způsobem?
0: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
2: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předhostinu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takové to chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů, klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se záliv. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla listy, vidět, že je oschvěle, ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku. Tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou. A hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru. Tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak jste to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
1: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
2: To máme takový zátěžový latě, aha, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
1: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
2: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
1: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Po kolikáté už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
2: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
1: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
2: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
1: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
2: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších.
1: No. No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
2: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
1: No teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
2: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
1: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
2: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
1: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
2: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
1: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
2: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
0: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobbyredaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagoška volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem B.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagoška volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Pátkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kuřenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Vysoké školy požadují navýšení rozpočtu. V Pardubicích vznikne nové centrum pro bezdomovce. Kultura v Královéhradeckém kraji zatím přilákala méně návštěvníků. Bude jasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Pěkné dopoledne. Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů, která na tom opětovně shodla po dvoudenním zasedání. Kritický má pak být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
5: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
4: Ministr školství Robert Plaga za ANO připomněl, že si je podfinancování vědom a pro roky 28-29 už vyjednal zvýšení vždy o 1 miliardu. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. V Pardubicích začíná výstavba nového městského centra pro lidi bezdomova za 107 milionů korun. Do roka vznikne v areálu na Staré poště a bude z modulárních kontejnerů. Na jednom místě bude azylový dům a noclehárna pro muže, oddělená noclehárna pro ženy, denní centrum a taky ordinace lékaře pro osoby bez přístřeší. Velkou výhodou bude i bezbariérový přístup, říká vedoucí azylového domu Petr Motl.
6: Stále přibývá více osob bez přístřeší, kteří mají zdravotní problémy. Problémy s chůzí, chodí o francouzských holích, mnoho klientů třeba chodí s chodítkem a vlastně tam by mohli využít ten výtah, že si přímo najdou do toho výtahu a dostanou se až na pokoj.
4: Kulturní instituce, které zřizuje Královéhradecký kraj, navštívilo od začátku roku do konce srpna přes 706 tisíc lidí. Meziročně je to téměř o 7 tisíc návštěvníků méně, což představuje pokles asi o 1%. Nejvyšší návštěvnost má tradičně Dvorský safari park, i jemu ale klesla asi o 3%. Nárůst naopak zaznamenaly Galerie moderního umění či Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Sport. Hokejisté Hradce Králové si připsali druhou výhru za sebou. V 7. kole Tip Sport Extraligy zvítězili na ledě Kladna 4-3 po nájezdech. Hráčem utkání byl vyhlášen Lukáš Radil, který na jeden gól v utkání přihrál a pak jako jediný skóroval v nájezdech.
7: Oni mě určili. Já zase nejsem takový hráč, abych řekl, že jdu nebo nejdu. Takže prostě mě zkusili a jsem rád, že to vyšlo. Myslím, že jsem dal góla z nájezdu tak třeba po 10 letech. Mě to potěšilo, možná i trošku víc i překvapilo. Ale já si myslím, že jsme to Kladno přetlačili, že si myslím, že jsme byli o malinko lepší, takže si myslím, že možná ten druhý bod jsme si zasloužili, byť to Kladno hrál taky dobře. Počasí.
4: Bude jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18, vítr slabý, jihovýchodní, rozptylové podmínky většinou dobré a bio na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Nehoda dvou osobních aut omezuje provoz na silnici 35 v Úlibicích na Jičínsku. Projedete pouze Kyvadlově, čekejte tu zdržení. A osobní auto se zvěří se střetlo na silnici 298 mezi Býští a Bělečkem. Zdržet byste se tu neměli. Ze silnic vše dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Vaříme s habadějem.
8: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu přeje Zdena Kabourková a i dnes doufám, že budete i tuto hodinu trávit s námi a hlavně, že si s námi připravíte sobotní oběd. Tentokrát jsme se opět po čase rozhodli, že si dáme rybu, abych byla konkrétní, tak budeme podávat tresku, což je velmi zdravá a výživná ryba. Pokud držíte dietu, tak to určitě víte. 100 gramů masa obsahuje jen asi 7/10 gramů. Tuku. Ovšem, co je podle mne ještě důležitější, je, že je treska skvělým zdrojem bílkovin, které tělo potřebuje pro růst a obnovu svalů. No a to potřebujeme určitě všichni. No a navíc nám chutná a to už je hodně pádný důvod pro to, abychom si ji dělali častěji. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

Zapečená treska s bramborami, to je recept pro dnešní den. A co byste měli mít po ruce, pokud budete vařit s námi? 700 gramů filetu tresky, 400 gramů brambor, 300 gramů sherry rajčat, 90 gramů zelených oliv, 2 šalotky, 60 ml bílého vína, olivový olej, česnek, sůl, 2 snítky tymiánu, čerstvou petržalku, citron a ještě pepř. Tak to jsou suroviny, které budeme potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? Tak dnes si přijdou na své všichni. Bude to pestré. Nabídneme vám srnčí raků s hříbky a karotkou, ale taky si upečeme výborný švestkový koláč. Zahřejeme se rosolkou ze šípků. No, i když dnes to asi moc potřebovat nebudeme, ale i tak, no, kapička neuškodí. A taky poradíme, jak správně připravit sirup z aronie, šípku nebo rakitníku a ten se bude určitě brzy hodit. Tak taková je dnešní nabídka. Doufám, že se vám líbí. Medicine man.

0: Recept pro dnešní den.
1: Zapečená treska s bramborami je recept pro dnešní den. Dnes je to velmi jednoduché, poprvé řeknu jak na to. Troubu předehřejeme na 200 stupňů. Brambory oloupeme a nakrájíme na tenká kolečka. V míse smícháme rozpůlená rajčátka, olivy, jemně pokrájené šalotky, víno, 2 lžíce oleje, prolisovaný česnek a tymián. Tuhletu směs osolíme a upepříme a spolu s bramborami vložíme do zapékací nádoby. Tresku osušíme kuchyňskou utěrkou a položíme na tu zeleninovou směs. Každý kousek ryby ještě potřeme olejem a dochutíme solí a pepřem. Pečeme asi tak 25 minut a uzdobíme nakonec nakrájenou petrželkou a navrch ještě pak dáme, až budete podávat, trošku citronu.

0: Když teď řeknu, že už máme podzim, tak vás rozhodně nijak nepřekvapím, i když uznávám, že to ani dnes tak nevypadá, ale nebude to trvat dlouho a začne se ochlazovat. Ovšem nás to rozhodně nezaskočí, protože budeme připraveni a tak se vyhneme nachlazení. Co říkáte tomu zkusit prevenci v podobě toho nejzdravějšího z přírody, tak jako to dělali naši předkové a dělá to dodnes i bylinkářka Radka Svatošová. Podle ní jsou velmi účinné syrupy z aronie, šípku nebo rakitníku a všechny tyto plody jsou nabité vitamíny. Kolegyně Jitka Slezáková tedy požádala o přesný návod, jak na to.
1: Já jsem si obecně na ty syrupy našla takovej svůj úplně nejjednodušší způsob, který používám vlastně na většinu bylinek, ale i na většinu drobného ovoce, protože jako za mě není třeba vymýšlet složitosti. Mm-hmm. A u toho ovoce to je vlastně tak, že prolisuju ho, abych vymačkala šťávu. Mám na to takový ruční obyčejný strojek, takže všechny odšťavňovače a takové ty velké náročné přístroje jsem vlastně odložila stranou.
2: Aha, takže to máš jednodušší.
1: No, jednodušší spíš na údržbu, mm-hmm. ale já hlavně nemám moc tu velkou techniku ráda. Za mě je to zatím to nejlepší, co jsem našla, mm-hmm. ale občas volím i ten úplně tradiční způsob, že ty kuličky prostě pomačkám a vyždím mu přes utěrku tu šťávu, přes vyvařenou utěrku. No a když máme tu šťávu, tak většinou používám ten poměr litr šťávy, kilo cukru. Citron tam nedávám, nicméně přidávám většinou právě na tohle množství tak malou špetku kyseliny citronové. A to i proto, že ona je nejenom skvělým konzervantem, ale i doladí barvu toho syrupu, on je pak takový hezčí. Když bychom používali nějaké takovéto dávkování, tak většinou teda na ten litr tekutiny, kilo cukru používám třeba 2 gramy kyseliny citronové. Mhm. Ale já většinou spíš ochutnávám a když se mě ten syrup zdá tak jako sladký, kyselý, tak akorát, tak už nepřidávám.
2: Dobře, už to máme skoro hotové, jen zbývá zahřát.
1: Tak, my jsme vlastně dali do velkého hrnce teďka tu vylisovanou šťávu, přidali jsme tam cukr, přidali jsme tam trošičku té kyseliny citronové, která ale nemusí být, pokud někdo nechce. A teďka to společně přivedeme k varu, pár minut provaříme a sbíráme pěnu. Spousta lidí má strach u těchhle z těch syrupů za tepla, že ztratí vitamíny.
2: Přesně, to bych se hned ptala na to.
1: Oni maximálně ztratí nějaký ten vitamin C, ale všechny ty ostatní látky tam zůstanou zachované, takže já se toho nebojím. A naopak u těchhle z těch syrupů fakt mám jistotu, že vydrží minimálně do té další sezóny, a to i v teple, jo, že jsou opravdu dobře zakonzervované. Mm-hmm. Takže my to takhle provaříme, sbíráme pěnu. Tu pěnu teda nevyhazuju, tu rovnou zaliju vodou a vypijeme to jako mm-hmm. takovej rychlej syrup vlastně. No a potom nalijeme do lahví, které předem můžeme nějak vypařit, anebo já je už jenom vlastně proplachuju alkoholem. Používám klidně obyčejný rum a nebo nějaké levné lihoviny. Tu lahev propláchnu, nakapu ještě do víčka ten alkohol, aby se nám to opravdu neskazilo. A jak říkám, tenhle syrup vydrží v teple potom velmi dobře zakonzervovaný, připravený.
2: A to si zrovna vzpomínám, když tady byla Jana Baboráková, tak volala paní posluchačka, říkala to samé, že ten rum navrch lehce, že ta konzervace je potom výborná.
1: Tak a dá tomu i trošičku tu vůni a chuť.
0: Tak to byly dobré rady a tipy bylinkářky Radky Svatošové a aby toho nebylo málo, tak ještě jeden tip přidáme za chvíli a sice recept na rosolku ze šípků. Tu si tady ochutnáme už za chvíli.

0: Když se řekne babí léto, každý ví, o jakém období se hovoří, teď se ale dozvíme, kde se vzalo toto pojmenování. Navíc jeden ze symbolů podzimu, šípky, využijí Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření v dalším z receptů našich babiček na rosolku ze šípků, jak už jsem před chvílí slibovala.
1: V našem povídání o kuchyni našich babiček si dnes něco řekneme o babím létě.
2: Proč se mu říká babí? Když se podíváme do naší historie, vysvětlení najdeme několik, které je to správné, zatím nikdo neřekl. Všechna vycházejí z lidové pověrčivosti, jejíž kořeny sahají až do pohanských dob.
1: Právě těm je nejbližší vysvětlení, že babí léto může mít původ v pohanských rituálech oslavujících bohyni stáří. Nejvíce rozšířený je ale výklad, že název pochází od jedných pavučin, které na podzim létají vzduchem. Tyhle pavučiny, které splétají drobní pavouci, připomínají stříbrné vlasy starých žen a odtud tedy název babí. V některých slovanských jazycích se tyhle pavučiny přímo označují jako babské vlasy. Lidová víra ta šla ještě dál. Pavučiny létající vzduchem měly symbolizovat přítomnost čarodejnic, které byly v tomto období podle pověr najímány. Pokud se pavučina zapletla do vlasu mladé dívky, lidé věřili, že se brzy provdá. V dobách našich babiček se tomuto období taky říkalo podjeseň nebo taky léto svatého Václava, protože svátek tohoto světce do tohoto období spadá. V každém případě je babí léto zakončením teplého období hospodářského roku, obdobím, kdy se příroda začíná připravovat na zimu. Dozrávají poslední plody ostružin, ořechů, jablek a hrušek a toho naše babičky využívaly k přípravě zásob na dlouhou a studenou zimu.
2: Sušily se také křížaly, zavařovaly marmelády a nakládaly rosolky a šňapsy. A starý recept na výbornou rosolku ze šípků dnes přidáme z pojízeří.
1: Budeme potřebovat 1 kilo šípku, kousek z kořice, 4 hřebíčky, 4 lžíce rozinek, 3 litry pálenky z jablek, půl kila cukru a 2 litry vody. Šípky očistíme, odkrojíme stopky a okvětí, přidáme rozinky z kořice, hřebíčky a nové koření. Zalijeme alkoholem a necháme 14 dní odstát v teple, nejlépe na slunci. Mezitím rozpustíme cukr ve vodě, scedíme nálev ze šípku, smícháme s cukerným roztokem, nalijeme do lahví a uložíme v chladnu.
0: Tak to byl tedy recept na rosolku ze šípků. Mimochodem, když zalistujete ve starých bylinkářských knihách, zjistíte, že nejčastěji se doporučovali proti chřipce, nachlazení a zánětům dýchacích cest. Využití šípku je ale mnohem širší. Pomáhá řešit problémy s močovými cestami, ledvinovými a žlučovými kameny, zadržováním tekutin i vysokým cholesterolem. Tak to byl ještě takový dodatek k tématu šípky a teď už pojďme k dnešnímu vaření. Dnes si připravujeme zapečenou tresku s bramborami. Jak na to? Troubu předehřejeme na 200 stupňů Celsia, brambory oloupeme, nakrájíme na tenká kolečka a v míse smícháme rozpůlená rajčátka, olivy, jemně pokrájené šalotky, víno, 2 lžíce oleje, prolisovaný česnek a tymián. Směs osolíme a opepříme a spolu s bramborami vložíme do zapékací nádoby. Tresku už jen osušíme kuchyňskou utěrkou a položíme na zeleninovou směs. Každý kousek ryby potřeme s bylým olejem, dochutíme solí, pepřem a pečeme. Před podáváním ještě dozdobíme nakrájenou petrželkou a navrch dáme kousek citronu.

0: Dnes budeme podávat zapečenou tresku s bramborami. Já doufám, že i dnes jsme vybrali dobře a že vám bude chutnat. Mimochodem, pokud jste koupili té tresky víc a nevíte, co s ní, zkuste jednoduchou pomazánku. Potřebujete na ní 200 gramů filé z tresky, které musíme podusit na malém množství vody a nechat vychladnout. Pak přidáme šalotku, očištěnou a nakrájenou na jemné kostičky. V míse vidličkou filé rozmačkáme, osolíme, opepříme, přidáme 2 lžíce bílého jogurtu, šalotku a trochu citronové šťávy. Dáme vychladit a můžeme servírovat s pečivem. Tak to byl tip, který by se mohl hodit. A teď tu mám ještě jeden, ten se bude hodit vám, kteří jste byli v lese a přinesli jste si hříbky, protože Jiří Michl a David Vejdělek nám teď nabídnou srnčí ragu z hříbky, karotkou a k tomu šťouchané brambory. Tak se do toho dáme a začneme výběrem masa. Takže co budeme potřebovat?
1: Tak je to srnčí plec, nakrájená na kostky. K tomu kořenová zelenina, protože to se dělá jako základ.
2: A to se dívám, že tedy to pan Jiří tam krájí právě teď na malé kostičky, jak se tak dívám. No toho musíte nakrájet poměrně hodně, já myslím, že tohle musí být hodně žádané.
1: Určitě, tak hodně zeleniny, masa a hub.
2: Takže vy jste říkal, takže tady máme maso, máme tady tu zeleninku a houby, to znamená jaké?
1: Houby asi nějaký hříbky, když jsou čerství, tak nejlepší. A víno červený, na zvěřinu určitě.
2: Pane Jiří, maso je pokrájené, zeleninku už máte pokrájenou taky.
3: Udělám základ, pořádný z kořenový zeleniny, že rozpálím nejlepší sádlo, takže odestujeme tu zeleninu, připravíme si ještě cibuli, kterou nakrájíme, tu potom přidám, až se ta zelenina trošku odestuje, chytne barvu. A potom pak tam hodím to maso.
2: Takže pak teprve. Já jsem si myslela, že ho tam dáváte, aby se jako zatáhlo, jak se říká.
3: Toho tam dáme, ale s tím základem pak až ke konci.
2: Tak a teď mi řekněte, to budete dělat všechno na plotně, nebo tohle to můžeme dělat i v troubě?
1: Tak základ se dá dělat i v troubě, ale já to většinou dělám na plotně, hrnci, klasika prostě, jsem zvyklý takhle.
2: No tak my si počkáme, až tam dáte to maso necháte zatáhnout na té zelení, jak jste říkali, ze všech stran. Jak dlouho se dělá taková srnčí plec?
1: Tak je to podle kusu, když je to něco mladšího, tak do hodinky hotový, pak třeba hodinu a půl maximálně.
2: Co s tím, když je to teď takhle krásně zatažené?
3: Tak hlavně ochutit, že divoký koření, bobkový list, nový koření, celý pepř, trošku jalovce dáváme taky, trošku protlaku.
2: Tak, vy jste tam něco přidával?
1: A tymián ještě čerstvý, když je, tak nejlepší.
2: No tak, ale to všechno krásně zavoní. Tak ještě tam dáte ten protlak, no vůně nádherná.
3: No jo, krásně voní.
2: Kdy ty hříbky?
3: Ty hříbky uvaříme zvlášť.
2: A dobře, tak si tam dávat nebudem, to jsem předbíhala, já jsem se dívala, že je tady máte, tak to ještě ne. Tak když to máme teď všechno takhle, předpokládám, že teď už to zalijeme teď tím vínem?
1: Určitě, ale já dávám víno už do základu, místo vody. Dávám vývar nějaký, nebo vodu a víno červený. Aby se to v tom už jakoby dusilo, aby to mělo tu správnou chuť.
2: Teď mi řekněte, jak moc se to musí zalít? A to asi by nemělo být úplně zakryté.
3: Stačí tak, aby to bylo, tak by to maso bylo ponořené, aby se to jen převalovalo.
2: No, ono se nám to převaluje na té zelenince. Ta zeleninka je taková krásně zlatavá, vy se tak hezky usmíváte, vy to máte rád.
3: Mám to rád, já rád to dělám.
2: Je to na vás vidět. Tak každopádně, až to maso změkne, což samozřejmě tak dlouho s posluchači čekat nemůžeme, vy už jste vlastně pár porcí připravili zvlášť, takže až to maso změkne, co s tím? Co s tím budete dělat teď?
1: Pak si uděláme zásmažku, takovou tmavší, takže to zahustíme a dochutíme.
2: Co ještě?
1: No, jak jsem říkal, jalovec, tak to už je v tom základě. Tymián, sůl, pepř, podle potřeby, no, aby to bylo dobrý, a hlavně víno, že jo.
2: Mě řekněte, vlastně teď tam máme stále tu zeleninu, ona je teda rozvařená, ale stále má takovou tu konzistenci, že tam vidíme trošku ty kousky. Necháváme to v téhleté konzistenci, nebo to budete třeba nějak pasírovat?
3: My to necháváme v té konzistenci, v tom ragu s těma hříbkama, ideální.
2: Tak to se mně líbí, že jste říkali, protože to je úplně něco jiného. No ale já pořád čekám na ty hříbky, takže ty tam dáme kdy?
3: Hříbky, abych je uvařil zvlášť, pak bych to tam dal i s tím vývarem, až to bude hotový.
2: Už úplně ke konci?
1: Tak, nakonec a pak jenom zavařit s tím.
2: A vy k tomu dáváte ještě? ještě šťouchané brambory s bylinkami, takže normálně klasicky uvaříte brambory.
1: A smaženou cibulku ještě osmažíme na másle a přidáme tam čerstvé bylinky, rozmarín, tymián.
2: Máte rádi bylinky?
1: Máme, děláme hodně na bylinkách.
2: Každopádně, když to pak takhle hezky podáváte, je to tedy srnčí ragu s hříbky a karotkou, šťouchané brambory s bylinkami, ono, vy tam máte zdůrazněnou tu karotku, takže to je asi takové trošku sladší.
3: Je to trošku sladší, ale vůbec to nevadí.

0: Zapečenou tresku s bramborami budeme dnes podávat. Do třetice všeho dobrého zopakuji, jak na to. Troubu předehřejeme na 200 stupňů, brambory oloupeme, nakrájíme na kolečka, v míse smícháme rozpůlaná rajčátka, olivy, jemně pokrájené šalotky, víno, dvě lžíce oleje, prolisovaný česnek a tymián. Směs osolíme, opepříme a spolu s bramborami tedy vložíme do zapékací nádoby. Tresku osušíme, položíme na zeleninovou směs, dáme ještě olej navrch, dochutíme solí, pepřem a pečeme. A jak jsme říkali, až budete podávat, dozdobte nakrájenou petrželkou a dejte i kousek citrónu. Tak to je tedy recept pro dnešní den. A co si dáme teď? No, teď uděláme radost vám, kteří jste na sladké a máte rádi švestky. Tak jako paní Mirka Kuncmanová. Ta umí vynikající smetanový koláč se švestkami. A o ten recept se s námi teď podělí, takže co budeme potřebovat?
1: Tak si připravíme 3 celá vejce, 2 deci cukru krupice, 1 vanilkový cukr, 2 deci hladké mouky, 2 deci polohrubé mouky, 1 deci oleje, 3 decilitry zakysané smetany, 2 lžíce rumu, 1 kypřící prášek do pečiva, eventuálně mléko podle potřeby. A dále budeme potřebovat samozřejmě ty švestky, asi tak 1 kilo vypeckovaných švestek, hrst mandlových lupínků a 1 kávovou lžičku mleté skořice. No a také samozřejmě sádlo a hrubou mouku na vymazání a vysypání plechu a nebo pečící papír. Vejce, cukr a vanilkový cukr šleháme do husté pěny. Potom přidáme ostatní suroviny a dobře promícháme. Zdá-li se nám těsto příliš husté, naředíme ho trochou mléka. Připravené těsto nalijeme do sádla vymazaného a hrubou moukou vysypaného plechu s vyšším okrajem nebo plech vyložíme pečicím papírem, jak jsme říkali. Povrch koláče poklademe půlkami švestek, které posypeme skořicí a mandlovými lupínky. Vložíme do vyhřáté trouby a pečeme zhruba 35 až 40 minut, až jsou mandlové lupínky krásně růžové. Prochadlý koláč bohatě posypeme moučkovým cukrem a nakrájíme na řezy. Před podáváním můžeme koláč pokapat zakysanou smetanou. Ta celková doba přípravy je zhruba 1,5 hodinku a máme z toho jeden koláč na plech nebo 2 koláče do té koláčové formy. Já jsem ještě chtěla říct, že místo těch švestek můžeme vlastně použít jakékoliv ovoce, ať jsou to jablka, rybíz, prostě cokoliv, meruňky.
0: Tak věřím, že si říkáte, že byste to mohli vyzkoušet. Já vám ty suroviny přece jenom ještě jednou zopakuji. Na smetanový koláč se švestkami potřebujete 3 celá vejce, 2 decilitry cukru krupice, 1 vanilkový cukr, 2 decilitry hladké mouky, 2 decilitry polohrubé mouky, decilitr oleje, pak 3 decilitry zakysané smetany, 2 lžíce rumu, kypřící prášek do pečiva, eventuálně mléko podle potřeby, pak taky kilogram vypeckovaných švestek, hrst mandlových lupínků a ještě kávovou lžičku mleté skořice. Pak taky budete potřebovat sádlo a hrubou mouku, to na vymazání a vysypání plechu nebo pečící papír.
2: Ráno, když bylo půl,

Pomalu se blíží 12. hodina a to znamená, že budeme podávat oběd, dnes tedy zapečenou tresku s bramborami. Pokud jste začali vařit jako my krátce po 11. hodině, budete mít za chvíli hotovo, tak rychle si ještě poznamenejte suroviny na příští týden. To si uděláme dýňové risotto a to proto, protože dýňová sezóna vrcholí a v podstatě k dostání jsou dýně všude a to i dýně Hokkaido a přesně tu my budeme potřebovat. 1 kg dýně Hokkaido, pak 350 gramů rýže arborio, česnek, 250 ml bílého vína, půl litru kuřecího vývaru, cibuli, sůl, pepř, olivový olej a petrželku hladkolistou. No a sýr necháme na vás, jaký máte rádi. Někdo doporučuje dokonce i kozí, tak ale je to na vás. Takže dýně Hokkaido kilogram, 350 gramů rýže arborio, česnek, 250 ml bílého vína, půl litru kuřecího vývaru, cibule, sůl, pepř, olivový olej a ještě petržel hladkolistá. Tak teď už jen kontrola. Dýně, rýže, česnek, víno, vývar, kuřecí, cibule, sůl, pepř, olivový olej a ještě petrželku budete potřebovat. Příští týden, pokud budete vařit s námi a pokud si s námi připravíte dýňové risotto. Tak, suroviny máme, na příští týden není jich mnoho, uvařeno máme, takže budeme podávat, takže zbývá už jediné od Zdeny Kabourkové přání samozřejmě, tak tedy přeji dobrou chuť a mějte se hezky.

0: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve Swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Pochodem z Trutnova na Hrádeček si lidé připomněli výročí narození Václava Havla. Kvůli cyklistickému závodu čekají řidiče na Rychnovsku dnes dopravní komplikace. Čeští fotbalisté nastoupí večer ve Španělsku ke třetímu zápasu elitní skupiny Ligy národů a dnešek zůstane slunečný s teplotami do 24 stupňů. Dobré poledne vám přeje Alena Brantová. Kolem 40 lidí dopoledne vyrazilo na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní 90. výročí narození bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Část lidí na 7. ročník pochodu přijela do Trutnova vlakem z Hradce, další se přidali přímo v Trutnově. Na zhruba 10 kilometrů dlouhou trasu vyrazili od Havlovy pamětní desky na kyně Vesmír, kterou tam před 3 lety zřídila trutnovská radnice. Na Hrádeček by měli dorazit odpoledne. Zástupci města Úpice na Trutnovsku dnes udělují čestné občanství in memoriam významnému místnímu průmyslníkovi Richardu Moravcovi. Slavnostního programu se účastní desítky jeho potomků, kteří přijeli z několika zemí světa. A na místě je i reportérka Jana Házová.
3: Udělení čestného občanství Richardu Moravcovi provází křest knihy Dva světy Richarda Moravce a odhalení jeho pamětní desky. Právě v této chvíli končí dopolední část programu. Ještě připomenu, že Moravec se svým bratrem vedl zdejší přádelnu a tkalcovnu Juty na Sichrově a výrazně se podílel na rozvoji města. Na slavnostní událost do Úpice přijelo 39 jeho potomků z celého světa. Ti navíc místní základní škole bratří Čapků předají finanční dar ve výši 1,5 milionu korun. Z Úpice na Trutnovsku Jana Házová, Český rozhlas.
1: Řidiči na Rychnovsku by dnes měli počítat s dopravními komplikacemi. Kvůli cyklistickému závodu L'Étape Czech Republic by Tour de France budou postupně uzavírány některé silnice na trase mezi Albrechticemi nad Orlicí, Žďárem nad Orlicí, Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Omezení tam potrvá přibližně do 14:30 odpoledne. Silnice se uzavřou zhruba 15 minut před průjezdem prvního závodníka a provoz se obnoví hned po průjezdu posledního. Záchranáři, hasiči a policisté budou mít průjezd zajištěný. Cyklisté by měli do cíle v Pardubicích dorazit kolem 16:00 odpoledne. Sport. Čeští fotbalisté dnes sehrají třetí zápas elitní skupiny Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií se v Ovidiu utkají s mistry světa i Evropy ze Španělska. Výjimečný duel čeká španělského trenéra Čechů Santiho Deniu, který v minulosti v rodné zemi dlouho vedl mládežnické reprezentace.
4: My country now is Czech Republic.
5: Teď je mou zemí Česká republika. Ano, situace je speciální, ale nemůžeme se nechat ovlivnit emocemi. Myslíme na náš tým a na to, jak můžeme zaskočit Španělsko, na to, jakým způsobem zápas odehráme. Samozřejmě si to užijeme.
4: Vamos a intentar disfrutar.
1: Utkání Španělsko-Česko má výkop ve 8:45 večer.
2: Počasí.
1: Sobota zůstane slunečná s teplotami od 21 do 24 stupňů. Na horách naměří 15 až 18. Foukat má slabý jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na dálnici D11 je na exitu 95 uzavřený sjezd ve směru na Polsko a nájezd ve směru na Prahu. Důvodem je budování napojení na dálnici D35. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce roku.
2: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné sobotní poledne, zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové, ať už jste na výletě, nebo obědváte, nebo odpočíváte. No byla jsem překvapená, přiznávám, kolik lidí se promenáduje v tomto čase dnes po nábřeží s radostí v očích, i když je jasné, že toto období spolu s jarem má ráda úplná většina lidí z nás. No snad má většina z vás ráda i písničky od srdce, kde znějí ty vaše milé pozdravy, bude tomu, věřím, i v této hodině. Příjemný poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Sobota, 3. října. Svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
2: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 000 diváků.
1: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha s Hungárií Budapešť.
2: Obě mužstva jsou již na hřišti.
1: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. 45 má rodák ze švédského Malmé, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.

0: formulář na titulní straně, který se nám tady po vyplnění také zobrazí. A do třetice, kdo nechce telefonovat a chce využít nějakou písemnou formu a nemá internet, tak může poslat i stručnou SMS-ku na číslo 900 1104. Do té zprávy je nutné napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, potom udělat jednu mezeru a za to bez háčku a čárek připojit ve stručnosti, protože ten počet znaků je omezený, to, co chcete, aby v našem vysílání zaznělo.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: A už je s námi paní Lída, kterou zdravím. Krásné odpoledne, sobotní, paní Lído.
2: Krásné odpoledne, Pavlí, nemá to chybu.
0: To počasí, veďte.
2: Já děkuju svýmu příteli za krásnou dovolenou. Byli jsme v Egyptě a včera na oslavě 50. od sestry má dceru a manžel její mě 50.
0: Já myslela vy, že jste slavila 50.
2: Jo. A pozdravuju Hradec Králové a celou moji rodinku, Růženku, zvá Antoníčka, Lidušku, Marušku a tyhle.
0: Všechny, kteří nás poslouchají. No ještě se pochlubte, potápíte se v Egyptě, tam plave Nemo a Dory a všechny ty krásné rybičky. Nebo nepotápíte se se šnorchlem?
2: V 73 letech ne.
0: Jste se pochlubila. No hlavně, že jste zdovolenkovaná, usmíváte se stále, tak jen tak dál. Hodně radosti a písnička pro vás i pro přátelé.
2: Krásné
0: babí léto. Naschledanou.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi, 3. říjnový den a úplně poprvé k nám zavolal pan Michal. Ani nevím, odkud jste, pane Michale, odkud voláte? Dobré odpoledne. Z Rychnova, tak do Rychnova zdravíme, no voláte, protože je příležitost pogratulovat ve velkém, tak to i mamince jste říkal, komu budeme přát?
1: Mamince k narozeninám, ke svátku a bráchovi a jeho přítelkyni, který přijedou na návštěvu.
0: Je, tak řeknete jméno maminky, řekněte jméno. Maminka
1: se jmenuje Iva.
0: Iva.

0: Jmenuji Michal.
1: Michal a celá rodina zkrátka si užije tu písničku, kterou jste pro ně vybral?
0: Ano, ano.
1: Bude oslava velká, jste tam pospolu asi na Rychnovsku, vidíte?
0: No, ano, ano, jsme.
1: No, já jsem říkala, je slyšet, že máte rýmu, tak je to brzké uzdravení. Určitě přejeme z rozhlasu, ať vydržíte ve formě a v radosti a užijete pořádnou oslavu. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Děkuju, mějte se, nashledanou.

Velkolepá skladba Bohemiana Rhapsody v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. No určitě nejen mě se vybaví i stejnojmenný film Bohemiana Rhapsody, který ukazoval, jak takto melodie, tato skladba vznikala, jak dlouhá trnitá cesta byla k tomu úspěchu. No ale teď už nahlížíme i mezi ty vaše písemné pozdravy. Paní Sylvie přeje všem bohumilům k svátku narozeninovým oslavencům a všem posluchačům krásný den. A písnička bude i pro Františky, kteří budou slavit zítra. Paní Lenka zmiňuje a připomíná, že by to tedy mělo být pro Františky, kteří svůj svátek slaví zítra 4. října. Především oslavenci Fandovi Selvékovi by tato písnička od Lucie měla být určená. Příjemný den přeje Lenka.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Teď polední písničky od srdce. Paní Janu také pozdravíme, už je s námi ve vysílání. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne vám, pane, všem posluchačům. A ano. Já to se písničku dám zahrát všem, protože kdybych někoho jmenovala, tak to budou jedny a ty samý. Takže prostě všem a jenom pro radost.
4: Jenom pro radost. Písnička je, myslím, pozitivně laděná. Zůstaň tady léto, což bychom si mnozí přáli.
5: To bychom chtěli
4: až do jara. To opakujeme, opakujeme stále dokola. Ale vy jak se máte v tomto období? Je krásně? Tak.
5: No, tak je krásně. Asi se ještě mě trošku trápí kašel, ale je to dobrý.
4: Už je to dobrý, tak to rádi slyšíme taky. Ať chutnají ty francouzské brambory, které máte děkuji. Před sebou a hodně radosti do těch dalších dnů. Mějte se moc hezky, nashledanou. A písnička pro radost s přáním hezkého dne i pro paní Alenu.

0: 12 hodin 34 minuty. Zdravíme do Lánova, pane Antoníne. Krásnou sobotu.
1: No krásnou sobotu. Já vás zdravím, vás všechny u vás v rádiu, který máte službu, který musíte pracovat. Tak na vás myslíme, na všechny. A tady tu písničku bych chtěl nechat zahrát. Chudělce v mojí Evičce, ona má zase nějaké zánět, tak bude antibiotika, taky vzkazu, ať se na chvilku zastaví, ať si sedne, ať si odpočne, teď jsme podobným v obědě, no ona nevydrží sedět, ona je to taková akční žena furt.
0: Já jsem si říkala, no, že ji neusadíte a že ji neobskakujete, ale vy se staráte, vy jste říkal, že vaříte, veďte a určitě, no, co na očích ji vidíte, tak pro ně uděláte.
1: Od kamarádky, takže jsem byl vaření zproštěn, ale zítra už zase na zítra mám vymýšlený, budu dělat cukec, bramboráčky, pěkně.
0: No tak ať paní Eva odpočívá, doléčí to.
1: No, to víte, že jo. Takže Evičce, to je ta písnička, a hlavně Lidušce, jim upřítel Peťovi, říčí nám, že se jim podařila dovolená, že tam byli spokojeni, tak to jsme rádi, že se nám vrátili. A hlavně naši úžasný Růženkám z Rychnovska. Zdravím vás všechny prostě, ať jste zdraví, šťastní, ať si užíváte každýho dne, protože nikdo neví, jak dopadne zítra nebo za dvě minuty, tak každou chvíli si užívat na plný obrátky, prostě rozjet to.
0: Rozjedeme to, rozjedeme to i s písničkou, děkujeme, ať i radost vám vydrží a hlavně to zdraví, ať slouží. Brzké uzdravení, naschledanou.

Marcel z Muži, kdo zpíval Střídat ho bude Karel Gott. Je tady více z vás, kteří jste si ho přáli. Paní Jiřino, předběhl vás děda Pepík, takže písnička bude jiná, ale věříme, že i tato vám udělá radost z té krásné soboty, o které píšete. Pozdrav tedy písničkový bude pro oslavence dědu Pepíka z Dobrušky. Na chalupě ve Sněžném čeká celá rodina. No tak dědo, honem, honem, oslava už začíná. Maso voní, pivo teče, tak ať ti nic neuteče. Všechno nejlepší.

0: Klasistách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
2: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v raní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Ano, v příštím týdnu v ranním vysílání si budete moci zahrát, ale teď hrajeme písničky pro radost, na přání. A paní Jana jednu také vybrala, zvolila. Paní Jano, krásný den do Orlických hor. Tam musí být krásně. No,
4: povídejte. Nádhera, krásný den do Hradce, do studia a všem posluchačům. Opravdu je tady úžasně. Máme s sebou pravnoučka, už jsme absolvovali ráno cukrárnu Žamberku, takže spokojený a teď půjdeme do lesa na houby a opravdu si to užíváme parádně, teď se tam někde houpe s dědou za barákem.
3: Jakou jste měli zmrzlinu? Měli jste zmrzlinu nebo nějaký zákuseček?
4: No měl zmrzlinu, já jsem si dala zákuseček a on chtěl zmrzlinu. Ráno jsem nabízela snídaní, nechtěl nic a v ty cukrárně najednou.
3: Cukrárna je lepší, to
4: já
3: je
4: jsem neměl, já jsem neměl k snídaní ani já říkám, prosím tě, když jsem ti nabízela, no tak jako zmrzku, pak si další obložený chlebíček, jako jo, spokojenost.
3: Babička hlavně rozmazluje, no tak to má
4: hlavně
3: být.
4: V papírnictví potřeboval nutně spoustu věcí.
3: Kolik mu je, pravnoučkovi, kolik mu je?
4: Pět za rok do školy.
3: Krásný věk, krásný.
4: Aha, no, jo, jako.
3: Tak jsme si spolu s vámi teď zavzpomínali na to krásné dětské období, no množství to možná absolvují stejně jako vy, z vnoučaty, z pravnoučaty, všechny zdravíme, ale vy máte i konkrétní adresu určitě, na kterou chcete pozdravit.
4: Ano, ještě pozdravím teda jmenovitě paní Naďu Dojčína a Lidušku a za Naďou se v pondělí vypravím, jestli poslouchá, já ji teda ještě zavolám, abych to upřesnila, protože jedu do Jičína na Orl a při ty příležitosti už se snad konečně uvidíme.
3: No, krásné, příjemné setkání a užijte si parádně ty Orlické hory, kde je opravdu určitě luxusně.
4: Jo. Mějte se parádně. Se to zdá málo, jen ten víkend, protože budem tady 4 dny, říkám, ne, Jeničku, zítra musíme domů. No, jako jo, pobyl by.
3: No, užijte pobyl si to. By, krásný víkend, paní Jano.
4: Ségru vyfasuju hned v pondělí. 2 let.
3: Jste úžasná. Děkujeme a mějte se moc hezky. Naschledanou.
4: Taky, na

Další písnička od srdce už poletí do nemocnice. Máme tady pozdrav od pana Lokvence, který píše: touto cestou chci moc poděkovat celému personálu oblastní nemocnice v Jičíně na chirurgii, konkrétně pod vedením pana primáře doktora Jana Hajna, který má výborný kolektiv lékařů, sester, ale taky jiného personálu, kteří se o mne po dobu hospitalizace na tomto oddělení pečlivě starali. Mají to v této době nelehké, vzrůstá agresivita, nespokojenost, ale já jsem byl nadmíru spokojený opravdu, takže chci moc poděkovat a přeji hodně, hodně spokojených pacientů. Písničku posílá a vše dobré přeje Miloš Lokvenc z Nové Paky. Pod

další písničky ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zase po 17. hodině. Po zprávách už zveme k poslechu výletu. Hezký den.

0: Fanatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
5: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Začíná sezóna respiračních nemocí. Diakonie ve Vrchlabí dnes před zimou slavnostně uzavírá terapeutickou zahradu. Tenistka Kateřina Siňáková vypadla na turnaj v Pekingu ve druhém kole. A dnešek zůstane slunečný s teplotami do 24 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. V Česku začíná sezóna respiračních infekcí. Lékaři se zatím setkávají spíš s lehčími virózami. Hlavní nápor nemocných teprve čekají v následujících týdnech s postupným ochlazováním. Rodiče nejmenších dětí by ale i tak neměli lehčí nákazy podceňovat, vysvětluje Hana Cabrnochová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
6: Když to bude novorozenec nebo malý kojenec, tam často i lehčí respirační infekt může způsobit nějaké komplikace, například s příjmem potravy, nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
5: Někteří pediatři už podle ní začínají s očkováním proti chřipce nebo pneumokokovým infekcím. Dostupnost vakcín by si rodiče měli u lékaře zkontrolovat. Pracovníci diakonie ve Vrchlabí připravili na dnešek takzvané diabraní, tedy rozloučení s letošní sezónou na terapeutické zahradě. Pomyslné zamykání začíná v těchto chvílích. Akce má propojit příchozí s lidmi s handicapem. Ti chtějí návštěvníkům ukázat, co všechno dovedou.
7: Nachystali populární domácí limonády, které už vrchlabští znají. Napekli domácí koláče a přichystali polévku. Děti mohou vyzkoušet zábavné smyslohrádky a dílničky. Představí se ochotníci divadelního spolku 13 z Dolní Kalné s originální pohádkou. Součástí akce je i praktická ukázka a workshop první pomoci. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Hrad Pecka na Jičínsku připravil na dnešek poslední kostýmové prohlídky v tomto roce. První začíná v 15 hodin a návštěvníci můžou přicházet až do 21. hodiny.
0: Sport.
5: Kateřina Siňáková vypadla na tenisovém turnaji v Pekingu ve druhém kole. Se sedmou hráčkou žebříčku Elinou Svitolinovou z Ukrajiny prohrála 6-1, 4-6 a 2-6. V Pekingu se ještě dnes představí Marie Bousková a Jakub Menšík. Obránce Vladimír Coufal bude českým fotbalistům chybět kvůli zranění i ve večerním zápase Ligy národů ve Španělsku. V nominaci na utkání třetího kola v Ovídeu je naopak nováček, útočník Ryan Nadery. Utkání začne 45 minut po 20. hodině.
0: Počasí.
5: Sobota zůstane slunečná s teplotami od 21 do 24 stupňů. Na horách naměří 15 až 18. Foukat má slabý jihovýchodní vítr. Taky noc bude bez mraků, ale chladná. Teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, na Broumovsku na 2 a objeví se místy i přízemní mrazíky. Zafouká slabý jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na Hradecku počítejte s omezením na silnici 35 u Všestar. Kvůli stavebním pracím je tam uzavřená výjezdová a nájezdová větev z okružní křižovatky směr Jičín, a to až do konce roku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
8: Před pár dny začal už druhý podzimní měsíc a nutno říct, že počasí nás trochu rozmazluje, protože nám letos dopřálo krásné babí léto. Tak doufám, že toho ještě pořádně využijete. Třeba tím, že se spolu s námi vydáte na výlet nejprve po rozhlasových vlnách a pak skutečně na ten, který si vyberete. Tak dobrý den. Dnes vyzkoušíme z brusu novou turistickou trasu, která na severu Čech propojila české a saské Švýcarsko. Vede totiž lesem mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Potom zamíříme do Luštěnic u středočeské Mladé Boleslavy, kde nás čeká úžasná sbírka aut, a to jak malých angličáků, tak velkých osobních automobilů. Auto Muzeum Pelechov je splněným snem jeho majitele. Podíváme se také do nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd nahoru jménem Kozubová. Na jejím vrcholu stojí pozoruhodná kamenná kaple, jejíž součástí je od samého počátku rozhledna. A nakonec si uděláme příjemnou procházku podél Kostího potoka, který protéká Tachovskem v Plzeňském kraji, a prozradíme, kde přišel ke svému jménu. Tak ještě jednou vítejte v Českém rozhlase u výletů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na severu Čech se můžete projít novou turistickou trasou, a to dokonce přes hranice. Vede totiž z českého do saského Švýcarska, konkrétně mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Do Šmilky bylo dřív možné dojít jen po kraji frekventované silnice podél Labe. Teď byla ale ve strmém lesním terénu postavena buková schodiště. Novou stezkou se projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a naší ústeckou redaktorkou Evou Bucharovou.
1: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
2: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do saského Švýcarska.
1: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
2: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
1: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
2: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
1: Na lavičku.
2: Na lavičku, a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
1: A ta spojovka z českého do saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
2: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem, a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska, Cirkelstein, a za Cirkelsteinem vidíme velký a malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
0: Popisuje výhledy z místa zvaného Dlouhý roh mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, který na novou stezku z českého do saského Švýcarska zavedl naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.

a možnost B, Ačkem byl důl Svornost, Bčkem pak důl Bratrství. Tak správně, Ačko, jde o důl Svornost, a ačkoliv samotná těžba uranu tady byla ukončena v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky asi 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní Jáchymov radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, tak ten dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Takže Ačko, to byla správná odpověď. Flísovou deku vyhráli tito naši vylosovaní posluchači, správně odpověděli. Pan Stanislav Seifert, Měrotín, pan Martin Buchal, Dubičné, pan Petr Vepřek, Nemíle, paní Marie Králová, Troubelice a pan Aleš Haltův, Stará Paka. I jim, tedy této pětici, gratulujeme. Naši soutěžící tedy dostanou flísovou deku, no a flísovou deku dostane i výherce hlavní ceny za měsíc září. K tomu ještě přidáme sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách a úhledně zabalíme do výletnického batohu, do batohu s reflexními prvky. Kdo tuto hlavní cenu získá? Vylosována byla paní Jana Jeřábková, Stříbrná Lhota. Té rovněž upřímně gratulujeme.

0: Bulkovská záliba v angličácích se u sběratele Petra Pelecha trochu zvrtla. Přesvědčit se o tom můžete v jeho automuzeu Pelechov v Luštěnicích u Mladé Boleslavy. V první řadě vás překvapí svou velikostí. Najdete v něm koráby amerických silnic, londýnské taxíky, socialistická auta i sbírku 20 000 modelů autíček. Vozy, které můžete znát i z hollywoodských filmů, ukázal Petr Pelech i naší středočeské redaktorce Báře Kvapilové.
1: Nacházíme se v části obce Luštěnice a je to bývalý objekt po ruské armádě.
2: Tady v té první hale je zhruba 70 aut, v té vedlejší asi 130.
1: Co se týče velkých aut, tak to začalo až nějakým roce 1995, kdy jsem začal schánět nějaký objekt, abych si vystavil svoji sbírku modelů autíček, kterých jsem měl relativně dost a nikdy jsem je neviděl do té doby pohromadě. Takže se mi podařilo koupit tenhle objekt, kde jsem si je vystavil, ale protože bylo hodně místa i kolem, tak jsem začal schánět i velká auta.
2: Každého na první pohled upoutá tady ten oranžový Pontiac.
1: Je to Pontiac Formula z roku 1970. Je to moje takový zamilovaný auto a proto jsem si ho nastříkal do takové zvláštní oranžové perletě a dokonce bylo i v několika filmech.
2: Procházka zdejším automuzeem tak trochu připomene cestu kolem světa.
1: To je to první hale. Najdeme hlavně vozy americké produkce. Jenom bych chtěl doplnit, že tady nejsou žádný úplně vzácný kusy, protože mým snem bylo udělat si muzeum obyčejných aut.
2: Dá se v těch vašich vozech jezdit?
1: Samozřejmě se v nich jezdit dá, ale musím to vědět aspoň chvíli dopředu, protože v nich nejsou ani baterie, ani dostatek benzínu, ale zhruba polovina těchto aut je plně pojízdná.
2: Máte tady nějaké svoje favority?
1: Zrovna stojíme vedle něj. Je to Oldsmobile Toronado z roku 1966. A toto auto mě učarovalo už jako model, když jsem ho dostal jako úplně první model ve svém životě v nějakých 6 letech a mým snem bylo mít ho i ve velkým.
2: Na sloupech celé haly jsou vitríny, co v nich najdeme?
1: Kamarád mi sem zapůjčil sbírku přívěsků na klíče, které sbírala jeho maminka a je to asi jedna z největších vůbec sbírek, protože jich je přes 3 000 ze všech různých zemí světa.
2: Zaujal mě i krásný temně zelený Cadillac z roku 1978.
1: To je Cadillac, kterého vlastnil otec mého výborného kamaráda a ten ho používal k tomu, aby jezdil na ryby a relativně dost s tím jako štval sousedy. Zajímavost toho auta je, že bylo do České republiky přivezeno 17.11.1989 a od té doby se mu říká revoluční auto.
2: Člověk by řekl, že největší zájem mezi filmaři bude o ta naleštěná auta. Teď jsme na takovém jako autovrakovišti, kde je před námi brouk, který má vyvalené kolo, dveře nejdou zavřít a vy jste říkal, že paradoxně filmaři o něj měli velký zájem.
1: Většinou to jsou cizí produkce, ale tohleto auto opravdu už asi už rád nebude, protože už nejde prostě naložit.
2: Padají z něho šroubky.
1: Šroubky už to dávno nemá, už z toho padají blatníky, kapoty a tak.
2: Když nahlédnete dovnitř, zjistíte, že tam není ani podlaha.
0: Směje se překvapeně naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, kterou svoji neuvěřitelnou sbírkou aut provedl Petr Pelech. Jeho automuzeum v Luštěnicích u Mladé Boleslavy je otevřeno o víkendech od dubna do konce října. Sběratel Petr Pelech vás ale rád provede i ve všední dny. Jen je potřeba si návštěvu předem telefonicky domluvit.

0: A teď v sobotních výletech zamíříme na hory, konkrétně na Kozubovou, což je hora v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd. Výhled z ní je sám o sobě působivý, když ale vystoupáte na rozhlednu, otevře se vám ještě víc. Rozhledna je přitom hodně nevšední, je totiž součástí kamenné kaple svaté Anny a právě do ní teď míří v doprovodu správkyně kaple Marie Sikorové naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Odemčeno a my vstupujeme do kaple svaté Anny. Přivřu dveře.
2: 1937, který byl postaven tato kaple. Stavěl to farář z Hnojníka Rudolf Pošek.
1: A proč zrovna hnojnický kněz si vyhlídl Kozubovu?
2: Já myslím, že to byl Beskyd Šlonský. Když se taková skupina jmenovala turistů a on asi byl, si myslím, u toho, takže proto. Kapli navrhl Edvard David, byl to architekt z Českého Těšina a kámen byl dovezen v roce 1936 a začal ji stavět. No prostě to svýma rukama farníci z Jablunkova, podle mě aj z Hnojníka. A kostel byl postaven úplně v roku 1937. A byla vysvěcena jako kaple svaté Anny, patronka matek.
1: Paní Marie, jsme pořád v kapli, nicméně to, co běžný turista tady asi jako úplně nejraději navštíví, tak to je ta přilehlá rozhledna. Ta byla od počátku součástí?
2: Byla součástí, ano.
1: A myslíte, že bychom se mohli podívat i na rozhlednu?
2: Ano.
1: A budete se mnou? Vy jste teda krásně oblečená, protože jste měla v kostele nějaké povinnosti, že jo?
2: Jo, půjdem, jo, můžeme.
1: Tak vycházíme teda z kapličky, tady jsou nějaké cedule, jedna je vyřezávaná, jedna je v polštině, to je ten kšonš Rudolf Pošek, to je on, ten hnojnický farář. Po železných schodech, mimochodem jsou pěkně prudké teda. A poslední patro, zadýcháváte se taky.
2: Také jsem se zadýchala.
1: Tady je zvon splněných přání, je to tak?
2: Je to nový zvon, to je dar od generálního ředitele Jana Čutka, šefa bývalého Třinecké železárny.
1: Věnuje kolektiv zaměstnanců VUHŽ. Pokud vím, tak tady nějaký zvoneček byl?
2: Byl, ale tam se už něco pokazilo na tom, takže udělali, že to není plechovy, že to je kuté.
1: Ze zvonoviny. Tak schválně, jak se zvoní na Kozubové. Tak to stojí za to. To se rozléhá široko daleko. Teď tady přivoláme další zájemce o prohlídku, takže když někdo chce vystoupat do věže, kde získá klíče?
2: Získá na chatě. Je dostupný klíč, kteří se dostanou na rozhlednu.
1: Ten rozhled, ten stojí za to teda. On je krásný už před kaplí, ale tady...
2: Teď, jak se vykaceli ty stromy, přišel kůrovec, takže je strašně dobře vidět i z Jablunkova. Máme ji osvětlenou, takže je vidět z Jablunkova, že něco tady nahoře Kozubové je.
1: A na druhou stranu vidíme Lysou a hory a hory a hory a hory.
2: Ano, a z druhé strany zase vidíme ten jablunkovský průsmyk. A je vidět i na Malou Fatru a Rosutec.
1: Přijďte kdykoliv, za slunka, za deště, na pouť, nebo jen tak pro radost. Takže pouť zopakujeme na svatou Annu, na svatou
2: Annu, ano, na svatou Hedviku a závěr kalendářního roku Silvestra. Vždy v 11 hodin.
0: Zve na návštěvu nejen rozhledny, ale i samotné kaple svaté Anny na Kozubové, její správkyně Marie Sikorová. Nás na krásné místo v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd vzala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. Zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k Becherově vile je historický měšťanský dům na Malé Pražské Straně. Kdy si ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 koupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildprant. Je to na vás, Rudolf Jelínek, František Hildprant. Odpovídejte textovou zprávu, pokud nevíte jak, tak se můžete podívat na naše webové stránky výlety.rozhlas.cz, ale připomenu, píše se takto: výlety, krátce vylety, pak uděláte mezeru na jeden znak a pak napíšete Ačko nebo Bčko podle odpovědi. Uděláte druhou mezeru a pak přidáte jméno, příjmení a adresu. Nikdy nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Je zpoplatněna, platíte částku 4 koruny, službu zajišťuje partner ATS Praha. Turistické větrovky jsou ve hře, to už jsem říkal, no a hlavní cenou za měsíc říjen, tedy za ten nový měsíc, je výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách.

0: Na Tachovsku v Plzeňském kraji byste našli údolí, kterým protéká Kosový potok. V některých mapách je psaný jako Kosý potok. Jak vznikl název vodního toku, který půvabně meandruje krajinou v délce několika desítek kilometrů, se v doprovodu znalce místní krajiny Antonína Hříbala vydala zjistit naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská.
1: Je to Kosý potok nebo Kosový potok? Protože já slýchám obě varianty.
2: Obě varianty jsou správně, častěji se možná říká Kosý potok, v mapách je Kosový i Kosý.
1: To tady asi bylo hodně černých opeřenců, zřejmě tady pořád zpívali Kosy, je tomu tak?
2: Ne, tak Kosý potok nemá svůj název podle toho černého opeřence, který tak dobře zpívá večer a po ránu podle Kosa, ale je to podle Kosy, jako toho žacího nástroje, která je tak jako do pravého úhle zalomená od toho kosiště, a podobně i ten meandr toho potoka mnohokrát se láme doslova do pravého úhle.
1: Tak to jste mě hodně překvapil, ale máte pravdu, protože některé ty meandry jsou opravdu skoro divné s pátečkou. Mě by zajímalo, kde Kosý neboli Kosový potok pramení.
2: Pramení nedaleko vrcholu Dyleně a je to takové místo, kterému se říká Tři prameny, a možná taková zajímavost, hned tam kousíček vedle pramení i Hamerský potok, který protéká Brodem nad Tichou.
1: Tak jsme se dozvěděli, kde Kosý potok pramení, a mě by ještě zajímalo, kde končí.
2: Kosý potok má délku nějakých 46,5 asi kilometrů a je to levostranný přítok řeky Mže a ústí do té Mže v místech stejnojmenné osady, která se taky jmenuje tedy Kosý potok.
1: Což je nedaleko od místa, kde stojíme, protože se nacházíme v černošinských serpentínách. Řeknete mi, pane Hříbale, když vlastně jste průvodce Českým lesem a také Tachovského regionu, co by tady lidé u Kosího potoka mohli vidět, navštívit, co je tu zajímavého?
2: Tak Kosý potok má obrovský, říká se mu genius loci, že jo? Tady třeba bylo 35 mlýnů, my zrovna jsme nedaleko jednoho, který se jmenoval Zámecký. A z hlediska třeba, nevím, ornitologie, tak tady často je vidět ledňáček, je tady vidět taky skorec, jako pták, který je velikosti, řekněme, menšího kosa, a má takovou zajímavost, že loví na dně vody, na dně, jako pod vodou, tedy na dně toho potoka, a dokáže třeba v zimě i podplavat led.
1: Nedaleko se také nachází malý vodopád.
2: Tak je to proti proudu toho místa, kde jsme teď, a jmenuje se Čertovka, je takový zvláštní vodopád, který někdy třeba i vysychá, ale když po jaře začne tát sníh anebo hodně zaprší, tak ten vodopád je jeden z největších tady na Tachovsku.
1: Takže víme, že zde žije spousta chráněných a krásných živočichů, ale já jsem si všimla, že to tady také krásně kvete, co všechno tady vykukuje z trávy.
2: Taková zajímavost, že nedaleko Buchtálu, toho Bukového údolí, tak tam je takové místo a tam roste kyčelnice žláznata. A těch míst, kde roste kyčelnice žláznata, je opravdu velice, velice málo.
1: Říká průvodce Českým lesem a Tachovském Antonín Hříbal.
0: Kosý potok na Tachovsku, ke kterému nás vzala naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská, je častým cílem trampů. Na jaře se u něj scházejí i milovníci vstavačových luk a často tam potkáte i ornitology.

A pojďme k soutěži. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. My zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Mimochodem, kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se soutěžně ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, za B. Baron František Hildbrandt. Pošlete nám textovou zprávu, pravidla soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o turistickou větrovku, no a celý měsíc říjen budeme hrát o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, ve kterém najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak takové byly dnešní výlety, ty zítřejší už jsou nachystané, doufám, že vy také, že přijmete naše pozvání k rozhlasovému přijímači. Začínáme hned po zprávách po 13. hodině. Pavel Kudrna za tým výletů přeje hezký zbytek soboty.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Začaly vzpomínkové akce na Václava Havla, který by letos oslavil 90. V pevnosti Josefov u Jaroměře se koná kulturní festival. Herecká asociace rozdá večer ceny Thálie. A do večera zůstane slunečno s teplotami do 24 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Nedožité 90. narozeniny Václava Havla si v Královéhradeckém kraji lidé připomenou na několika místech. Dnes dopoledne například vyrazilo asi 40 lidí z Trutnova na pochod k Havlově chalupě na Hrádečku, kde prezident 18. prosince 2011 ve věku 75 let zemřel. V pondělí pak uvede Hradecké divadlo jesličky Josefa Tejkla hru Audience a Klicperovo divadlo pořádá v tento den na letní scéně vzpomínkové setkání s názvem Květina pro Václava Havla. Koncert pro Václava Havla připravili na 11. října organizátoři Mezinárodního hudebního festivalu FL Věka v Dobrušce. 900 let od založení města Jaroměř bude dnes návštěvníkům připomínat festival Royal Fest. Koná se v areálu pevnosti Josefov a jeho program přibližuje jedna z organizátorek Lucie Angelika Tykalová.
2: Royal Fest dnes rozezní Josefovskou pevnost. Odpoledne i večer nabídne několik koncertů od Factorial Orchestra přes Šimona Opa, Michala Hrůzu až po Opět a Radeček. Festival zároveň připomíná 900 let výročí založení Jaroměře.
0: V Pražském národním divadle se budou večer udělovat letošní ceny Thálie. Prestižní sošky se udělují napříč jevištními žánry od opery a baletu až po muzikál. V činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá taky ceny za celoživotní mistrovství.
3: Člověče, tam je ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
4: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
5: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbřišky.
4: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z Pražského studia Ypsilon. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
0: Světová tenisová jednička Jannik Sinner se odhlásil i z nadcházejícího turnaje v Šanghaji. 25-letý Ital o tom informoval na Instagramu. Vítěz pěti Grand Slamů chybí na okruhu ATP od červencového triumfu ve Wimbledonu kvůli zranění kolena.
1: Počasí.
0: Sobota zůstane slunečná s teplotami od 21 do 24 stupňů, na horách naměří od 15 do 18. Foukat má slabý jihovýchodní vítr. Taky noc bude bez mraků, ale chladná. Teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, na Broumovsku na plus 2 a objeví se místy i přízemní mrazíky. Zafouká slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku máme nahlášenou nehodu ze silnice mezi Lánovem a Horním Lánovem. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po 14. hodině přejeme dál krásné odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Město Úpice na Trutnovsku přivítalo desítky potomků Richarda Moravece, který z města utekl před druhou světovou válkou až do Kanady. Dnes mu tam za účasti, jak už z našich zpráv víte, tak mu za účasti jeho široké rodiny udělují čestné občanství in memoriam a my u toho samozřejmě nechybíme, takže už za malou chvíli připojíme detaily. A okolo půl třetí se přeneseme i do krajského města. města, protože zítra v Hradci Králové vypukne velká sportovní událost, kterou je bezesporu 14. ročník Olfinkál hradeckého půlmaratonu, maratonu i tradičního běhu proti rakovině. Co vše všechno běžce i diváky u Malšovické areny čeká, kudy vede blesková trasa a na jaká dopravní omezení se musí řidiči připravit, tak o tom všem si popovídáme přímo s ředitelem závodu Romanem Šinkovským. Pojďte si s námi užít informacemi nabité sobotní odpoledne.

Podzimní dny a jasné noci si pro nás připravili něco opravdu kouzelného. Během dne slunce, teplo, no a v noci krásné pozorování. Tím hlavním lákadlem je teď ikonický Saturn. Právě v tomto období totiž vrcholí zítřkem, hlavně v neděli 4. října, se Saturn dostává do takzvané opozice se sluncem. Pro nás to znamená dvě skvělé zprávy. Planeta je k Zemi ideálně natočená, je maximálně jasná a na nebi ji můžeme pozorovat po celou noc od soumraku až do úsvitu. Saturn snadno poznáte i pouhým okem jako výrazně svítící bod. Pokud ale máte doma i docela obyčejný malý dalekohled nebo si uděláte výlet na některou blízkou hvězdárnu, nebe vám může odhalit i své největší tajemství, a to ty legendární prstence. Ty se po jisté pauze opět pozvolna rozevírají a vědci je teď přirovnávají i k tenké gymnastické obruči obepínající svítící kotouček. Je to fascinující svět z ledu, prachu, který sice za miliony let pomalu zanikne, ale právě teď nám nabízí nejkrásnější divadlo. I Východočech Petr Horálek o tom se krásně rozepisuje na sociálních sítích. Takže až dnes večer se ta obloha setmí, zůstane čistá, tak kdo bude mít chuť, může se zastavit, podívat se nahoru. Je to nádherná podívaná na miliardu kilometrů daleko, která za to večerní zastavení opravdu stojí.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. V Úpici se právě dnes slavnostně uděluje čestné občanství in memoriam Richardu Moravcovi. Ten se významně zasloužil o rozvoj města. Součástí programu je i křest knihy Dva světy Richarda Moravce a také odhalení jeho pamětní desky. Do Úpice kvůli tomu přijeli desítky jeho potomků z několika zemí světa, například z Brazílie, Anglie, Spojených států amerických nebo taky Kanady, a ti všichni dnes v místní škole předají i štědrý finanční dar. My máme na místě reportérku Janu Házovou, která vše sleduje. Janí, hezké odpoledne do Úpice.
1: Hezké odpoledne.
0: Co se tedy na místě právě teď děje?
1: Tak je to jenom několik minut, kdy byla slavnostně odhalena pamětní deska Richarda Moravce. Před muzeem na náměstí stojí tedy hlouček lidí, z velké části složený z příbuzných Richarda Moravce, kteří do Úpice přijeli ze zámoří.
0: Proč se město rozhodlo udělit čestné občanství právě Richardu Moravcovi? Čím byl pro Úpici ten její historický přínos?
1: Tak ty už si to naznačila. Richard Moravec byl člověkem, který výrazně ovlivnil rozvoj Úpice. Se svým bratrem vedl zdejší přádelnu a tkalcovnu Duty na Sichrově a patřil k významným průmyslníkům své doby. Zároveň byl taky mecenášem umění, vlastencem a lidumilem. Byl také v kontaktu s významnými osobnostmi první republiky. Například STG Masarykem a bratry Čapkovými.
0: Už jsme zmínili, že do Úpice přijeli desítky potomků Richarda Moravce a nepřijeli s prázdnou. Přivezli místní škole finanční dar. Co o něm víš konkrétně?
1: Tak rodina Richarda Moravce pokračuje v jeho odkazu a rozhodla se věnovat místní základní škole bratří Čapků 1,5 milionu korun. Do Úpice přijelo celkem tedy 39 potomků z Kanady, Spojených států, Británie a dalších zemí. Výběr školy prý nebyl těžký, tedy místo, kam peníze poputují, protože právě do školy bratří Čapků kdysi chodili děti rodiny Moravcových. Tehdy se samozřejmě jmenovala trošičku jinak, ale jde o tu samou budovu. Já už teď vím, že díky finančnímu daru škola vybuduje hřiště pro děti. Ještě doplním, že celou částku mezi sebou vybrala právě široká rodina Moravcových v zámoří.
0: Z Úpice se nám přihlásila s zajímavými detaily Jana Házová. Děkujeme.
1: Není záča, naslyšenou, hezký den.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Je sobota, do startu 14. ročníku Olfin Car hradeckého půlmaratonu zbývá už jenom pár hodin, takže jsem ráda, že se nám podařilo spojit s ředitelem pořádajícího spolku Sport Visio Romanem Šinkovským. Dobré odpoledne, Romane.
1: Dobrý den.
0: Hradecký půlmaraton se od svého založení v roce 2013 bezesporu vypracoval v absolutní sportovní svátek východních Čech. Tak co nás všechno zítra čeká?
1: Já bych řekl, že jenom východních Čech, ale možná celé České republiky, protože zítra máme na startu více než 5200 běžců v různých kategoriích, v různých závodech. Takže je to opravdu obrovská masa lidí, která se zítra postaví tady v Hradci u Malšovické arény na start. Ano.
0: No, protože to není jenom ten hradecký půlmaraton, jsem chtěla doplnit, ne. Protože je tam i tradiční přebor záchranných a bezpečnostních služek, taky nově mistrovství České republiky veteránů v půlmaratonu, tak je to neuvěřitelné, co všechno se tady bude odehrávat.
1: Nás to samozřejmě těší, protože za těch 14 let jsme vyrostli s několika málo stovek až na tady obrovský číslo. Kromě těch vytrvalců na půlmaraton nebo i maraton, vlastně na startu jsou i běžci široké veřejnosti, kteří si drovnou třeba jenom na 5 kilometrů a ti se účastní charitativního běhu Kingspan běh proti rakovině, který má také už svoji 7letou historii. Na start se postaví také rodiny s dětmi v rodinném běhu, že je to opravdu svátek nejen pro vytrvalce a špičkové závodníky.
0: Krásný svátek. V rámci babího léta počasí bude všem přát, což je úžasné, ale řekněte, v čem podle vás oni ti sportovci by přišli, kdyby pršelo, jak je znám, protože tady ta tradice je velká, tak v čem podle vás vězí to hlavní kouzlo, že se ze závodu stala takto velká sportovní událost?
1: Já si myslím, že to je tradice 14 let a postupné budování a zlepšování servisu pro závodníky. Jediné, co neměníme, tak je trasa. My pořád držíme ten lesní okruh, který je v hradeckých lesích. A myslím si, že ta kombinace zlepšeného servisu, skvělého zázemí kolem Malšovické arény a možná jako jeho trendu, kdy v dnešní době stále více lidí, hlavně mladých lidí kolem 20 let, zjišťujeme, jsme svědky velkého boomu, přicházejí na půlmaratony nebo maratony.
0: I ta medaile je lákavá, krásná, 3D s panoramatem Hradce Králové. Ale vy jste zmiňoval, ty trasy pro maraton, půlmaraton jsou oficiálně certifikované. Vedou po rovinatém asfaltu a startují i končí u ikonické Malšovické arény. Kudy přesně běžci tedy poběží, můžeme říct?
1: My vybíháme vlastně kolem arény, ten zaváděcí okruh je zároveň i cílovým okruhem a potom se pohybujeme vlastně části Malšovice a Malšova Lhota, běžíme ulicí Sportovní, potom na část toho závodu uzavíráme ulici Úprkova směrem do Malšovy Lhoty, ale to je pouze na několik málo minut, než ten hlavní dav přeběhne. A Malšovou Lhotou probíháme ke Stříbrnému rybníku, potom ten již zmiňovaný asfaltový okruh v hradeckých lesích a vlastně stejnou trasou se vracíme zpátky.
0: Ano. Takže jste nastínil tedy takové možná uklidnění pro řidiče, že ta omezení budou minimální pro dopravu?
1: Určitě na rozdíl od naší jiné masové akce Ironman je to omezení pro závodníky v Hradci, pro řidiče a pro širokou veřejnost minimální. My jsme rádi, že ta symbioza funguje, že máme trasu, která je nádherná, je rovinatá, je vyasfaltovaná, je uprostřed přírody, ano. Ale zároveň můžeme startovat téměř v centru města a neomezovat život hradečáků.
0: Na startu se vedle tisíců nadšenců objeví i špičkoví atleti. Mně se líbí, že motivujete mimo jiné i vrácením startovného při zaběhnutí toho elitního času. Myslíte si, že budou padat rekordy? Ono, to vrácení startovného, myslím, že ve většině případů vůbec nehrozí, protože ty časy, ty jsou neuvěřitelné, vidíte, ty rekordní.
1: Já si myslím, že není motivací vrácení startovného jako spíš třeba prize money, čili finanční odměna pro vítěze, pro první tři muže, ženy na trati půl maraton, maraton, ale hlavně my tímto podporujeme ty nejlepší české běžce, úplně necílíme na nějaké extra světové nebo evropské časy, že bychom chtěli sem zvát nejlepší africké běžce, ale náš závod se dává možnost českým elitním závodníkům, aby se zaběhli kvalitní časy, aby si třeba vydělali prize money, ale ta cílovka pro nás je široká veřejnost, která půlmaraton běhá třeba kolem 2 hodin a těch je nejvíce.
0: Mm-hmm. No, kolik je prize money, tak to řekněte. Vůbec netuším, za kolik se běhá.
1: Teď se mi trošku překvapila, myslím si, že to je 6 000 korun pro muže, pro ženy. Nejsou to žádné horentní částky.
0: Nejsou to miliony, jak by mohl někdo.
1: To nejsou miliony, ale je to takový hezký příspěvek pro někoho, kdo se tomu věnuje na české úrovni. Hmm.
0: Říká Roman Šinkovský z pořádajícího Sportvizia Hradec Králové, tak děkujeme za informace, ať se závodníkům daří pokořit své vlastní limity a zkrátka, ať si to všichni užijí. Mějte se hezky a děkujeme, že jste si našel čas na posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Já děkuji také a chtěl bych kromě běžců pozvat i širokou veřejnost přijít se podívat, protože je to opravdu velký sportovní svátek a máme tady spoustu doprovodných aktivit i pro návštěvníky.
0: Takže zítra už od 9 až do pozdních odpoledních hodin.
1: Přesně tak.

0: 14 hodin 40 minut míříme na silnice osvěžit si pravidla silničního provozu, aby bylo za volantem bezpečno. Celý tento týden vám každý den nabízíme situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dnes si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra nabídneme poslední díl řidičské abecedy, přičemž si povíme víc o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Šťastnou cestu.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Trutnovinky píší o bílé lávce, znáte ji, ať už na ně rádi zastavujete na kole nebo z ní jen prohlížíte řeku Úpu a vyrůstající dálnici D11. Ikonická bílá lávka v Trutnovském Poříčí naplňuje své poslední dny. I když jde o oblíbené místo a důležitou tepnu páteřní městské cyklostezky, její technický stav už je dnes bohužel havarijní a radnice proto rozhodla, že ta původní lávka půjde v příštím roce definitivně k zemi. Dobrou zprávou ale je, že na její náhradu nebudeme muset čekat dlouho, nepřijdeme ani o ten její typickou tvář, protože město už má na stole hotový projekt na kompletně novou konstrukci a ta by měla být ocelová s betonovou mostovkou a i nadále si zachová tu elegantní barvu slonové kosti, takže tradice bílé lávky zůstane zachována. Nové přemostění má přinést širší a bezpečnější prostor jak pro chodce, tak pro cyklisty a těšit se můžeme prý i na moderní osvětlení celého úseku. Aktuálně probíhá stavební řízení, výběr zhotovitele. Během samotné stavby tak bude nutné počítat s krátkým omezením a využít náhradní trasu po hlavní silnici kolem elektrárny. Ale jakmile nová lávka vyroste, radnice chce navázat na další propojení cyklostezek směrem na Bohuslavice. O přesném termínu zahájení demolice vás budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové určitě včas informovat.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
2: 5 dní, 5 různých světů. Jazz z Česka i ze zahraničí na tradiční pouti Hradcem Králové. Letos již po 32. Od 6. do 10. října. Více na www.jgtt.cz.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hradečtí obyvatelé hlasují už po třetí v participativním rozpočtu. Až do středy trvá týden čtení dětem. Jiří Lehečka postoupil na tenisovém turnaji v Tokiu mezi 8 nejlepších. A noc bude bez mraků s teplotami nejvýš 8 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Lidé v Hradci Králové můžou v takzvaném participativním rozpočtu vybírat ze 13 návrhů. Magistrát na ně vyčlenil 10 milionů korun. Čtvrtinu z nich tvoří dětská hřiště, například na Slezském předměstí, ve Farářství nebo na Novém Hradci Králové. Hlasování radnice organizuje po třetí. Letos potrvá do 31. října. Kulturní spolek Šule se dnes v Šedivinách na Rychnovsku připojí ke Světovému dni architektury. Od 16 hodin nabídne přednášku Šediviny – paměť zaniklých osad na Rychnovsku. Fotografka Jolana Havelková a archeolog Bohumír Dragoun představí místa, která v Orlických horách postupně zanikla.
5: Jolana Havelková během roku mapovala a fotografovala bývalé samoty a vesnice, staré úvozové cesty nebo drobné pozůstatky po životě v krajině. Její fotografie vedou od Olešnice přes Zemskou bránu až po Nebeskou Rybnou. Archeolog a historik Bohumír Dragoun pak přiblíží historii těchto míst a staveb. Součástí programu budou také aktivity pro děti. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce třeba přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Proč je čtení dětem přínosné, přibližuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
6: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu. Sport.
3: Jiří Lehečka je na tenisovém podniku v Tokiu mezi 8 nejlepšími singlisty. Duel s Igem Humbertem z Francie otočil a zapsal si 150. výhru v kariéře. Na turnaji v Pekingu naopak končí ve druhém kole Kateřina Siňaková, která podlehla 7. hráčce světa Ukrajince Svitolinové po sadách 6-1, 4-6 a 2-6.
4: Počasí.
3: Noc bude bez mraků, ale chladná. Teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, na Broumovsku na plus 2 a objeví se místy i přízemní mrazíky. Zafouká jen slabý jihovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Slavná ponikelská skleninka učinila z jedné zrázovité krkonošské výsky skutečné centrum českého perlařského řemesla. No a v tyto dny představuje na dvou prestižních výstavách to celé umění. Počkejte si na další informace a za chvíli nabídneme k této události reportáž. A taky si v této hodině položíme otázku, co kdyby člověk mohl zůstat navždy mladý. Právě s touto představou pracuje i nová inscenace Dorian, kterou dnes večer uvede Východočeské divadlo v Pardubicích. Adaptace slavného románu Oscara Wilda propojuje příběh Doriana s osudem samotného autora. Víc před půl čtvrtou.
4: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

Královská řada začne už zítra v Hradci Králové první ze čtyř varhaních koncertů 49. sezóny. Hradecké filharmonie začíná v sále Soni Červené opravdu zítra v 17 hodin pod názvem Bach Vidor. Jejich skladby doplní varhaník Karol Mosakovsky vlastními improvizacemi. Varhany v sále Soni Červené prošly o prázdninách generální opravou, která se promítla i do jejich zvuku. Zahajovací koncert Královské červené řady je tak i podle ředitele skvělou příležitostí slyšet nástroj v nové kondici a naplno vnímat jeho barevnost. V kombinaci s hudbou Bacha, zkrátka významných interpretů, to bude podle Vladimíra Rámka výjimečná událost. Takže kdo by měl chuť, tak v 16 hodin v Café Filharmonie bude k dispozici i úvod Václava Metoděje Uhlíře, dramaturga Královské červené řady.

0: Španělské pěvecké duo Baccara touto skladbou v roce 1977 dokázalo nemožné a stalo se vůbec prvním ženským duem v historii, které se dostalo na samotný vrchol německé hitparády. A tento singl se následně stal celoevropským megahitem. Písnička s chytlavým textem o tom, že i ta nejvíc vychovaná dáma, nejslušnější dáma, má své tajné touhy, tak tato skladba se dodnes řadí k těm absolutním hymnám zlaté éry diska, takže zůstává ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ale po písničce už taky něco o našich Krkonoších. Dvě výjimečné výstavy v Liberci a výzdárně Pražského hradu ukazují lidem v těchto dnech umění perlařů z Krkonošské Poniklé. Tamní perlařská manufaktura s tradičním způsobem výroby byla jako poslední na světě zapsaná i na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
1: Ponikelské perličky snad od samého počátku té Hornovy továrny se posílaly do celého světa a zdobily kroje.
2: Ano, to málo kdo ví a je to úplně původní funkce těch perliček. Našívaly se nejenom na kroje, ale všeobecně na oděvy a používaly se ke zdobení jako bižuterie.
1: Barbara Kulhavá, spolumajitelka firmy Rautis. Ty party, čelenky, ty dodnes jsou ukázka úžasného umění Ponikeláku.
2: Ano, party jsou ze Slovenska a jsou to opravdu umělecká díla, která spojují duté foukané perličky, to jsou tedy ty naše, potom tam jsou různá zrcátka, stuhy, umělé květy. Je to opravdu unikátní a až neuvěřitelné, že něco takového se na hlavě dá nosit.
1: Co pak to, ale ponikelské perle se nosí i v Africe.
2: Píš v Jižní Americe, konkrétně země, kde odebírají ty perličky, vlastně dodnes je Ekvádor. Nosí je tam nejen na hlavě, ale i kolem krku na šňůrkách jako náhrdelníky. Dělají se proto speciální perličky z barevného skla. To i ty kroje jsou dodnes aktivní součástí našeho kulturního dědictví.

0: a řetězů, které jsou inspirovány obrazy renesančních malířů, a představíme ji na letošním design bloku výzdárně Pražského hradu, kam jsme byli vybráni jako součást kurátorované výstavy Highcraft. Výstava Parádní čepec bude do konce října, je to v Liebigově paláci v Liberci a Praha je od 7. do 11. října, tedy výzdárně Pražského hradu.
1: Sponiklé Eliška Pilařová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte příští týden pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Za 5 minut bude 15:30, jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Zamíříme do divadla. Krása, mládí, touha po dokonalosti a taky portrét, který na rozdíl od svého majitele stárne. Východočeské divadlo v Pardubicích uvede právě dnes večer na malé scéně ve dvoře českou premiéru inscenace Dorian podle slavného románu Oscara Wilda. Příběh mladíka, který chce uniknout stárnutí, se v ní prolíná s osudem samotného spisovatele. Jak tvůrci známý příběh přiblížili dnešnímu divákovi a proč v něm vidí tolik aktuálních témat, to zjišťovala naše reportérka Naďa Kubínková.
1: Mladý Dorian Gray je mimořádně krásný muž. Malíř namaluje jeho portrét a Dorian si při pohledu na něj uvědomí, že jeho krása a mládí jednou zmizí, a tak začne toužit potom, aby on sám zůstal navždy mladý a stárnul místo něj jeho portrét. Jeho přání se skutečně splní.
2: Sám ten román je vlastně hodně aktuální, dobře zobrazuje takovou protihru lásky, nějaké krutosti, oddanosti. Potom si myslím, že se tam vlastně kritizuje nějaká jako represivní morálka, což mi přijde, že jsou určitě tendence v současné společnosti, které se vracejí a ke kterým bychom měli být hodně kritičtí.
1: Říká režisér Adam Svozil. Divadelní adaptace ale navíc propojuje Dorianův příběh s životem samotného Oscara Wilda. Divák tak sleduje 4 herce, kteří hrají několik postav najednou.
3: Dorian, Basil,
4: Henry.
5: Ale zároveň hrajeme
3: Lord Alfred Douglas alias Bouzí
5: a Oscar Wilde.
1: Jaké to je hrát několik postav najednou v jedné inscenaci?
6: V této konkrétní inscenaci je to o něco lepší než běžně, protože mám pocit, že ty postavy se nějakým svým vnitřním světem hezky propojují a doplňují. Takže i přesto, že jich hraju víc, tak mám pocit, že si táhnu nějaký jeden celistvý oblouk.
1: Vysvětluje Jiří Hába a Jan Augustin ho doplňuje.
7: Člověk si vyzkouší víc poloh v jednom představení, je to pro něj zajímavější a věřím, že ani třeba tak po 5. repríze se nebudeme nudit, že pořád budeme mít nad čím přemýšlet. A co si pamatovat.
1: Režisér Adam Svozil na rozdíl od původní adaptace ještě více rozvíjí ženské postavy, ať už je to manželka Oscara Wilda nebo snoubenka Doriana Greye.
2: Já doufám, že to nebude zmatečné. My jsme se hodně snažili právě to tam fakt explicitně jako pojmenovávat, toho diváka přímo oslovit, říct mu, teď jsem tenhle. Hlavně na začátku, kdy se to vlastně nastavuje a naopak, když potom v druhé půlce hry dochází k jistému prolínání, tak tam už je to záměr, že vlastně divák jako prostřednictvím toho zakusí, že ten princip, že ten život toho Wilda se hodně otiskuje a odráží v tom jeho díle.
1: Roli Doriana pak hraje nováček pardubického souboru Mikuláš Matoušek.
8: Pro mě nejtěžší byly nějaký emoce toho Doriana, konkrétně pláč, kterýho je tam fakt hodně. Ale...
9: Máte několik druhů pláče.
8: Ano, mám několik druhů pláče. Je tam pláč z nechutností takovou, pak je tam pláč, který je už takovej hodně zoufalej, pak je tam takovej hranej pláč. Poprvé se setkávám se 3 druhy pláče na jevišti.
1: Inscenace nemá jasný žánr, a to proto, že kombinuje komedii, tragédii, horor i situační humor. A to nejvíc bavilo Jiřího Hábu.
6: Ten humor si dělá opravdu srandu ze všech možných stran, což mám rád, že ta inscenace není černobílá, že by jako nezastávala jenom jednu perspektivu vlastně toho příběhu. A mám radost, že si právě dělá z obou těch perspektiv tu srandu, což je mi velmi blízké.
1: Z pardubického východočeského divadla Naďa Kubínková, Český rozhlas.

0: Zhůvěřile, vždycky se zarazím u tohoto slova. Máte to stejně u písně Trezor Karla Gotta, je to tak? Možná se to stává mnohým z nás, že posloucháme písničku a najednou se zasekneme u jednoho jediného slova. Mně se to právě děje u toho Trezoru. No to slovo zhůvěřile je prostě nádherné. Dnes ho už v běžné řeči moc neslýcháváme, ale znamená to žít tak trochu bezhlavě, rozmařile, zkrátka naplno a po svém bez ohledu na pravidla. Jiří Štajdl ho do textu zasadil s naprostou elegancí, říkám si, protože kouzla českého jazyka umí divy. My si o tom vždycky povídáme v rubrice Hezky česky, také vždy v neděli po 8:30. Zítra tomu nebude jinak, i když nás hůvěřile tam se určitě nedostane, protože to slovo možná zaráží jenom mě. Teď ale další pořad, a to seriál K dějinám města Hradce Králové, který připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi samozřejmě najdete na našem rozhlasovém webu a jak možná mnozí tušíte, soboty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové. Pohybujeme se na konci 16. století a dnes objasníme i jednu hradeckou záhadu.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Milí posluchači, až někdy půjdete uličkou mezi katedrálou svatého Ducha a Bílou věží, povšimněte si na zdi katedrály druhotně umístěného náhrobku ženy, znázorněné se dvěma malými dětmi. Ze špatně čitelného nápisu je zřejmé, že všichni zemřeli v roce 1599. Dlouho se nevědělo, o koho jde, až výzkum událostí kolem morové epidemie z téhož roku přinesl rozřešení záhady. Podle Švendova svědectví se náhrobek původně nacházel na hřbitově u svatého Pavla, zrušeném v důsledku výstavby pevnosti v roce 1766. Je tak jedním z mála náhrobků, který se dochoval. V případě morové epidemie 1599 pravděpodobně i jediný. Zadíváme-li se na něj podrobněji, spatříme na něm ženu v dlouhém renesančním plášti, vedle níž stojí podobně oděné dvě malé děti. V poškozeném nápisu je zřejmě uveden syn a dcera. Nápis připomíná úmrtí paní Anny Kovandové, manželky měšťana Jiříka, v pondělí po svatém Bartoloměji 1599, to jest 23. srpna. Zemřela tedy pouhé 4 dny po Martinu Cejpovi. Bylo jí 27 let. Z dochované trhové knihy Černé vyplývá, že v roce 1544 koupil v Hradci dům jistý Jiřík Kovanda. Byl-li to Anin manžel, byl by výrazně starší. V této době ale nic výjimečného. Jiřík Kovanda, vzpomínaný na náhrobku, v době smrti své manželky a dětí ještě žil. Poslední, nepřímou zmínkou o rodině, je prodej Kovandovského domu uskutečněný 21. října 1599. Vdova po Václavu Dopijánkovi, Mariana, zřejmě Aněna sestra, prodala tento dům s pivovarem kantorovi Václavu Bukovi Třebechovskému, a to za 1600 kop grošů míšenských. Trh byl stvrzen 2. listopadu. Zápis dokládá nejen skutečnost, že rodina vymřela, ale též příkladně ukazuje, že po uplynutí právní lhůty, během níž mohlo být dědictví zpochybněno, dědička nemovitost při nejbližší příležitosti prodala. Nový vlastník je též příkladem předměstského souseda, žijícího původně u kostela svatého Antonína, který využil situace k zakoupení domu ve vnitřním městě a k postupu v rámci městské hierarchie. Příběh Anny Kovandové dokládá vysokou úmrtnost, kterou bylo město v průběhu léta a podzimu roku 1599 zachváceno.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Hradec Králové vás doprovází sobotním odpolednem. Pokud jste nás poslouchali včera dopoledne, možná se ještě usmíváte. V rozhlasové kavárně s Janou Kudivejsovou totiž byli i životní partneři herečka Jitka Sedláčková, taky restauratér Pavel Tepfr. Byla to tedy jízda. Mluvili o společných výletech do Polska na vyhlášené smažené pstruhy, taky o lásce k Itálii. Prozradili i to, že Pavel bez zapnutého rozhlasu prostě neusne. Ale přiznám se, že mě osobně v hlavě nejvíc utkvěla myšlenka Jitky Sedláčkové, která s nadhledem prohlásila, že rozděluje ženy do dvou skupin, že je rozděluje na princezny a pak taky na tažné krávy. Věřím, že každá z nás, která to slyšela, takže jsme se do jedné skupiny hrdě napasovali. Ale čím víc jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, že ideál je to mít určitě někde uprostřed. Umět se nechat od života třeba i partnera hezky rozmazlovat, no a pak, když je potřeba, mít pochopitelně i ten pořádný správný tah na branku. Ať už se vám to daří jakkoliv, tak doufáme, že víkend vám nabízí hlavně to rozmazlování, a pokud jste rozhovor neslyšeli, tak už je samozřejmě komplet v audioarchivu na našem webu.

Za 9 minut bude 16 hodin. Dívala jsem se před chvílí z rozhlasového okna, jak se to v ulicích hemží pejskaři, turisty, lidmi, kteří si vyšli jen tak na procházku, protože v tomto počasí, pokud je člověk zdravý, je téměř hřích zůstávat doma. Podzim má své nezaměnitelné vůně, barvy i chutě. Mnohé z nás, nebo mnohé z nich z těch chutí vůní nás dokáží i během okamžiku vrátit o desítky let zpátky. Vůně lesa, spadaného listí, jablek, hub nebo první zatopení v kamnech v sobě často ukrývají vzpomínky na dětství, domov a taky chvíle strávené s rodinou, tak možná i občas vzpomenete na podzim toho svého dětství, kdy jste pouštěli draky, sbírali kaštany a chodili na ty houby nebo pomáhali rodičům a prarodičům. Budete moci zavzpomínat po 23. hodině, co konkrétně vám ten podzim v dětství přinášel, jestli se u vás vařilo, peklo, zavařovalo. Noční linka po 23. hodině na toto téma. Ale po zprávách už také nabídneme slíbenou oslavu. Hvězdné návraty dnes připomenou, že své 95. narozeniny oslavila první osobnost divadla Semafor Jiří Suchý. Stál u zrodu této scény a vede ji dodnes. Takže scénky, vyprávění, vzpomínky i písničky krátce po 16. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Desítky lidí si dnes pochodem z Trutnova na Hrádeček připomněli 90 let od narození Václava Havla. Zoo Dvůr Králové zítra uzavře areál autosafari a ukončí letní sezonu. Čeští fotbalisté se v Lize národů představí ve Španělsku proti mistrům světa. A noc bude bez mraků s teplotami nejvýš 8 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Z Trutnova na Hrádeček vyrazili dopoledne asi 40 lidí. Připomněli si tak pondělní nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Ten měl na Hrádečku chalupu a v Trutnově v 70. letech pracoval v pivovaru. Letos je to už 7. ročník pochodu, který měří zhruba 10 kilometrů. Podle organizátorů přišli lidé různého věku. Přidávali se taky studenti. Jedna z pořadatelek, Radka Severová, v rozhovoru pro Český rozhlas připomněla, že Havlův odkaz je stále významný pro mladé.
2: Určitě je to pro ně důležité. Často slýchám, že je pro ně důležitý to, že jsme součástí Evropské unie, NATO, a je známo, že Václav Havel se zasadil o to, aby naše republika mohla být přijata do NATO. Takže myslím si, že si ten odkaz Václava Havla uvědomují, že vlastně je to důležité i pro jejich budoucnost.
0: Safari park Dvůr Králové nad Labem zítra ukončí provoz areálů afrického a lvího safari, ve kterých návštěvníci projíždějí auty mezi volně žijícími zvířaty. Důvodem je podle zoo příchod chladnějšího počasí. Od pondělí pak začne platit ceník zimní sezóny do pěší části zahrady a zkrátí se otevírací doba. Na poli v Radimi na Jičínsku dopoledne schořel traktor. Škodu hasiči odhadli na 1 milion a 200 tisíc korun. Příčinou ohně byla technická závada. Sport. Čeští fotbalisté narazí v Lize národů na nejtěžšího možného soupeře. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí večer v Ovidiu proti úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska. Premiéru v reprezentačním dresu si může připsat německý rodák Ryan Nadery, který se po vyřízení administrativních záležitostí v úterý připojil k týmu. O útočníkovi skotských Rangers mluví záložník Alex Král.
3: Už v tréninkách bylo vidět, že kvalitu má, je rychlý, dobrý zakončení a samozřejmě jsme ho přivítali tak, jak přivítáme každého hráče. Jsme jedna velká rodina a děláme všechno pro to, aby se u nás cítil co nejlíp.
0: Zápas českých fotbalistů ve Španělsku začne ve 8:45 večer.
1: Počasí.
0: Noc bude bez mraků, ale chladná. Teploty spadnou na 8 až 5 stupňů, na Broumovsku na plus 2 a objeví se místy i přízemní mrazíky. Zafouká jen slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Náchodě si dejte pozor na silnici číslo 33, kde se v Běloveské ulici na Kladském předměstí stala dopravní nehoda. Hasiči tam teď odklízejí olej, který zůstal na vozovce. Projíždějte tam opatrně. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil první říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
5: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
4: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
5: Horší je to s tím, jak se to, takový bílý.
6: Jo, papírové dokumenty, no to byl problém.
4: Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
5: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
4: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Mulavcová.
5: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
4: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
2: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: Aha. To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
4: Já jsem to udělal totiž.
2: Máš rej.
4: No jo.
2: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
4: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
2: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
4: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
4: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
2: Ty jsi z kolika dětí?
4: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec 12 byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné. Úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo?
7: Já si ho jenom pamatuju, toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. On, to se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si vzpomněli na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam
1: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky, a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se z toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem vzal, říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška, tu si nechám, takže, a takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlitr říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píš.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázyho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušivý.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitru, prosím vás, rozbáte to.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučají děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
2: My jsme jen
1: zpěváci, zpěváci toulaví.

0: Karlo.
1: Magdě, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
2: Trošku,
1: to už
2: pár let takový, už to bude, no.
1: 8 let při nejmenším. No to toto bylo, letí, toto letí.
2: To bylo v 65.
3: No, kdy byste tam byla vlastně?
2: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
3: 4 roky, no.
2: Nesedneme si, mistře.
1: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
3: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
2: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
1: a Buchta jsme tě říkali.
2: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
3: Tomu směřuju, ano.
2: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
3: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
2: No proč jsem odešla?
3: Jak to skončilo?
4: Proč jsi mě vyhodil?
5: Vzrůst jako trošičku.
2: Já jsem pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
1: Ano.
2: Že jo?
4: No a kdo byl další? A kdo byla další?
1: Kdo byla další?
4: Holčička.
1: Další, já už jsem Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
4: Lucka, tak to neznám.
3: Yeah. Ona nezná Krecerová.
4: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
3: Ona si ho taky dala. Anna K.
4: Anna K.
1: Anna K.
2: Teď se to pěkně bylo.
6: Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
2: A zase tě nosili v kříži.
1: No každý, co si zasloužil, že jo?
4: Proto jsem vydržela tak dlouho, že jo?
6: Střískal, že protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrazil a mazala jsem spát.
1: No tak jsi měl pěkný fracek taky, já si vzpomínám.
6: Já jsem byla hrozně drzá.
1: Ano.
3: A co vy jste spolu zpívali?
1: My jsme spolu zpívali...
6: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
1: Ptáčka je rabáčka.
6: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
1: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
6: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dál. Ano, pocím, ano, holka, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje.
0: No a ty víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alkalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak schválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali. No.
3: Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protěžší stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady jsme hráli, no.
3: Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Kdy si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No jo,
6: to myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
5: No, ty lidi už to... nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, pane Suchý.
6: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na Žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili, Adamky.
6: A to se taky nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo. A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlasů, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, no to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla.
5: Ano.
6: To bylo špinavý, že jo?
5: Ano.
6: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlasů. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutých?
6: A to bylo na žlutých.
5: Ano,
6: na těch žlutých. Jsem si tam...
5: To jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím ohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jediný v tričku, že?
5: Ano, takže jste
6: takže
5: to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

je solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne. Kde by tam vzala piano, prosím tě?
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, tak, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál.
2: Dál to zatím ještě nevím, já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: A domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: A člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální od no ale zbytku.
4: Oni prostě, souboru. Ale myslím, byli tací.
6: No.
4: Že to nebylo nic jako schválnýho, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se stýkali ani, mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší
4: no,
5: a hodně zdraví.
4: Vy a víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Safari park Dvůr Králové zůstává nejnavštěvovanějším místem regionu. Herecká asociace rozdá večer ceny Thálie. Tenistka Marie Bousková postoupila v Pekingu do třetího kola. A neděle bude slunečná s teplotami do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Královéhradeckým krajem zřizovaná muzea, galerie nebo zoo ve dvoře Králové nad Labem navštívilo za 8 měsíců letošního roku přes 700 tisíc lidí. V meziročním srovnání jde o mírný pokles. Podle pracovníků jednotlivých institucí zatím stála i letní tropická horka.
4: Největším lákadlem zůstává Safari park Dvůr Králové s více než 500 000 návštěvníků. Kvůli vedrům ale lidí ve srovnání s loňskem ubylo. Vyšší zájem naopak hlásí Hradecké muzeum východních Čech nebo Galerie moderního umění. Muzeu pomohlo i červencové otevření expozice na Chlumu. Kraj chce návštěvnost ještě podpořit investicemi, chystá například stavbu nového zázemí pro muzeum a galerii v Náchodě. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Muzeum krajky ve Vamberku na Rychnovsku je tento víkend pro návštěvníky uzavřené. Důvodem je preventivní ošetření sbírkových předmětů insekticidním plynem. Pracovníci muzea tak chrání exponáty před škůdci, kteří by je mohli poničit. V Pražském národním divadle se bude večer rozdělovat letošní ceny Thálie. Prestižní sošky se udělují napříč jevištními žánry od opery a baletu až po muzikál. V Činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá taky ceny za celoživotní mistrovství.
5: Člověče, tam je ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
6: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
7: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbřišky.
6: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z Pražského studia Ypsilon. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistka Marie Bousková porazila ve druhém kole turnaje v Pekingu Australanku Birelovou 2x6-4 a postoupila tak do dalšího kola. Stejně jako už předtím Jiří Lehečka, který zvítězil nad Francouzem Umbérem 2-1 na sety. Naopak Jakub Menšík z turnaje vypadl, s Argentincem Serundolem prohrál 0-2 na sety. Dál neprošla ani Kateřina Siňaková, která ve třech setech nestačila na Ukrajinku Svitolinovou.
0: Počasí.
3: Zítřejší předpověď slibuje jasno až polojasno. K večeru bude od západu přibývat oblačnost. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Foukat má slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: S objížďkou stále počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Je tady dnešní druhá hodina písniček od srdce na přání. V minulé hodině jste si určitě mnozí z chutí zaspívali s Jiřím Suchým, ale v tom dobrém rozmaru a pohodě chceme pokračovat i dál. Pokud vás nevytáhlo někam počasí na výlety u dělostřelecké tvrze Stachelberg, je třeba hezká rozhledna Eliška, z ní se můžeme rozhlédnout po kraji před uzavřením už jen tento víkend, protože od pondělí 5. října se na 12 dní uzavírá kvůli opravám a nátěrům, takže se z ní znovu rozhlédneme až v polovině října. Ale hlavu věšet nemusíme, o pořádný rozhled do kraje ani o tu skvělou náladu určitě nepřijdeme, protože ten vám s radostí otevřeme i přímo tady v našem vysílání. Budeme rádi, když se zapojíte, když dáte vědět, kde jste, kam jste vyrazili na výlet nebo jakou hezkou akci v kraji byste doporučili ostatním. A pokud má někdo z vašich blízkých narozeniny, svátek nebo prostě jen potřebuje zvednout náladu, zavolejte, napište, je tady prostor se těšit. Dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Sobota 3. října, Český rozhlas Hradec Králové s vámi a k dispozici také naše kontakty studio.hradec@rozhlas.cz, mailová adresa, na webu najdete písničkový formulář a poslat můžete i stručnou SMSku na číslo 900 1104, přičemž jako první slovo do té zprávy musíte napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: A už je spolu s námi ve spojení pan Jirka. Vítejte, dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne, paní Pavlínko, já vás moc zdravím.
1: No my vás také a pochlubte se, grillujete, předpokládám, o víkendu.
3: Sí, senora, jo, já jsem si říkal právě, ještě využít ten, že má být víkend vlastně zatím hlásil jako do středy, ale víkend to je jako takový, že má být poslední krásný, tak jsem říkal, ještě to využít a hlavně, Pavlínko, a kdyby to byl hřích, kdybychom to nevyužili.
1: No je venku krásně, opravdu, tak kolik vás tam je, u říčky?
3: Já se hra už teďka právě odjela, protože na ní už je moc zima, no jo, no tak hod, to je prostě dříve snerozená osoba, no, tak tam už se to prostě bude jinak, no.
1: Jestli vás poslouchá, ta vám dá.
3: Jo, to víte, že jo.
1: Ale písničku si užijete určitě v té pohodě, tak ať ta tak radost vydrží, písnička pro všechny, kteří jsou venku.
3: Určitě pro všechny a jestli ještě můžu, Pavlínko, pro Jiřu Rosu do Ratiboříc, za ten minulej týden moc díky, byla to výborný žraso, bylo nás tam doopravdy hodně. No a uvidíme, jestli dneska bude, protože má být vlastně zase jednou po roce viditelný Saturn,
1: ano.
3: Tak se zvědavej, jestli člověk to aspoň uvidí. A oni právě jako říkali, když bude mít někdo daleko, což bohužel nemám, že by mohli být vidět i prstence.
1: Ano,
3: takže zkrátka uvidíme, kdo líp uvidí.
1: No, držím palce, určitě my jsme o tom ve vysílání také mluvili, že je to jedinečná příležitost, tak
3: právě.
1: Jasná obloha
3: jasno,
1: bude.
3: Přesně.
1: Ano, ano. Tak krásný den i krásnou noc. I s písničkou pro radost. Naschledanou.
3: Mějte se moc krásně, naschledanou.

0: A z těch zahraničních hudebních vod se přesuneme, řekla bych, k té úplné české klasice, po které sáhnul pan Stanislav, kterého už vítám. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, mohu mluvit?
0: Ano, jste ve vysílání, povídejte.
1: No, tato písnička patří na interní oddělení nemocnice v Jilemnici pro primáře pana Stachu, všechny lékařky a sestřičky, který mají moc namáhavou práci, kterou jsem tam ocenil, kde jsem ležel od konce srpna do 8. září a bylo to opravdu přístup vynikající. Nemám si na co stěžovat. Všem moc krát děkuji.
0: No hodně zdraví vám, pane Stanislave.
1: Taky.
0: A poděkování děkuji. Samozřejmě na internu i s tou písničkou.
1: Ano, děkuji.

0: Garua. A prostě úžasný, úžasný. On je charismatický, milý, příjemný, komunikativní, prostě báječný člověk.
1: A on mluvil česky? Nemluvil česky
0: ne,
1: asi.
0: Ne, jenom uměl děkuji.
1: Aspoň
0: mluvil
1: něco.
0: Anglicky, takže já jsem z toho teda absolutně nic neměla, protože anglicky neumím, ale prostě ten jeho přednes, ty písničky, ty jsou úžasné.
1: Ona někdy v té hudbě nemusí, vlastně my ji rozumíme. Já mám pocit, že ta hudba je celosvětová, že nemusíme ani rozumět té cizí řeči, ale ty emoce to přenáší. Bylo to v kongresovém centru, já jsem se dívala, jak jste sdílela ty nádherné fotografie a videa. Vy jste seděla ve čtvrté řadě, vy jste ho měla skoro na dosah ruky. V páté, tak jsem to spočítala o jednu řadu špatně. No ale krásné, muselo to být nezapomenutelné.
0: Ale jako luxus a pokud ještě jako budu mít tu možnost, tak pojedu znova, protože to opravdu stojí za to.
1: No, kdo nebyl, kdo neměl příležitost, tak vy jste tu písničku vybrala i pro ostatní, aby věděli, na jakém interpretovi jste byla. Tak se jdeme zaposlouchat. Kdo nerozumí cizí řeči, tak nech se
0: užije tak krásnou melodii.
1: Tak jdeme na to a děkujeme, že jste se podělila, paní Jinko. Krásné dny. Naschledanou. Naschledanou.

0: Včera v Pražském kongresovém centru a dnes díky paní Ince i ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, no, slyšet takovýto hlas metr, dva metry před sebou, to muselo být. Tak ale teď už spolu s námi i pan Petr a jeho přání zazní. Krásnou sobotu, pane Petře.
1: Dobrý podvečer. Já jsem tentokrát vybral písničku od skupiny Hoptrop Jonatána. Nechávám jí zahrát jedna, která všem oslavencům, všem příznivcům skupiny Hoptrop pro dobrou náladu taky. No a hlavně jsem ji taky vybral z toho důvodu, že já vím, že prostě taky skupina Hoptrop tady moc v rádiu nezní, tak aby aspoň v těch písničkách na přání občas byla.
0: Dobře děláte, když máte oblíbenou tuto kapelu, proč si ji nenechat zahrát. Tak jdeme na to i s Jonatánem. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
2: Teď písničky od srdce krásně plynule navážeme i na vysílání v té předchozí rodině, možná také rodině, ale hlavně hodině. Pan Milan je s námi a chce to propojit. Pane Milane, dobrý den.
3: Dobrý den, prajem, pozdravujem všetkých posluchačov. Ja som si vybral pesničku z hry Jonáš a Tingle Tangle. Chybí mi tá istota.
2: Mm-hmm.
3: A to mne pripomína, to sme si spievali a počúvali, keď som chodil do 8. do 9. triedy. Takže to už je pekne stará.
2: Jako včera by to bylo, veďte.
3: Ale dobré pesničky to boli všetky z tej hry Jonáš a Tingle Tangle.
2: No vy jste v té minulé hodině si musel přijít na své, tak jste celou hodinu si prospěvoval.
3: Tak já jsem, Pavlínko, já jsem žral semafor. Povedal, ale já jsem preto žil. A keď jsem přišel do Prahy, tak prvé, co bylo, aby jsem navštívil semafor.
2: Aha.
3: A víte, kde to bylo?
2: No bylo to jinde.
3: Bylo to na deň, v Prahe to bylo, v Julde, Fulde, deň tisku a rozhlasu a v Julde, Fulde a tam semafor účinkoval, rokoko tam účinkoval.
2: Mm-hmm.
3: To bylo celé odpoludne a tých scén bylo tam veľa, tak
2: chodil jste pravidelně, chodil a miloval ty, kteří tam vystupovali.
3: No,
2: půjdeme v tom pokračovat, jdeme si zpívat dál, tady chybí mi ta jistota, písnička i pro vás.
3: Ano.
2: S přáním hezkých chvil. Mějte se moc hezky.
3: Já vám děkujem za výpomoc a pozdravujem ještě raz všech posluchačů. Do počutia.
2: Naschledanou.

0: Jste s písničkami od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové i ve dvoře Králové nad Labem. Máme posluchače, pane Luboši, vítejte, dobrý den.
1: Tady Hubinka ze dvora Králové nad Labem a jeho pejsačka. Zdravím Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy do rádia a posluchače.
0: A voláte z Procházky, nebo jste doma, nebo u kamarádky,
1: ne.
0: Od které voláváte?
1: Zítra půjdeme opejkat busty, dneska jsem úplně v divočině, tady chodí akorát pejskaři po těch pěšinách. Já jim mám radši na dlouhým vodítku, protože teďka jsem viděl, že z toho háje vylezla srnka přes pole.
0: V centru města, pane, jo?
1: Já jsem za městem, tamhle obora s koňma. Ona jak cítila hřebce, jestli se mě nebude hárat, je nějaká nadržená potvůrka.
0: No, taky pane, jo, tak vodítku. Nemáte to jednoduché, zdá se, ale písnička bude veselá, bude pro všechny, kteří jsou s námi. Vy se taky opatrujte, krásný víkendový čas v přírodě i s Fanečkou. Mějte
1: díky.
0: Se hezky, nashledanou.
1: Díky, nashle.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu

17 hodin 37 minut, nahlíží mezi písemné pozdravy a máme tady dvě prosby o písničku od Jiřího Korna. Paní Jano, napsala jste o 8 minut, po opouhých 8 minut později než paní Věra, takže paní Věru upřednostníme dnes v tuto chvíli. Ta si napsala o písničku Zelené údolí, mělo by to být pro paní Jessiku a taky všechny milovníky přírody, ale pro potěšení paní Jano, snad i vám. Zdravíme na Trutnovsko.

0: Fandíte královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte příští týden pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: A teď tady máme gratulaci Hradecké univerzitě. Univerzita Hradec Králové zaznamenala v prestižním žebříčku univerzit výrazný meziroční posun, kdy se v letošním hodnocení umístila na sdíleném 801. až 1000. místě, zatímco v loňském roce figurovala o poznání dále. Zařadila se tak mezi 4 nejlépe hodnocené české vysoké školy. Gratulujeme.

sny, co ve mně spaly, si znovu nechám zdát. Zlé křivdy sotva někdo napraví.

0: život není pes.
1: I když na nás občas zavrčí, o tom žádná, no ale dnešní den ten byl naprosto luxusní, jak se shodli i meteorologové. Teploty mnohde vystoupaly k 25 stupňům Celsia, mítr jen slabý, takže i v ulicích krajského města bylo znát, že mnozí nelenili a zkrátka si den chtěli užít podle svých představ venku. Pan Jaroslav z Náchoda, ten ale píše, že přeje krásné odpoledne všem a prosí o zahrání i písničky Crossroads od Daniela Žešky. Zmiňuje, že ho sledoval na Eurovizi a musí říct, že ho ten mladý kluk úplně dostal. Málo kdy se slyší takto čistý hlas, taková lehkost ve výškách a úžasná dynamika. My posloucháme písničky jen jako kulisu, píše pan Jaroslav, ale když se do Daniela člověk opravdu zaposlouchá, tak zjistí, jak obrovský pěvecký um v sobě má. Rád bych tímto posluchačům popřál hezký zbytek odpoledne a věřím, že si tento skvělý hlasový výkon užijí stejně jako já. Děkuji a zdravím celý tým, Jaroslav z Náchoda. Tak my děkujeme za krásný vzkaz i hudební tip, pane Jaroslave. Tady je Daniel Žižka a jeho Crossroads.

Daniel Žižka, absolvent Ježkovy konzervatoře, reprezentoval nás na Eurovizi. Umí zpívat i česky, slyšela jsem ho. Taky si občas říkám, že ta čeština, že je krásná, když nás mají reprezentovat, ale celosvětově to určitě zafunguje i tímto způsobem. Teď už se dívám mezi ty vaše další pozdravy. Pan Šimon trošku provokativně píše s Bohem babí léto. A připomíná, že ve čtvrtek už přijde to ochlazení na 14 až 18 stupňů Celsia, což mnozí nechceme ale slyšet. Ale pan Šimon k tomu dopisuje, začínám počítat dny do jara, dnešním dnem zbývá do jara 170 dní. Tak to zase není tolik. Takže teď babí léto a potom jaro, už co by dub opět tady s námi.

Za 6 minut bude 18 hodin, jsme ve finále dnešních písniček od srdce. Pana Mirka na Jelemnicko zdravíme. Paní Hanka, ta naopak zdraví všechny, kteří se zítra chystají na hradecký půlmaraton, protože, jak už jsme říkali, krajské město zítra bude hodně patřit běžcům. Bude tady více než 5000 závodníků, tak určitě držíme s paní Hankou palce všem, kteří vyběhnou, aby ty své limity překonali. A písničku od srdce u nás má taky Martina Kolínská. Všechno nejlepší k narozeninám přejí přátelé.

Z dnešních písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové je to vše. Za 3 minuty nabídneme čerstvé zprávy. Alena Brantová přijde do studia. No a poté vás pozdraví Lada Klokočníková s dalším dílem magazínu Šarm. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Mějte se hezky.

0: Dizident i prezident, ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Pochodem z Trutnova na Hrádeček si lidé připomněli výročí narození Václava Havla. V Náchodě přibývá kamenů zmizelých, které připomínají oběti nacismu. Čeští fotbalisté v Lize národů nastoupí ve Španělsku proti mistrům světa. A zítřek bude slunečný s teplotami 19 až 22 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. Kolem 40 lidí dnes dopoledne vyrazilo na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní 90. výročí narození bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Na zhruba 10 kilometrů dlouhou trasu lidé vyrazili od Havlovy pamětní desky na kině Vesmír, kterou tam před 3 lety zřídila Trutnovská radnice. Někteří si zvolili i vlastní trasu nebo dopravu a nakonec se před 14. hodinou na Hrádečku sešlo kolem 60 lidí. Muzeum Náchodská plánuje každý rok v Náchodě instalovat kameny zmizelých, tedy dlažební kostky s mosazným povrchem připomínající oběti nacismu. První 3 odhalené kameny zmizelých jsou věnované rodině Štrasových. Ta je spojená s předválečným textilním průmyslem a kulturním životem města. Další kameny budou následovat, říká ředitel muzea Oldřich Schejbal.
5: Každý rok minimálně 2 až 3 kameny dalším obětem, dalším členům židovské obce. Zároveň Muzeum Náchodská tvoří takovou ucelenou webovou databázi, který si může každý zájemce cokoliv v interaktivní mapě vyhledat o jednotlivých obětech a jejich příbězích, osudech.
4: Po kůrovcové kalamitě zasadili lesníci s dobrovolníky miliony nových sazenic. Při akci Den lesů nové generace výsledek dnes představili veřejnosti. Lidé mohli na 7 místech v republice vidět nové stromy, dozvědět se o projektech na zadržení vody v krajině a dalších opatřeních proti suchu a povodním. Jedno z nich bylo ve Svoru na Českolipsku v Lužických horách. Pokračuje severočeský ředitel Lesů České republiky Václav Bašta.
6: Jsme pozvali návštěvníky do lesa, veřejnost, aby se společně s námi vrátila místa, která jsme v době těsně po kůrovcové kalamitě společně s nimi obnovovali. Aby jsme jim dokázali, že jsme náš závazek lesy opět obnovit po kalamitě splnili.
4: Výsadbu po kůrovcové kalamitě v Libereckém kraji chtějí mít lesníci hotovou do konce tohoto roku.
0: Sport.
4: Čeští fotbalisté se utkají s úřadujícími mistry světa i Evropy. Večer v Ovideu nastoupí v elitní skupině Ligy národů proti domácím Španělům, kteří v základní hrací době nebo prodloužení už 40 zápasů po sobě neprohráli. Souboj Španělsko-Česko má výkop ve 20:45.
0: Počasí.
4: Zítřejší předpověď slibuje jasno až polojasno. K večeru bude od západu přibývat oblačnost. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na D11 je na exitu 95 uzavřený sjezd ve směru na Polsko a nájezd ve směru na Prahu. Důvodem je budování napojení na dálnici D35. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce roku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
7: První říjnový šarm je tady a Lada Klokočníková přeje jako vždy příjemné chvíle s magazínem i o tom vašem životním stylu. Tento týden skončilo hlasování v anketě Šarmantní osobnost roku a my už víme, jak hlasování dopadlo, koho jste vybrali z naší desítky nominovaných a kam poputuje zlaté slunce. Už taky víme, kteří nominovaní a hosté přijali pozvání na gala večer 23. října. Všechno povíme, ale nejen to, taky si za chvíli připomeneme šarmantního Jiřího Suchého, který tento týden oslavil 95. narozeniny. No a nepřijdete ani o pravidelné rubriky. U příležitosti Mezinárodního dne kávy si povíme, jak kávu správně vybrat. Poradíme také, jak se obléci, pokud je v době babího léta ráno zima a odpoledne nás přepadnou vysoké teploty. A v kosmetickém rádci to budou peelingy, které probereme. Tolik stručná nabídka, teď už Alice Springs a přání, ať se vám šarm hezky poslouchá. No tak pusu.

0: A v dnešní osobnosti šarmu jedno výročí. 1. října oslavil 95. narozeniny Jiří Suchý. Napsal tisíce písniček, stovky divadelních her, desítky knih a filmových scénářů a také se prosadil jako výtvarník. Kouzlo jeho osobnosti jsme měli možnost poznat i my to, když v roce 2020 přijel do Hradce Králové a jako šarmantní osobnost roku 2019 vtančil do zaplněného sálu Aldisu, kde taky převzal hlavní cenu Zlaté slunce. Po dvouhodinovém přímém přenosu, ve kterém nás opět přesvědčil o své jedinečnosti, se ho Jana Kudivejsová a Zdeněk Novák zeptali na jeho spřízněné duše a tady je odpověď.
1: No, spřízněné duše jsou hlavně ti, kteří mají rádi to, co dělám, to znamená ten humor, který jako provozuju, písničky, který mám rád, tak ty považuji za spřízněných duše.
2: Pane Suchý, vy už něco pamatujete, tak mě řekněte, u nás v Česku, je humoru pořád stejně, nebo ubývá, anebo se mu daří stále lépe?
1: Já mám pocit, že je to teď takový nějaký přechodný období, že to není přesně ono. Je pořád, humor je věčný, že jo, takže on je taky pořád přítomný, ale nevím, ale já jsem stařičkej člověk, takže já tady plácám něco podle svých letitých zkušeností a ono je to všecko jinak. Možná, že jsme právě na ohromným vrcholu českého humoru, ale mně to tak nepřipadá.
3: Vás naši posluchači zvolili jako šarmantní osobnost. Kdo pro vás je šarmantní?
1: No tak například já. No a zde přítomný pan Grigar, pan profesor Pavko.
2: Já vím, že vy jste s panem doktorem Grigarem přijeli trošku dřív do Hradce Králové, protože jste si chtěli dopřát trochu kultury.
1: Ano, výstavu pana Matušky. Já se s ním znám už dlouho, ale pan Grigar se s ním taky zná. Dověděli jsme se, že tady mám výstavu, tak jsme přijeli a prošli jsme tou výstavou.
2: No my čekáme, až si dopovídá pan doktor Grigar. Podívejte, jak jsou v družném hovoru s Pavlem Pavkem. Na to se hezky kouká.
1: No, tak mají si co říct zřejmě.
2: Pan Pavko se ptal, kolik hvězd je viditelných pouhým okem. Prý asi 2500, že člověk zaregistruje.
1: A tak já to schválně přepočtu, až přijdu domů.
3: No a jste vy romantik? Rád se díváte na hvězdy?
1: Jo. Já jsem si koupil dokonce i dalekohled, ale tím jsem provozoval to, že jsem se koukal na měsíc a vždycky jsem si říkal, že si udělám procházku.
0: Jiřímu Suchému dodatečně přejeme i my hodně zdraví, štěstí a skvělých nápadů.
4: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije a jiný.

0: cokoliv, když si mě najde, to potěšení, že jsem živ.
1: A ještě jednou 1. říjen, tentokrát to ale nebudou narozeniny, ale Mezinárodní den kávy. Tenhle významný den, který každoročně zastřešuje Mezinárodní organizace pro kávu, oslavuje oblíbený kofeinový nápoj. Říkám si, aby ne, k životnímu stylu mnohých z nás káva patří. A tak si ji dnes v Šarmu připomeneme i my, protože všimli jste si, že každou si vychutnáváme jinak. Ta snídaňová bývá spíš rychlá. Kávou pracovní si dopřáváme alespoň krátkou pauzu a očekáváme od ní povzbuzení. No a kafíčko odpolední, to už bývá relax a pohoda. Taky záleží na tom, jestli si tento nápoj dáváme s přáteli, nebo je to jen chvilka pro nás o samotě. Co všechno ovlivňuje taková chuť kávy a jak se chovají jednotlivé druhy, na to se Patrika Lamky z Hradecké pražírny zeptala Jana Kudyvejsová.
2: Při tom samotném procesu pražení, kdy se mění kávová zrna na kávu, záleží velmi na tom, jak bude obsluha pražení šikovná, jak se podaří rozvinout všechny ty chutě. Jak se vlastně říká tomu, kdo praží, je to pražič?
3: Ano.
2: A je to skutečně tak, nehlídají si to už sami stroje, sami počítače, technika?
3: Tak moderní pražící stroje jako pražičky, ať jsou elektrický nebo plynový, tak ty větší už mají samozřejmě napojení na počítač, kde jsou různý senzory a ovlivňují proces pražení. Ale to je takový automat, by se dalo říct. My se snažíme pražit kávu po 1 kilogramu, to znamená v malých dávkách, a celý proces ovlivňuju já jako pražič.
2: Jak dlouho to trvá, takový proces?
3: Celý proces závisí na tom, jak moc je káva vlhká od toho pěstitele, to znamená, jaký má zbytkový obsah té vlhkosti, ale je to v průměru od 11 do 14 minut.
2: Ono je určitě taky vůbec oříšek nakoupit kávová zrna, aby z nich byla potom dobrá káva. A já jsem někde viděla, že vy snad používáte ručně sbíraná kávová zrna.
3: Ano, je to tak. Zabýváme se pouze vlastně kávou, která je ručně sbíraná z poslední sklizně. To znamená buď to letošní, anebo ze závěru loňského roku. A vždy musí být z ručního sběru, protože těch stylů sběru je několik. Je to ruční sběr, pak je to česání, anebo strojní sběr.
2: A odkud je to káva?
3: Kávu bereme z celého světa, a to ne proto, aby jsme měli ze všech světadílů, ale aby jsme měli všechny chuťové profily.
2: Káva je známá různými chutěmi, které ale bych řekla rozezná jenom odborník nebo někdo, kdo opravdu si dá tu práci a nakupuje různé druhy, ochutnává a tak dále, protože se říká, že tam můžeme cítit nějaké ovocné tóny, kořeněné tóny, hořké tóny. Co to ovlivňuje?
3: Tak ovlivňuje to nejdřív samotná odrůda. Těch odrůd je velká spousta. Spousta už z těch nových odrůd jsou takzvané přepěstované hybridy, to znamená, aby vydrželi v tom určitým třeba vlhku, teplu, nadmořské výšce, a samozřejmě, aby dávala co největší výtěžnost, aby tomu pěstiteli se to samozřejmě i vyplatilo. Ale ovlivňuje to i to, vedle čeho káva roste, to znamená vedle jaký plodiny, co je tam blízko, jestli tam jsou banánovníky nebo pomerančovníky, to všechno se vlastně tím taky ovlivní. A ta chuť pak je ovlivněná i stylem zpracování kávy, to znamená, jestli káva prochází vodní cestou, jestli je fermentovaná ve vodě, nebo jestli se suší včetně slupky a dužiny, to je takzvaný proces hány, kdy ta káva je pak sladší, a jsou to další a další věci. Já jako pražič už pak pouze dolaďuju, dalo by se říct laicky, jenom tu vůni, jak bude moc intenzivní. Samozřejmě nechá se to zkazit i tím, že se káva nechá v pražičce díl při vyšší teplotě, pak se káva přepraží a pak už má takový ty hořký, těžký tóny, a to už pak není ono. Arabika se vyznačuje tím, že roste ve vyšších nadmořských výškách, potřebuje trošku většího chladu a je náročnější na pěstování. V chuti má pak víc ovocitou chuť a laicky řečeno je taková kyselejší. Robusta, ta se pěstuje v nižších nadmořských výškách, je víceméně, dalo by se říct, nenáročná na pěstování, a když to řeknu hodně laicky, tak je všechno možný jedné kyselá, má takový hořko-zemitý tóny.
2: Ne všichni jsme na to třeba úplně zvyklí. Můžeme ještě jednou připomenout, co trošku kyselejší tóny způsobuje a že to vlastně není špatně?
3: Káva, která má zvýšenou aciditu nebo je kyselejší nebo ovocnější, určitě není špatně. Je to tím, že je to 100% arabika nebo směs několika arabik, a arabika jako taková je vždycky nějakým způsobem ovocná nebo kyselejší z našeho laického pohledu. Pokud člověk nemá rád kyselou kávu, tak doporučuji třeba kávový směsi v nějakým poměru, kde je poměr třeba 50 na 50. 60 nebo 70 ku 30, kde je teda arabika a robusta. Ta robusta vždycky stáhne tu aciditu, doplní tu mohutnost té kávy a ještě navíc dodá kofein, protože robusta má zhruba 2,5 až 3 násobek kofeinu proti arabice.

0: Letní trendy.
1: Víkend ve znamení parádního babího léta, slunečné počasí s letními teplotami, ranní mlhy, ale někde i mrazivá rána, tak taková je předpověď počasí až do příští středy. S ní ale přichází i otázka, co na sebe, a tak vám poradíme v dnešních módních trendech s návrhářkou Jitkou Šedovou. Vítej v trendech, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Takže pojďme na to, ráno je nám zima, odpoledne je nám teplo, a teď co na sebe?
2: Tam se nabízí opravdu to vrstvení, o vrstvení jsme se bavili už několikrát, ale já si myslím, že když budeme vrstvit a tím pádem můžeme během dne odkládat, tak je to značka ideál. A můžeme si ještě dovolit zkrátka něco vzít z toho letního šatníku, ale už samozřejmě jakoby i zaplout do toho podzimního šatníku, protože třeba taková bordová barva vypadá skvěle v kombinaci třeba se světle modrou, se světle zelenou, nebo naopak třeba tmavě zelená zase vypadá výborně i s tou třeba růžovou, kterou si přetáhneme, i s tou světle modrou, i se světle zelenou. Takže zkrátka nebát se těch barevných kombinací, které vypadají zdánlivě, že k sobě nejdou, ale oni k sobě krásně jdou.
1: Kdybychom tedy chtěli nechat ještě něco v šatníku z toho letního oblečení, co by to mělo být?
2: Určitě by to měly být zvířecí vzory, měly by to být možná i ty proužky, měla by to být světle modrá barva, může to být i klidně ta bílá barva ještě, pokud je opravdu krásný letní den, a můžou to být i růžové tóny, které se k těm tmavším vlastně zemitým tónům krásně hodí taky.
1: Co se týká oblečení jako takového, jsou to ta trička nebo košile, potom už měli bychom mít navrch to sako, které můžeme odložit, nebo bundu?
2: Můžou to být samozřejmě i ta trička, dejme tomu třeba s obrázkem, může to být krajka, která krásně se hodí k těm hrubším strukturám podzimního šatníku, může to být i šifon, který taky vypadá výborně v kombinaci třeba i s kůží nebo prostě s nějakým pevnějším materiálem. Takže můžeme vlastně jakoby cokoliv a vlastně přidávat k tomu přesně nějakou tu bundičku, kožené sako nebo koženou sukni a vzít tomu šifonovou blůzu, a nebo vlastně tu koženou sukni přetáhnout klidně i při zajímavě řešené šifonové šaty, kde nám to vytvoří ta sukně ze šifonu jako spodničku. Zkrátka můžeme si s tím hrát jakkoliv a hlavně se toho nebát.
1: Možná co se týká doplňků, tady jsou dobré ty šátky, které ráno můžeme vzít, zahřejí a potom je můžeme odložit.
2: Přesně tak, a můžeme vzít jakkoliv vlastně jakoby i ty hedvábné, ale už bych se nebála vzít si i třeba prostě nějakou jakoby tenčí pletenou nebo něco hrubšího, aby zase tam vznikl ten kontrast zajímavý a vypadalo to už jakoby podzimně, ne že jsme se zapomněli někde v to léto.
1: Trošku mi dělají problém boty, protože já jsem si říkala, sandály to už určitě bychom odložit měli. Nevím, jestli ještě můžeme nechat boty třeba bez paty, jestli v šatníku nebo v botníku, a přiznám se, že v poslední době velmi ráda nosím ty letní kozačky, které ráno zahřejí a odpoledne snesou i ty teploty.
2: Já si myslím, že volba na letní kozačky vypadá výborně i vlastně k těm šifonovým letním věcem, protože jsou perforované, jsou bez počívky, jsou volnější a většinou bývají skutečně kožené, takže ta noha v nich jakoby netrpí a můžeme do nich vzít i ponožku, pokud nám je chladno. A myslím si, že i jakoby takové ty kecky, botasky, to můžeme volit taky. Ta otevřená pata, to je otázka podle toho, jak vlastně už to ráno je, jestli už vycházíme a je sluníčko, už není ta mlha, můžeme si dovolit jít v podstatě na boso takzvaně, protože ani v takovýchhle botách by nemělo vlastně být punčoška. A potom samozřejmě už můžeme sáhnout i zase do kontrastu k tomu letnímu outfitu, který trošičku přitvrdíme právě něčím tím podzimním, klidně vzít i ty podzimní třeba kotníčkové boty nebo něco takového trošičku jakoby už teplejšího takzvaně, právě zase, aby tam vzniknul ten kontrast.
1: Já si myslím, že Jitka Šedová báječně poradila, co vzít teď v době babího léta na sebe. No a už mě zaujaly ty boty, takže na ty bychom se mohli podívat zase za týden v módních trendech.
2: Ráda.
1: Budu se těšit. Na shledanou.
2: Děkuju a všem krásné podzimní dny. Na shledanou.

0: Jak se obléci v těchto dnech do nepředvídatelného počasí už tedy víme, ale jak se obléci na společenské události? Dobrým pomocníkem může být dobrá znalost dress kódu. No a protože už se blíží i ten náš gala večer Šarmantní osobnost roku, možná se vám budou hodit následující rady experta na etiketu Daniela Šmída. Dá se vůbec říci, že je nějaký takový ten hodně častý dress code, který dostáváme na pozvánkách, pokud jdeme na nějaké společenské události?
1: V současné době a pár let zpět se začíná velmi často objevovat dress code smart casual, který vlastně je takovou chybou, která se nám do toho vloudila. Smart casual není dress code, protože není jednoznačně vyložitelný. Je to spíše způsob odívání nebo možná až životní styl pro mě a je to tak široké téma, že jsem na toto téma napsal celou knihu, protože je to velikánská porce informací, která nejde zjednodušit jako ten obvyklý dress code. Takže ten je nejčastější, ale je to vlastně nedopatření. On by nám mohl zastoupit to vyjádření například, pokud by to byla firemní akce, tak můžeme říci business casual, což je trošičku formální a trošku neformální. Nezapomenout, že to není tedy džíny a tričko. A nebo by nám to mohlo zastoupit v tom společenském životě takzvaný semiformál. I to je možnost, jak si třeba vzít separátní kalhoty, separátní sako, co se mužů týče, a optimálně adekvátní variantu dámského oděvu, která má bohu díky širší paletu možností a na druhou stranu pro ženy mnohdy bohužel, protože to rozhodování je těžké. Takže třeba sukně a halenku, nebo sukně sako halenku, nebo nějaký top, nebo twinset a tak dále, k sukni nebo k kalhotám. Takže to jsou asi ty nejčastější, které se objevují. Relativně často se objevuje pořád ještě přání hostitele, aby lidé přišli formálně oblečení, to jsou všechny plesy, gala večery, jak jsme je jmenovali, nebo třeba firemní události, slavnostní výročí, nebo jubilea životní, to znamená, tam už je potom dress code formál, což je u žen buď u těch starších, dovolím si říci, kostým, u těch středního věku běžně šaty nebo také sukně a top. A u mužů je to oblek s košilí, světlou košilí a kravatou. Nemusí být nutně bílá, může být růžová, může být lila, nebo může být světlounce modrá.
0: My v poslední době dostáváme hodně často pozvánky na různé slavnostní vyhlašování živnostníka roku, gala večer, šarmantní osobnost. Jak se obléci tady?
1: Pokud je něco slavnostního, tak se oblečte slavnostně. Myslím si, že tam všichni rozumíme, co to znamená, a zároveň se mnohdy bojíme, abychom nebyli příliš hezky oblečeni, ale nebojme se být hezky oblečeni, protože vypadat dobře není nic špatného a klidně buďte i přeoblečeni, maximálně budete poutat pozornost a pozitivní pozornost. Nebojme se na slavnostní události vzít si šaty, vzít si sukně, bohaté sukně. Ty nejlepší věci, které máme připravené, kromě třeba dlouhé večerní, to bych tam asi nedával, ale nebojme se jako muži si vzít oblek. Neřeší to oblek bez kravaty. Oblek bez kravaty nevypadá nikdy dobře. Když se nechcete vzít kravatu nebo motýlek, je lépe zvolit takzvané spezzato, to znamená rozdělit ten oblek na dvojbarevný, vzít si světlejší kalhoty, tmavší sako, nebo obráceně, což vypadá ještě slavnostněji, tmavé kalhoty a světlejší sako.
0: A hezky jste řekl, že je vždy lepší být o level výš oblečen, než tedy potom se cítit trapně, že jsem přišla do společnosti, kde všichni jsou v gala a já jsem přišla v nějakém obyčejném oblečení.
1: Přesně. Ještě k jednomu dress code bych se rád vyjádřil, co se tady těch společenských událostí týče, a to je takzvaný cocktail attire. Oděv na koktejl bychom jim mohli říci, ale nejsou to jenom to, že si zajdeme někam na koktejl. Je to spíš taková hravější varianta toho poloformálního oděvu, kdy si můžeme dopřát i třeba zajímavější kombinace. U mužů to můžou být třeba světlé kalhoty, tmavě modrý rolák a tmavě modré sako. U žen to můžou být třeba zajímavé kalhoty volné, takové ty sukňové kalhoty. Můžou být i mírně, řekněme, lesklejší, mírně zábavnější, mírně excentričtější a zároveň to všechno držet v té formalitě. To znamená nevzít si tenisky, ale vzít si hezké boty na podpatku například. A třeba formální úpravu vlasů, což u žen je součástí dress code.
0: No to by se dalo dlouze mluvit ještě na toto téma, tak to o tom zase příště. Děkuji za dnešní návštěvu v Šarmu a těším se při nějaké hezké společenské události. Naschledanou.
1: Také se těším.

0: kosmetička Martina Petráčková, hostem našeho vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítám
0: paní
1: vás.
0: Martino, my jsme se naposled setkali, když jsme probírali nové trendy v kosmetice. No a dnes se zastavíme u peelingu, protože peeling to je také metoda, kterou by měly ženy znát a kterou by měly asi dost často využívat.
1: Ano, je to tak. Musím zmínit ty peelingy. Dneska máme širokou škálu peelingu. Určitě bychom měli zhodnotit stav naší pleti. Jestli vidíme na ty pleti více rohoviny, zdali je dehydratovaná, objevují se pigmentové flíčky po létě a pak přistoupit k tomu, co dál. To znamená, udělali jsme si diagnostiku pleti, pokud to nezvládneme, přijít do kosmetického salonu, paní kosmetička provede diagnostiku a zároveň si vytvoří s klientkou nějaký plán, kudy se dát. A protože nastane podzim, podzim je doba peelingu, takže určitě využije nějaký peeling. Dneska je ta široká škála, jak už jsme si řekli, my můžeme doma určitě aplikovat jemné peelingy formou abraziv malých zrníček na pleti. Naneseme na vlhké ruce a krouživým lehkým pohybem masírujeme na ty pleti a odstraňujeme
0: odumřelé
1: buňky. V kosmetických salonech už se používají enzymatické peelingy. Ty enzymatické peelingy jsou komfortnější. Využívá se enzym třeba z ananasu, z papáji. Naneseme, necháme působit, zvlhčujeme postupně, necháme působit 8 až 10 minut a následně opláchneme vodou. Ta pleť je nádherná, projasněná, vypnutá. Takže to jsou takový ty lehčí peelingy a pak jsou ty chemické peelingy, kde je potřeba už, aby pracovala paní kosmetička vedle své klientky anebo dokonce i lékař, protože některé chemické peelingy se dostávají opravdu do hloubky a řeší stav pleti fakt výrazně, to znamená pigmentové fleky anebo akné.
0: Ano, chemické peelingy skutečně už patří do rukou odborníků. Pokud se vrátíme k těm jemným peelingům, které si mohou ženy udělat i doma, jsou to tedy ty krémy peelingové, nebo si můžeme i z nějakých domácích produktů vytvořit peelingový krém?
1: Ano, můžeme si vytvořit doma určitě peelingový krém, třeba z kávy.
0: Jo, takže kávu přidat do krému.
1: Ano. A vlastně těma zrníčkama masírujeme a tím ty šupinky odumřelé odstraňujeme. Já musím říct, že dospělý jedinec těch odumřelých šupinek má až 21 vrstev. A jemným peelingem odstraňujeme jednu až dvě vrstvy. Enzymatickým peelingem odstraňujeme až 5 vrstev a chemickým peelingem až 10 vrstev. Záleží zase, jaká síla toho chemického peelingu těch kyselinek tam je.
0: Tam je. Jak často si udělat takový peeling?
1: Pokud budeme provádět jemný peeling, dvakrát do týdne můžeme. Enzymatický peeling taky, ale ten chemický peeling tam už jednou za 4 týdny, může i jednou za 6 týdnů. Pokud chceme ten efekt vidět rychleji, tak je možný, když použijeme lehký chemický peeling a to jednou týdně.
0: O jaké peelingy je nejvíc zájem v kosmetických salonech?
1: No, musím říct, že to byly enzymatické, ale teď přijde ta doba, kde přijdou jako na řadu ty chemické peelingy, protože oni opravdu umí dokonale rozjasnit tu pleť, udělat ten glow efekt, zjemnit vrásky a to je pro nás, pro ženy, velice důležité.
0: Děkuji za všechny rady a informace Martině Petráčkové a těším se zase na další setkání v kosmetickém Rádci. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu šarmantníosobnost.cz.
1: A i dnes je tu knížka a také vstupenky na náš gala večer. Komu je pošleme? Jako šarmantní osobnost roku 2025 volím pana Jakuba Kvášovského. To nám napsala paní Věra Domesová z Jičína. Paní Věro, blahopřejeme a posíláme cenu. No, 30. září přišly poslední hlasy do naší ankety Šarmantní osobnost roku a my už víme, kdo se stane jubilejní 30. osobností. Už taky víme, kdo získá cenu internetu a cenu za spolupráci s rozhlasem. V těchto dnech také ladíme scénu, ceny a hlavně se těšíme na hosty. Tento týden potvrdili svou účast například šarmantní osobnosti let minulých Petr Kostka, Jan Přeučil, profesor Pavel Pavko, profesor Jan Pirk, také Simona Stašová, internetový vítěz roku 2017 David Dale, ale také nominovaní Daniel Stach, Jaroslav Svěcený, Saskia Burešová, Naďa Konvalinková, František Kinský a přijet by měla i Lucie Výborná. Velmi se těšíme i na rozhlasový big band Gustava Broma s Vladou Valovičem a především solisty Michalem Malátným a slovenskou zpěvačkou Ivanou Regešovou. No a samozřejmě zaspívá jak David Dale, tak také skvělí hradečtí gentlemani, tedy skupina Gentleman Singers. Ti nemohou chybět. Ale protože jde o posluchačskou anketu, tak nás napadlo, že byste mohli pro naše oblíbené osobnosti připravit několik dobrých otázek, které bychom jim položili přímo na gala večeru. Stačí tedy dotazy poslat na adresu sarm@rozhlas.cz, no a my tři nejzajímavější anebo nejvtipnější odpovědi také odměníme. Čas na dotazy budete mít až do 20. října, ale o tom si povíme příští týden. A touto výzvou končí dnešní týdeník, tak se mějte krásně podzimně, užívejte babího léta a za týden se na vás budu opět těšit. S přáním myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe, se s vámi loučí Lada Klokočníková.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradečtí obyvatelé hlasují už po třetí v participativním rozpočtu. Hřebeny Krkonoš kvůli změně klimatu zarůstají. Začíná sezóna respiračních nemocí a neděle bude většinou slunečná s teplotami až 22 stupňů. U podvečerních zpráv vás vítá Alena Brantová. Lidé v Hradci Králové můžou v takzvaném participativním rozpočtu vybírat ze 13 návrhů. Magistrát na ně vyčlenil 10 milionů korun. Čtvrtinu z nich tvoří dětská hřiště, například na Slezském předměstí, ve farářství nebo na Novém Hradci Králové. Hlasování radnice organizuje po třetí. Letos potrvá do posledního října. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný nastiňuje možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
2: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně proti kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
0: V Česku začíná sezóna respiračních infekcí. Lékaři se zatím setkávají spíš s lehčími virózami. Hlavní nápor nemocných teprve čekají v následujících týdnech s postupným ochlazováním. Rodiče nejmenších dětí by ale i tak neměli lehčí nákazy podceňovat, vysvětluje Hana Cabrnochová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
3: Když to bude novorozenec nebo malý kojenec, tam často i lehčí respirační infekt může způsobit nějaké komplikace, například s příjmem potravy, nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
0: Někteří pediatři už podle ní začínají s očkováním proti chřipce nebo pneumokokovým infekcím. Dostupnost vakcíny by si rodiče měli u lékaře zkontrolovat. Sport. Tenistka Marie Bousková porazila ve druhém kole turnaje v Pekingu Australanku Birillovou 2x6-4 a postoupila do dalšího kola. Stejně jako už předtím Jiří Lehečka, který zvítězil nad Francouzem Umbérem 2-1 na sety. Naopak Jakub Menčík z turnaje vypadl. S Argentincem Serundolem prohrál 0-2 na sety. Dál neprošla ani Kateřina Siňaková, která ve třech setech nestačila na Ukrajinku Svitolinovou. Počasí. Zítřejší předpověď slibuje jasno až polojasno. K večeru bude od západu přibývat mraků. Teploměr ukáže 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Foukat má slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku si dejte pozor v Dolní Radechové, kde máme hlášenou nehodu v místní části Slavíkov. S opatrností místem projedete. A na silnici 32 v Jičíně v Sinajčínsku se jezdí kyvadlově. Důvodem je výstavba chodníků, která potrvá do konce října. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já.
2: Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
3: Dobrý den, vítejte na Kačině.
2: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
3: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
2: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
4: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné hory až po Kačinu.
2: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
3: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura sloupy. Však se také Kačině říkalo v době chodků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů, ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
2: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
4: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina tím proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy. Šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu, a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasný záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo do prostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy od kojení, vidíme tam před kojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářství.

0: téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
1: A já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu, a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
1: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek, a že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřil novodvorské panství se starým zámkem, a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval, a novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora, a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground, no pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí, a ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tedy tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomíná spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady, a s tím právě on nejdřív zakládal arboretum.
1: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak co se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme?
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel, posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov, a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky, a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to tak je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
1: Ono, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn na jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci v Ryžinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřela, je to dřevěné torzo, které tam stojí,

0: a od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukové dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
1: Takže to byla vlastně propagační akce.
0: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodařit tak, abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
1: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
0: Já vám děkuji, naslyšenou.
1: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
2: Je to jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch lavic vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
1: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch opon, jak to tady ze spodu vidíme.
2: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle, neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmalbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou horou.
1: Jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jedu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
1: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
2: Připomenu jednu věc a to je zámek a slunce. východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
1: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci, velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnešní téma rozhovoru by mohlo být slavnostní, protože jsem ho natáčela u příležitosti oslavy 20. narozenin organizace, která podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. Bude tomu tak? O jakých metách mety můžeme mluvit u dortu s 20 svíčkami? Meta oslavuje 20 let působení. Všichni říkali, ano, je to 20 let práce, je to 20 let změn, ale jednoho poslání. Jaké je to poslání? To je otázka pro ředitelku Zuzanu Papáčkovou.
2: Poslání nebo vize, něco, o co nám jde, proč jsme metu zakládali, je, aby každé dítě, každý mladý člověk, který chce, bez ohledu na to, odkud pochází nebo jaký je jeho první jazyk, tak aby měl možnost studovat, dostat kvalitní vzdělání a rozvíjet potenciál.
1: Meta se 20 let nevzdávala své vize pomoci a podpory. To, co se měnilo, jsou podmínky a způsoby. Třeba 15. narozeniny Meta oslavovala s 15 dorty, živou hudbou a s novou kampaní Jako ty. Letošní 20. oslava je jiná. Sladkosti sice stále chutné i skvěle a pogratulovat přišlo i hodně klientů, partnerů a spolupracovníků. Ale debata o přístupnosti středního vzdělání pro mládež s migrační zkušeností dala oslavě skoro pracovní ráz.
2: To téma je naše advokační priorita, takže kde můžeme, tak to tematizujeme.
1: Debatu realizovali spolu se Združením pro integraci a migraci, ze kterého Meta v roce 2006 vznikla.
2: Tak jsme vlastně spojili příjemné s dvakrát užitečným, protože užitečné je to téma a užitečné bylo to, že vlastně jsme mohli se rozdělit o ty náklady. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak na tom budeme v příštím roce, tak nám přišlo vlastně nepatřičný utratit 10 000 za oslavu, ale zároveň jsme to chtěli nějakým způsobem oslavit, což se stalo.
1: A bylo i letos veselo. Vážnost údajů vztahujících se k přístupnosti středního vzdělání pro mládež s migrační zkušeností to nesnižuje. Martina Škrdlantová, vedoucí advokačních oddělení v Metě, nezapomíná zmínit, že v minulém školním roce 25-26 je ve věku 15 až 19 let 74 135 mladých migrantů. Z toho je na středních školách jen 29%. Takže 7 z 10 mladých lidí s migrační zkušeností v tom věku není u nás na žádné střední škole.
3: U českých dětí víme, že asi 90%, možná i více z nich, pokračuje po základní škole na střední.
1: Proč se to děje? Oni nemají zájem nebo nejsou schopni?
3: Na vstupu do té střední školy stojí obrovitá bariéra, neznalost toho jazyka. A to je ten veliký problém, kde se ho máte naučit, protože u nás v našem vzdělávacím systému není žádný prvek mezi základní a střední školou, který by umožnil dětem se naučit jazyk rychle natolik, že by byli potom schopni se o to středoškolské studium ucházet.
1: Zvláštním problémem je jednotná přijímací zkouška, která je prý nespravedlivá pro všechny sociálně znevýhodněné uchazeče.
3: I ty děti, pokud se na nějakou školu dostanou, ale nemají ani tam dostatečnou podporu, tak to studium nezvládají, ztrácejí motivaci o něj, předčasně opouštějí ten systém nebo opakují ročník. Ty školy nedokončují.
1: Přestože se pomoc a podpora ve vzdělávání ukrajinských dětí uprchlíků legislativně povedly, tato opatření, která spoléhají na Lex Ukrajina, otevírají zároveň několik problémů.
3: nejsou potom dostupné dětem s jiným mateřským jazykem a stejně tak nejsou dostupné ani ukrajinským uprchlíkům s jiným typem pobytu, kteří se potom neřídí vlastně lexem Ukrajina. No a my potřebujeme najít způsob, který by byl spravedlivý pro všechny a který by všem umožnil rovné příležitosti ve vzdělávání.
1: Ten způsob Martina Škrdlantová a tým Mety vidí v úloze krajů.
3: Potřebujeme, aby se co nejrychleji do systému zavedla jazyková příprava na přechodu mezi základní a střední školou, aby ty kraje byly schopné vykonávat tu moc potřebnou koordinační úlohu.
1: Účast bývalých žáků, kteří se dříve učili česky na přípravném ročním kurzu v Metě, byla na oslavě 20. narozenin zvlášť zajímavá a dojemná. Spokojený a klidný výraz měla třeba absolventka roční jazykové přípravy Anna Fotescu.
4: Když jsem přijela tady, tak jsem měla jenom dobrý den a nashledanou.
1: Když přijela do Čech, opravdu měla jenom to. Roční jazyková příprava, pomoc učitelů, matčina péče a vlastní úsilí se podepsali na její dnešní jazykové a vzdělanostní úrovni.
4: Řekla bych, že k tomu patří úplně všechno, co jste teďkon zmínila. Každý k tomu měl takovou kapku, která vyplnila pak nakonec moji osobnost nebo do čeho jsem se dokázala dostat. Opravdu to bylo jako pro mě těžký celkově tady tu jakoby dobu překonat nebo i tu jazykovou bariéru a tak, takže vzpomínám si na to teďkon s úsměvem, ale s tím, že vím, že to bylo jakoby opravdu hodně těžký pro mě.
1: Uplatněný. Jste spokojená s tím, co děláte?
4: Ano, momentálně jsem zaměstnána, dělám teď obchodní referentku a jsem s tím úplně spokojená, zvládám jakoby práci na jedničku, komunikuju každý den jakoby se zákazníky, starám se o obchod, používám i to, co jsem si naučila ve škole, takže je to v pořádku.
1: Jestli se rodina už rozhodla o budoucí cestě mimo Českou republiku, nebo jste se zastavili tady?
4: Maminka říká, že by chtěla se vrátit zpět do Moldavska, kde prostě bude mít její klid a tak. Já zatím až na takovou dálku nepřemýšlím, když jsem už takovou cestu prošla. Určitě bych ráda zatím zůstala tady v Česku.
0: My a oni.
1: Debata přiblížila podmínky a reálný život migrantské mládeže, která se uchází o střední školu. Ředitelka Mety Zuzana Papáčková nám teď přiblíží, o co letos tato nevládní nezisková organizace usiluje.
2: To, o co my usilujeme, je, aby systém nějakým způsobem nabídl všem, kteří chtějí se dál vzdělávat, tu jazykovou přípravu v rámci ať už nějakého ročního kurzu, což je ten model, co my teď už po 10. budeme realizovat, nebo typem 0. ročníku, nebo nějakým typem 10. ročníku základní školy, ale prostě, aby to nemuseli dělat neziskové organizace, nebo si za to ty rodiny platit 10 až 100 tisíce.
1: Co ten vzdělávací systém udělal během tohoto roku? Kolik pokročili ve vztahu k těm žákům?
2: Jsou nějaké studie od Park Research, že člověk, který má dokončenou střední školu, za svůj život přinese do státního rozpočtu řádově o miliony korun víc než člověk, který má dokončenou jenom základní školu. To je třeba náš velký argument, že to je pro Českou republiku do budoucna výhodné a přínosné, aby to v tuto chvíli řešila. Střední školy zřizují kraje. My v tuhle chvíli se hodně snažíme i komunikovat s kraji. Takže třeba v Jihomoravském kraji podalo Centrum pro integraci cizinců projekt do azylového migračního fondu, kde ten kurz je a dostali ho, takže ty budou ten kurz teď realizovat. V Plzni vlastně se už tím rokem snaží ten kurz nabídnout mladým lidem. Máme teď nového partnera v Pardubicích, Most Pro. V tuto chvíli snažíme se propojovat s organizacemi, které neřeší začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, ale začleňování dětí s jiným typem znevýhodnění. Třeba ve vztahu k jednotné přijímací zkoušce na vlastně výzvu ministerstva školství ve spolupráci se SOFA a Člověkem v tísni navrhli úpravu jazykového znění matematického testu, aby vlastně ty děti, jejichž není rodným jazykem čeština, anebo děti, které mají nějaké znevýhodnění, byly schopny pochopit to zadání, protože ten jazyk je velmi v tuhle chvíli komplikovaný. To je i taky teď hodně naše cesta, že se spojujeme víc do různých koalic a platform, protože vnímáme, že potom ten náš hlas bude silnější chtít upravit jednotné přijímací zkoušky pro všechny děti s nějakým znevýhodněním je průchodnější.
1: Následující spolubesedník je také mladý, ale patří k řadě odborných pracovníků Mety. Zajímalo mne, co věděl Matyáš Havel o vzdělávání cizinců na začátku práce.
5: Mě do Mety převedla moje vlastní zkušenost, protože já jsem původně studoval čínštinu a rok jsem žil na Tchaj-wanu. Vlastně mám tu zkušenost člověka, který je cizinec v nějaké zemi, musí se naučit ten jazyk, aby mohl nějak fungovat té společnosti. Já jsem studoval na vysoké škole, tak byly momenty, kdy jsem se prostě cítil sám, když jsem vlastně neviděl moc, co mám jako dělat, jak zapadnout do té společnosti. Tahle ta osobní zkušenost mě dovedla k práci s cizinci a potom k učení češtiny jako druhého jazyka.
1: A nakolik můžete teď srovnávat svoji osobní zkušenost s tím, co jste zažil ve vyprávění mladých cizinců? Je to totéž?
5: Já jsem měl spoustu výhod z té pozice, že jsem studoval na vysoké škole, kdežto oni studují na střední škole a myslím si, že ten český vzdělávací systém v mnoha ohledech není tak vstřícný vůči někomu, kdo nemá češtinu jako rodní jazyk, tak je tam, myslím, spousta bariér, které prostě ti mladí lidé musí překonávat a často myslím, že jako na to zůstávají sami nebo vlastně si neumí v té situaci poradit.
1: Může Meta poskytnout rady a pomoc všem?
5: Snažíme se hlavně prostřednictvím poradenství pro pedagogy, protože to nám přijde zásadní v tom tématu podporovat pedagogy nebo poskytovat poradenství, protože od těch pedagogů se to potom přesouvá na ty studenty, takže to je jedna z těch cest, kterou se snažíme dělat.
1: Vaše osobní vnímání mladých žáků, kteří nemají češtinu za mateřský jazyk?
5: Každý má ten pomyslný batoh jako naplněný jinými zkušenostmi. Pochází z různých prostředí a s těmi studenty, se kterými pracuju já, tak vnímám vždycky nějakou velkou motivaci se v té češtině neustále zlepšovat. Vnímám prostě nějakou energii a to mě samotného potom dobíjí.
0: My a oni.
1: Anketa. Dobrý večer. Co vy tady?
6: Alena, moc se mi tady líbilo. Naprosto skvělá atmosféra, velmi zajímavá diskuze.
1: Proč vás to téma zajímá?
6: Já jsem sama jako dítě uprchlík, který tady prošlo českým školstvím a když jsem to byla malá, tak jsme neznali tu podporu, kterou já třeba znám teďko jako osoba pracující s migrantama a přišlo mi hrozně důležitý sdílet vlastně ty zkušenosti a i vlastně si poslechnout ty příběhy těch studentů, kteří mají podobnou historii jako já, ale měli to těžší tím, že třeba přišli ve starším věku a tak.
1: A dál máme paní?
7: Oksana. Hodně pracuji právě v tom tématu podpory dětí a mládeže, který se snaží dostat na střední školy. Hodně jsem se jako pobavila těmi vyprávěními těch mladých a jsem ráda, že nestrácí naději a budu budoucím studentům přát, aby opravdu nestráceli naději a že je spousta organizací, které můžou jim s tím pomoct.
1: Mně se zdálo, když jsem u vás byla, že tam moc smíchu nebylo.
7: Jo, na tu dobu možná smíchu moc nebylo, ale teďka jsem strašně šťastná, protože všechny naše děti, které byly v bezpečném přístavu, dostaly se nejenom na střední školy, ale i na vysoké. Jsem ráda, že byly takový jako trpělivý a urputný a opravdu už vědí, co by chtěli možná dělat dál. Teď tím, když jenom začínali u nás, tak to pro nich bylo opravdu těžké.
1: Naše meta je, aby meta nemusela existovat. Vtipný závěr, kterým autoři z Mety ukazují, že mají blízko k jazykovým chříčkám. Tak, ať se jim přání splní. Na příští pořad My a oni se těší Goranka Oljačan.

0: hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Český premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají večer ve Španělsku s mistry světa. A zítřejší počasí zpočátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Všechny české parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to dnes v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Ruská federace všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení vizitkou současné vlády.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česká republika bezpečnostní rizika zlehčovala. Dopravní podnik města Děčín bude moci lépe organizovat konkrétní spoje a linky v průběhu dne. Získá totiž přehled o počtu cestujících v jednotlivých vozech. Umožní to nové sčítací rámy v nových elektrických autobusech, vysvětlil vedoucí IT oddělení dopravního podniku Petr Turek.
4: Který zasílají online data, takže lidi, kteří s tím pracují, vědějí, kolik lidí je aktuálně ve voze, jestli je ten bus přeplněný, jestli je potřeba v té dopravě počítat výpravou nějakých posilových vozů. Sport.
2: České fotbalisty dnes večer čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Ovědu proti domácím Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jihoevropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při dvou posledních výhrách vstřelil 3 branky. Nejen o tom mluvil před večerním zápasem český záložník Alex Král.
5: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
2: Utkání Španělsko-Česká republika začne v Ovědu ve 20 hodin 45 minut. Počasí. V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno a chladno. K ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě republiky ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A na západě ojedinělé se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy směr Brno opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 175 se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na kilometr 194, kde se v omezení projíždí jen pravým pruhem. Osobní vozidla zastavují na kilometru 190. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v Krabici. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: životě ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitry zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na 4. místě je stejně jako rok předtím a celkově po 10. Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Neudbárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájela z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barrandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.
2: Vzpomínám na první setkání, ten večer jsme šli do kina.

první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na výměnu součástky bude muset v České republice asi 200 tisíc aut, většinou se jedná o škodovky. Fotbalisté Anglie v Lize národů rekordně zvítězili na hřišti Chorvatska a počasí v Česku zítra polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu, a to kvůli výměně jediného šroubu. V České republice se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou se jedná o značku Škoda. České televizi to dnes řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně se jedná o modely vyrobené mezi lety 2013 a 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný vyjmenoval možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
3: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně proti kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
2: Činoherní studio v Ústí nad Labem poprvé v historii uvede přehlídku všech 5 premiér z minulé sezony. Od zítřka až do čtvrtka tak diváci uvidí například Sluhu dvou pánů nebo Válku smloky. Součástí 5denního maratonu je také doprovodný program, upřesní dramaturgyně divadla Veronika Linka.
4: Budou workshopy pro studenty, různé kulaté stoly, spolupracujeme i s dalšími ústeckými kulturními organizacemi a ten showcase cílí právě na praktickou nebo odbornou veřejnost nejen z Česka, ale snažíme se sem nalákat i německé zájemce o nějaké potenciální spolupráce.
2: Ještě aktuálně z Pražského národního divadla cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře dnes večer získala Lucie Žáčková. Cenu za nejlepší mužský výkon získal Stanislav Majer. Sport. Fotbalisté Anglie rozdrtili v Lize národů v Rijece domácí Chorvaty 7-0. Chorvati tak utrpěli nejtěžší domácí porážku v celé historii. Druhé utkání ve skupině A3 mezi Španělskem a Českem začalo v Ovědu zhruba před 15 minutami. Počasí. V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno, k ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě ojediněle mlhy. Nejnižší teploty mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě, během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer, maxima zítra mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na jihu Čech, přesněji v Českých Budějovicích, na průjezdu městem v ulici Na Dlouhé Louce brzdí provoz nehoda. U výstaviště havarovala 3 osobní vozidla. Je tam hustý provoz. Zpomalte. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme ty nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být.

0: pěstujete květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla listy, vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku. Tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou. A hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru. Tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat. A bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějaký květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit z hora, ze spodu, ze stran a zasaďte do stejného květníku a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
1: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
2: To máme takový zátěžový latě, aha, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
1: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
2: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
1: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
2: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
1: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
2: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
1: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
2: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších.
1: No. No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
2: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
1: A teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
2: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
1: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
2: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
1: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
2: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
1: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
2: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
0: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky, z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice začíná sezona respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíše lehké virózy. Rodiny, školy i knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V České republice se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné výrazné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se otepluje. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
2: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
2: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
4: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
2: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy v celé České republice se mohou zapojit do Týdne čtení dětem. 16. ročník tradiční akce potrvá do středy. Pokračuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
5: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek v republice zatékalo. Opravy budou stát 15 milionů korun. Řemeslníky čeká také demontáž zvonové věže, která je ve velmi špatném stavu. Upřesní stavby vedoucí Jan Grebeníček.
6: Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ráno na severozápadě Čech přibývání oblačnosti a ráno hlavně na západě republiky ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku jasno až polojasno. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo a hlavně na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a na Písnici. V tunelech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Je to kvůli údržbě v tunelech. Projíždí se bez výraznějšího zdržení. Omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
8: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
7: Moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
8: No a kde jsem to...
7: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
8: Já už to mám.
7: To jsem rád, takže můžeme začít.
8: Tak ještě jednou, prosím.
7: Podívejte, nemáme moc času.
8: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
7: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
8: Tohle blbost.
7: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
8: Rozumím.
7: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
8: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
9: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
10: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý.

0: heknutím zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to proto, že Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné, otce a syna.
3: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
4: No ale vy jsem ho tady nikdy neviděla.
3: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
5: Tak já už napojil.
6: Vlázni, kam by si chodil?
5: Ty jsi tohle přišel, čevěře, posadit se něco si dáš mít, ne? Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
6: A co ti má máti, co kláš na srdce, tady poroučím snad já, ne?
5: No, víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku a...
6: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
7: Ježišmarja. Zrovna tady stála, jo?
6: Jídlo, je tam nějaký?
7: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
6: No, dál.
7: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
6: A je ty brev to něco teplýho chci.
7: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
6: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
7: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
6: Nechcačko, neposlouchej. Je takový trdlo venkovský.
5: No ale já musím
6: patit s tím. No ale já, posaď se, mečíš jak medá akorát. Na návštěvě tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
5: No, o čem?
6: O čem? To je divnej o čem. Co mistr?
5: Jaký mistr?
6: Máte snad nějakýho mistra?
5: Jo. Máme.
6: No, vidíš, tak ten, co dělá.
5: No, tak co s ním má bej?
6: No, já ho neznám, znáš ho ty?
5: Jo, znám. No a co?
6: Ale nic.
1: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky, ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicr ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
8: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
9: A máma?
8: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
10: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
8: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
10: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
8: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
10: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš ticha, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
11: No, já vám přece do toho nemůžu mluvit.
10: No proč pak?
11: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
10: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
11: No, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
10: No, výborně. Poslední.
11: To si vezmi sváteční šaty.
10: Za prvé.
11: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit, řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
10: Ty hambáři.
1: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
10: Už jsi doma?
12: Tak co škola?
13: Normálně.
12: A ty?
10: A byly už nějaký známky?
13: Ne. A ty?
10: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já? Já teďka, když do té školy chodím, tak... Lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
13: Jo, měli.
10: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
14: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
10: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
14: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
10: Hm, správně. Jak?
14: No, to uděláš. Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
10: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
14: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
10: No, vidíš, tady u té třívé žádný znamínko není.
14: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
10: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A no, co dál? Co s tím dál?
14: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
10: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
14: Ty mě.
10: Proč? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
1: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
8: Už abych šel.
15: No jo, máme nejvyšší čas.
13: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
15: Ano.
10: Vy taky někam jdete.
15: Jdeme na rodičovské sdružení.
10: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
15: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
10: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
14: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
10: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Združení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
14: Já jsem přítel školy.
1: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
16: Jiří, vy jste studoval, že?
13: Ano, i tak se to dá nazvat.
16: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
13: Ano.
16: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
13: Ano.
16: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
13: Ano.
16: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
13: No snad.
16: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
13: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
16: To jsme si všimli.
13: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vyhudíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, je to lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
3: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme. Zasedat si síní.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
5: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, vy jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
6: Jirkova.
5: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
7: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
5: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti. Okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
8: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
9: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic nestalo.
8: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
9: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
8: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
9: Co můžete?
0: jako by se zdálo, že se Jiří Šmic

0: Vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
1: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval a přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnou kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená, důstojná gesta. Jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon. Čtěte si ještě chvilku. Nezbytné nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
2: Ne.
1: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
2: Nemám.
1: Aha. Čtete si?
2: Jo.
1: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
2: Prosím vás. Nevíte, kolik je hodin?
1: Před chvíli bylo 6.
2: A kolik je teď?
1: Pořád 6.
2: Že by se zastavil čas?
1: Už jo.
2: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
1: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
2: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
1: Jo.
2: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
1: Jo, jistě. Samozřejmě.
2: Pro mě?
1: No, ovšem. čem?
2: Třeba dát mi pusu.
1: Co? Tady chodí lidi.
2: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
1: No a nemohla byste omdlít?
2: Já? Proč?
1: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
2: Já ho znám, Lapiducha, no.
1: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala potom.
2: Já nevomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
3: Halo. Ne, proberte se. No tak,
1: a já tady kouká ještě. No, já to tedy.
3: To nejde.
2: Tak ne.
1: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
2: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
1: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
2: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
1: No, a co?
2: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil
5: tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné neztratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď sem, nekňůry a pojď sem, pejsánku. Pojď, máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď? Uajs!
5: On jako z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vždyť jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí,
3: fóry. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej chlap. No tak, blbeče jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A neječ, nebo ti napaří pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové 28. číslo 27.
9: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200/160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrá se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu vy... Ale čistě teoreticky, vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, Mi chcete říct, že já...
9: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi Zdivočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy, ačkoliv zrovna teď humor, za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale ten, když já to pust... No jo.
2: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No.
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout,
3: no.
2: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí je respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě, dítě, zapomněla říct, že jsem diabetik. Tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strejda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškový.
0: Nevím, jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vysílá Jarka Barboříková a jsem moc ráda, že dnešní večer můžete strávit se mnou. Podzim je zvláštní roční období. Možná trochu tiší, trochu pomalejší, ale také plné vůní, které člověk snad ani nedokáže zapomenout. Vlhké listí pod nohama, les po dešti, jablka uložená ve sklepě, houby v košíku, kouř z komína a vůně prvního zatopení v kamnech. A někdy stačí opravdu jenom malý okamžik, jedna známá vůně a najednou jsme zase někde úplně jinde. Třeba u babičky na zahradě, na cestě ze školy, v lese s rodiči nebo doma v kuchyni, kde se pekl koláč. A právě za těmito vzpomínkami se dnes v noční lince vydáme. Budeme si povídat o podzimu našeho dětství. Opouštění draků, sbírání kaštanů, houbaření, zahradách, zavařování, pečení i o obyčejných chvílích, které jsme tehdy možná vůbec nevnímali jako něco výjimečného a dnes bychom je tak rádi vrátili, alespoň na chvíli. Tak si zkuste vzpomenout, jak voněl podzim u vás doma, co jste jako děti milovali a existuje nějaká vůně, chuť nebo podzimní tradice, která vás i po letech dokáže během vteřiny vrátit zpátky? Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka přímo pod téma a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a příjemný poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme 5 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o podzimu. O podzimu, jaký si ho pamatujeme z dětství. Co se vám vybaví jako první? Je to drak na obloze, košík hub, kaštany v kapsách nebo něco úplně jiného? Ptám se pana Jardy, který volá z Kladna.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou napřímo. Přesně jak to Jaruška řekla, přesně to si představuju. Ty vůni hub, ty takový to, já teda jako takhle, já podzim moc rád nemám, jo, jako takovej. Ale až tu druhou část, takovou tu, kdy už jsou ty plískanice, kdy ty větry podzimní honějí, to mokrý listí po ulicích, to už nemám rád. Ale tenhle ten začátek podzimu, ten říjen, to je prostě opravdu něco krásného, protože ty dny jsou ještě nádherně teplý, dokonce se dá, minulý týden se dal ještě i do bazénu, protože ještě byly teploty 23, 25, a to je opravdu příjemný a ty silný rána, to se vydrží, to se přežije. A jinak opravdu houby, jablka, česání jablek, že jo, všechny tyhle ty zahradní, co jsme pěstovali doma s rodiči, jako, my už teď nepěstujeme nic, my pěstujeme trávník, který v létě jsme rádi, že byli takový hice, že usknou, že se nemusí sekat. No.
0: A, Jardo.
1: A jinak houby, co se týká, tak hub, tak letos teda nic moc, no.
0: A já pamatujete si na svůj největší houbařský úspěch?
1: No, tady u nás jsou křivoklátské lesy. My to máme do křivoklátských lesů kousek. Ovšem, dostat se do nich, křivoklátské lesy jsou takový dost nepřístupný, protože se tam nedá zajet a už nemáme fyzičku na to, aby jsme tam došli. A co chodíme tady do těch lesů přímo kolem nás, tak ono je docela opravdu sucho. No, na ten, jako párkrát zapršelo, ale počasí je teď hezký, ale na ten les je to prostě málo. Ten les by potřeboval tý váhy víc. A to, že mizí spodní voda, to je pravda. To je jako, já antiekolog musím přiznat, že tohleto vysychání, to tady prostě skutečně máme a musíme se tomu nějak přizpůsobit, no. Bohužel. A jinak podzim, jak říkám, jezdím sem na kole, jo, to výborný, ještě i motorka se dá použít, když je takhle, takže to je paráda, no. A takže
0: Jardo,
1: podzim...
0: Můžu zůstat, ano? Ještě u těch hub, je nějaké jídlo, které jste dřív jako dítě miloval, které se vařilo pravidelně a dnes už no. Ne?
1: No, houbová omáčka, ovšem moje máma ji dělala takovým způsobem, žádný maso v tom, čistě něco podobně, jako se dělá, tak to dělala i moje manželka, jak se, prostě stejný způsob, jako se dělá guláš, jo, to znamená základ hodně cibulem, nějaký kmín a tohle, a na to ty houby, prostě místo masa houby. A, takže je to v podstatě takovej tmavá omáčka, žádný do toho dávat nějakou smetanu nebo mlíko, to už je pro mě potom nejedlý, protože mlíko a smetana, to je pro mě smetana, to je ciankáli. Takže je takhle, a k tomu jsem jako kluk, když jsem jako byl v pubertě a prepubertent, od těch 12 let, že jo, to, tak jsem k tomu dokázal sníst i 30 koláčků knedlíku. No.
0: Počkej,
1: takže to je rozhodně moje neoblíbenější houbový jídlo.
0: 30 knedlíků, to vám nevěřím, Jardo.
1: Prosím?
0: Vy jste říkal 30 knedlíků, nebo nějakých speciálních?
1: Ano, 30 knedlíků. 30 koláčků houskovýho knedlíku k tomu, ano.
0: No, to si vás teda teď snažím představit, jestli jste to jí dával pravidelně, tak to teda...
1: No, já si teď dávám knedlíku 5, když teda... A děláme takový dost, no, mají průměr asi tak nějakých těch 8 cm, že jo? Skoro 8-9 cm průměr centiák silný.
0: Pojďme zpátky k těm houbám. Třeba houbový kuba, skrup, sušený hub, česneku, majoránky. To bylo dřív běžnou součástí jídelníčku, dnes už ho zná hodně lidí, třeba jenom jako vánoční jídlo. To se u vás jídá?
1: No, to ne, to určitě ne. Houbový kuba ne. Já tu houbovou omáčku A potom třeba kotlety na houbách, jo, když je k tomu masu přijde trochu hub. Bramborečka, polívka, z houb, když se do ní přidají houby, no to je pochoutka, to už nemusí být ani druhý jídlo. To musí ukrojit dva krajíce chleba a dám si dva talíře, ty bramboračky s houbama a jsem naprosto spokojený. A co se týká toho ještě dalších čistě houbových jídel, tak miluju smaženici. Tu si umím udělat sám samozřejmě. Takže houby, zase cibule, kmín, česnek, s tím se to ale nesmí přehánět, aby se nepřibyla ta chuť těch hub. A vajíčko, zamíchat pěkně s vajíčkem, no to je kousek chleba k tomu, no to je pochoutka všech pochoutek, pardon.
0: Jardo, tak děkuju za milé povídání, za dnešní otevření noční linky. Přeju vám, ať ještě letos nějaký krásný úlovek v lese najdete a ať vám podzim dělá radost.
1: Já zdravím ještě jednou všechny posluchače, užijte si podzimu krásnýho, dokud je krásný, no a potom ho ta zima, no, to už, musíme nějak to přežít zase do toho jara, no.
0: Ano, to už bude jiná písnička, ale najdem si na ní to hezké. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Byli jste spíš děti lesa, zahrady a kaštanů, nebo jste podzim raději sledovali z tepla domova? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu, protože právě vůně podzimu je dnešním tématem. Pan Jiří je s námi,
1: volá z Jesenicka. No, to je pro mě.
0: Tak povídejte, povídejte, už jsme v éteru.
1: No, tak vy tam bavíte o houbách, že?
0: Ano, no to...
1: No, tak mám před sebou atlas hub, ročník 62.
0: No, nebo obecně, bavíme se o podzimu, Jiří, abychom to ujasnili, ale i houbaření k tomu patří.
1: Podzim, krásně baví léto, pěkně, pikobelo. No, máte to na zemi, to krásné léto. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem dneska byl na těch houbách se podívat, protože jsem neviděl, co mám dělat s časem. Já jsem žil na hřiby a nazbíral jsem krásné křemenáče osikové. Haló?
0: Ano, posloucháme, takže křemenáče sbíráte dobře. Co z nich potom doma kuchtíte?
1: Já to si jdu kuchtit? No tak jako každopádně jsem projížděl od tý Mnichov, tady u Vodna pod Bradinem, a každý se mi podíval do košíku a nakonec jsem o ty houby přišel. Takže si musím zase doma nazbírat.
0: Jakože jste je rozdál, tak to jste dobrý
1: rozdál.
0: No. Máte svoje tajná místa, předpokládám, kam chodíte už spoustu
1: ano,
0: let?
1: Ano, už 35 let. Krásné tajné.
0: Sušíte houby?
1: No, suším houby. A víte, na obyčejných novinách ještě staré Rudé právo.
0: Víte no. Co? V dnešní době už houbařům pomáhají různé aplikace a internet. Já vždycky říkám, že nevím, jestli bych se na ně ráda spoléhala, na ty mobilní vymoženosti internetové. No, no a vy jste začala tím, že máte doma atlas. Nosíte ho sebou, nebo si vezmete
1: tady
0: někdy
1: mám,
0: nějaký úlovek a až doma zkoumáte, o co jde, když vás to zrovna zaujíme?
1: 1962.
0: Ano.
1: Nosím ho sebou do lesa. Víte proč? Protože já jsem tak hloupě chtěl na hřibky se podívat a já jsem vždycky sbíral 5 druhů hřibu. To znamená praváka, podubáka, křemenáka, bedlu, jedlou, a teda bedlu vysokou a bedlu. Tak a jednou jsem si vzal, já mám totiž 2 ty atlasy huby, a jednou jsem si vzal ten druhý atlas hub, ten modernější, a šel jsem do lesa a jsem se rozhodl, že budu sbírat holubinky. No ale ten atlas jsem měl sebou, tak jsem to pozbíral sebou a přišel jsem domů a já jsem se 5 druhů holubinek si udělal k mažnicu večer.
0: No.
1: Vajíčko. Přidává se do toho krupice. Macha na to, jo. Krupice, dětská krupice. Se přidává do toho. No a ráno o 8:30 už mě vezli do špitálu. Silná otrava. No, týma houbama, no. Prostě jsem tam zamykal tu mokomorku zelenou. Takový maličký vírus.
0: No, jenom. Teda. To máte štěstí, no, Jiří, že jste v pořádku. Ono, ty holubinky jsou zrádné. Já bych to taky ráda sbírala, ale taky k tomu mám respekt.
1: Nalili do mě 4 litry nějakého pečiva, jejich lékařského. Ale za 2 dny už jsem se procitnul po kapačkách a byl jsem dobrý, no. Dneska tu rádi žiju.
0: No ano, tak mochomůrka zelená je smrtelně jedovatá, takže to máte
1: no,
0: teda štěstí.
1: No, já ho nepoznal v těch holubinkách, no. Ona byla maličká. No a já jsem měl 5 druhů holubinek. Podle atlasu jsem poznal, že všechny jsou dobré ty. Houby jsou dobré jedle. No jenomže ona byla taková maličká, ale to bych chtěl i posluchačům říct, že a si dávají pozor, že můžou najít holubinku, tak jak mi se to stalo jako v životě. No a ona je zhradná tím, že vás otráví. No a dneska jsou na jako invalidním důchodě a nějak mi nepracují leziny a jádra, no, ale každopádně už 5 let žiju, pořád je to dobrý. No.
0: Dobře, no tak holubinky no. Nikdy nemají prsten, to je asi takové základní pravidlo. Možná jich dneska přidáme víc, jestli zavolá nějaký další zkušený houbař. Děkuju, Jiří, za váš telefonát, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál, bude hrát kapela Elán. Pro hezký večer, láska moja. No,
1: poslouchejte, že se mám jenom říct, že máte tam ještě kamaráda, kolegu Honzu. No, Jana, nebo jak.
0: Mm-hmm.
1: No. A my teďka vymýšlíme návod na jako na váš pořad. On říkal, že se s váma poradí. No a že to, že uděláme taky nějaký speciální návod jako to na to na.
0: No tak to jsem zvědavá, jak to myslíte. V každém případě teda, když jste zmínil jeho jméno, tak kolega Honza mi právě před malou chviličkou poslal fotku košíku plného hub, takže to vypadá, že i on ví, kam vyrazit a vypadá velmi spokojeně, tak škoda, že teda nemáme my tady nějaký komunikační kanál, kde bychom mohli sdílet fotografie. No tak alespoň si budeme telefonovat. 731 800 900. Volejte, čeká na vás Jarka. Jiří, s vámi se loučím. Naslyšenou.
1: Jo, po ránu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: kapela Elán, Láska moja v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme dál v povídání o vůních podzimu. Pan Olin z Kopřevnice se teď přidává. Tak těšíme se na diskuzi s vámi. Vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně po dlouhé době, asi 2 týdnů, nebo 10 dnů, nebo 5 dnů, nevím. Dobře. Podzim, to je jasné, houby. To nebude nikdo diskutovat, že to není pravda. Ale samozřejmě taky jsou jiné vydobytky. My několik roků sportovní klub, turistický oddíl v Novém Měšíně, pořádá pro, už bych řekl, takovou uzavřenou společnost, nebo to se tak nedá říct, skupinu lidí, kteří se pravidelně na podzim kolem svatého Václava vydávají na turistický výlet kamkoliv. Jezdívali jsme hodně Vysoké Tatry, pak jsme to začali střídat, tak jsme jezdili Malou Fatru, Velkou Fatru, Jeseníky, Krkonoše a teď před 14 dny jsme byli v Nízkých Tatrách na Chopku, tam už byl sníh, takže máme pár foteček se sněhem. No ale jak jsem říkal, i ty houby, já jsem s rodinou a ještě s kamarádama jezdil do Račkové doliny, do autokempu, to je u Pribiliny, Západní Tatry. Tam jsme chodívali na hřiby. Vždycky se jezdívali na týden, tam měla Tatra Kopřivnice takové unibuňky. Vedle byly unibuňky zemědělského družstva Petřevald, to je tady kousek od nás. Takže tam jsme se potkávali s dalšími jako spisko rodáky. No a když jsme tam jezdívali, tak jsme jeden rok,

0: jsme koupili, nebo kamarád koupil atlas hub a rozhodli jsme se, že uděláme ten den, nebo to odpoledne, nebo ten den od rána, my jsme chodili po snídaní a chodili jsme přes oběd a byli jsme kolem 2-3 hodin zpátky, že budeme sbírat úplně všechno. Co jsme našli, to jsme vzali do košíku. Pak jsme přišli do toho autokempu, zabrali jsme jeden stůl tam před těma chatkama a vyložili jsme tam všechny ty houby. Samozřejmě mezi tím byly i ty jedovaté, ale my jsme právě měli ten atlas a dělali jsme takzvaný výzkum a průzkum. Tam lidi chodili, odbraceli oči, říkali, no to snad nemyslíte vážně, že to budete jíst. Tak jsme prostě rozdělili. Pravá levá strana byla jedovatá, levá strana byla dobrá, tak jsme samozřejmě ty jedovaté zlikvidovali, ale podařilo se nám tam objevit houbu, jmenoval se to nějaký slizák fialový nebo něco podobného. Bylo to jako klouzek, ale toho slizu na té houby bylo strašně moc. Ale byla velice chutná, dělali jsme s ní smaženici, bylo to výborné. Jeden večer jsme taky, jak jsem si teď, jak přede mnou mluvil ten pán o těch holubinkách. Holubinky jsou vynikající, opravdu vynikající. Co se jako jedno z poznávacích znamení, aspoň holubinek, které my jsme uplatňovali, že chytnete nožičku té houby jako mezi palec a prst a vydloubnete ji. Tam musí prostě dojít k takovému vykrojení té nožičky, nesmí tam zůstat žádný otřep. Když to není holubinka, tak ta noha je z takových vláken, takových podelných po celé té délce stopky. A to už není holubinka. No ale nicméně podařilo se nám udělat vynikající smaženici večer, teda k večeru. Ale bohužel nevím, čím to bylo. Jedli jsme to 4 dospělí.
1: No.
0: A 2 z nás, ti dospělí, začínali kolem 10. hodiny večer takzvanou venkovní turistiku. Vybíjeli ven a co v nich bylo, to z nich letělo. Mm-hmm. Hvorem dolem, jak se říká, prostě měli jsme teda strach, že to chytne, jak se říká, játra a podobně, ale nakonec to bylo nějaká, nevím, jestli to přehnali tajně, chodili na nějakou štampru nebo něco podobného, což asi ne, ale prostě nesedlo jim to, ale dostali jsme se z toho.
1: No tak holubinky, to už opravdu chce zkušené oko.
0: Poznat, ano, opravdu znalce na ty holubinky. Tam.
1: A kdo vás učil sbírat houby, poznávat houby?
0: No tak mě to učil tatínek. U nás na Jižní Moravě jako těch možností tam začíná. My jsme jezdívali vždycky s ním na motorce do chřibů. Chřiby, to víte, Buchlovice, to je taky před těma chřibama kousek. Ve Vřesovicích, tam jsme vždycky přijeli na motorce odpoledne. Zapadli jsme do lesa. Byly tam takové místečka, o kterých jsme věděli. Nazbírali jsme plnou tašku křemenáčů. Dělo se domů, sušilo se, smažilo se a bylo to vynikající. Ještě k těm Tatrám bych jednu věc. Měl jsem tam kdysi, pořád mám nějaké bejsky. Teď mám Korinu a tak dále, tak to je jedno. Ale tenkrát jsem měl Alku, to byl německý ovčák, fenečka. A měli jsme ji vždycky na volno. Ona byla poslušná, protože jsem s ní měl i zkoušky udělné. Jak jsme tam chodili po těch houbách, najednou se rozběhla. A v dálce jsem viděl medvěda. Tak jsem zavolal Alko zpátky, stůj ke mně, přišla teda a my jsme se tak dechovali z toho místa, z houby na houby, otočili jsme se a valili jsme pryč. Protože ten medvěd tenkrát nebyl tak rozšířený, jako jsou teď. Takže to nebezpečí na těch houbách, hlavně v těch Tatrách, tam je to jako dost veliké a výrazné. Takže na to si taky člověk musí dávat trošičku pozor.
1: Dobře, Oline, no, tak měli jsme to...
0: A teď ještě já jenom v momentích. Byl jsem předevčírem na Hřibech na Horní Bečvě. Tam mám kolegu, to je, jak já říkám, že to je starosta myslivců, on to tam zná všechno pěkně, takže ukázal mi jedno místečko, no úžasné. Je fakt, že jsem tam byl před 14 dny, nic, ale teď jak jsme tam byli jsme 4 dohromady, vzal jsem kamarády nějaké, všichni jsme měli plné košíky.
1: Oline, tak já vám přeju, ať vám dál holubinky dělají radost, ať chutnají, ať košík nezůstává prázdný a podzim je přesně takový, jaký ho máte rád. Děkujeme za zavolání a loučíme se.
0: Taky, to přeji taky všem, ať mají plné košíky a hlavně těch pravých hub.
1: Přesně tak.
0: Ono každá houba,
1: to je
0: každá houba je jedlá. Každá houba je jedlá, některá jenom jedenkrát. Takže pozor na to.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady další část dnešní noční linky, věnujeme se vůním podzimu. Zatím jsme nejvíce mluvili o houbaření, uvidíme, o čem bude vyprávět pan Bohumír. Vítejte.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: No tak jak vypadal dříve obyčejný podzimní víkend u vás doma? Práce, výlety, návštěvy, pečení?
1: Na Krchově, my vidíme, jak se říká, na Krchově kolem nás je les. Do lesa to mám tak, já nevím, tak kilometr, no přes pole. Ale já už jsem v pokročilém věku, tak já akorát chodím na mez. A to jsem vždycky jistý, že na té mezi něco najdu. Letos jsem měl velké štěstí na bedle. Hoši jeli na Jeseníky, na jakousi modrou stezku, dovezli pár praváků a takové ty psuchořiby, ale já nemám rád, když ty suchořiby jsou třeba staré nebo velké a mají to zelený podhoubí takový, ale já tomu říkám marast. No, takže základ byl, že už z kraje jsme dovezli hoši, takže se nasušilo. To, co dovezli nedávno, tak z toho jsem udělal vynikající, mám recept na pomazánky, na topinky nebo na sádlo, na chlebajaku. A teďka ty bedle to dělám většinou jako přírodní řízek, kmín, sůl na oleji to, a to mám velice rád. A když je hodně, těch bedel bylo hodně, tak vezmu pecáčky, nastrkám to do toho, vždycky jednu, zavřu sáček, dám pět vrstev prostě, aby když tu várku vezmu, aby z toho měli aspoň dva, tři lidi něco. A teďka jsem, jo, a včera kluk šel domů, on chodí přes pole, tak donesl, hlásili, že našel 49 křemenáčů. A tak ty sušíme. Já dneska svítilo sluníčko, tak máme takové velké plechy, tak se to dalo na sluníčku. No, možná zítra má být zamračeno, tak to máme tu sušičku. Když to nepůjde, tak to hodíme do sušičky. Takže letos máme hub dost. Ja?
0: Tak,
1: ale
0: to je dobře. Nacha,
1: no. Nacha je zahradnice soukromá, tak ta nám dělá různé kytice a to já mám hrozně rád.
0: No a přesně na to jsem se teď chtěla Bohumíra zeptat, to snad není možné, jak mi čtete myšlenky. Jestli si pamatujete, jak jsme třeba dříve dělávali podzimní výzdobu ve škole, nevím, jestli ještě dnes se to dělá, že jsme dělali různé výrobky z kaštanů, žaludů, šípků, barevných listů a podobně. Pamatujete a děláte ještě i teď třeba tu výzdobu?
1: No jistě, bez toho to nejde. Já jsem z vesnice, já pocházím z vesnice a syn, co má manželku jako Štěpánku, tak ta právě, to je pravá aranžérka, ta to krásně umí, všichni uchválí. A tak vždycky, když má někdo narozeniny u nás doma, tak donese hlavně babičce krásnou kytici lučního skvítí. Neříkám, že by voněla, ja? Ale tam je všecko, co máte na louce, nebo u lesa, jako já. To je krásná kytica a ona ty kytice dělá i pro na zakázku, jako já, nebo i svatební kytice dělá, truhlíky zdobí a takový. No, to jsou vám věci, co se dají dneska dělat a co vás, jak si pohladí po duši, ja? A voní, ta láska hlavně z toho, ta láska, ta práce, kterou děláte z lásky, tak ta voní, víte?
0: No, to jste řekl hezky.
1: Co by vám ještě řekl?
0: Možná manželka, mi můžete říct, jestli jste dělali u vás doma z podzimních plodů nějaké syrupy, marmelády, čaje?
1: No jejda. Loni jsem potkal dlouholetou kamarádku ve Štarnově a ona měla plný tašky čehosi. A já říkám, prosím tě, Majko, co to máš? No šipky sbírám, šipky suším celé rodině. Ja? A jak to děláš? No mlínek na maso dá velkou šajbu, ty šipky tam rozdrolí, potom dá plech, pečící papír, to tam vysype a na 100 stupňů, 2 hodiny, nechá to pak ustát, no tak jsme to udělali, jako já s manželkou. A na druhý den, myslím, 50 minut a taky jenom tak do 100 stupňů, vynikající, vynikající. Řeknu vám, že 2 sklenky omnia a já většinou ten čaj přírodní, já mám asi 49 druhů čajů, jako já, bylin, jako. To většinou si dělám ty čaje já. Manželka kupuje, to je plná harmara těch kupovaných čajů, ale já si dělám, máme takové sítko do hrnka, já, no, to jsou vám krásný čaje. Kaštany taky sbírám, já si dělám z kaštanů tinkturu. Já už do lesa nechodím, protože já mám velký pády. Víte, mě stačí jenom zakopnout o nějakou ostřižinu plazivo a mě by vám, já bych vám z kůže vyletěl, jak mě zabolí v koleně.
0: No, dobře. Bohumíre, no tak hlavně na sebe buďte opatrný, nikam neskákejte. Naopak, pohodlně se usaďte, zejména večer se nechte opečovávat třeba námi, že vám budeme dělat společnost, hrát hezké písničky, jestli u sebe máte někoho, ať vám udělá dobrý čaj. A pojďme si společně vychutnat písničku od Karla Plíhala. Dlouho jsme ho nehráli, tak si ho pojďme připomenout, jeho akordy právě teď. Ať se vám daří, loučíme se.
1: Naslyšenou.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte si, jak jste jako děti poznali, že už opravdu přišel podzim? Podle počasí, školy, zahrady, nebo se u vás doma dělo něco výjimečného? Paní Anička z Miroslavy bude odpovídat. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeji vám, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům. No a já bych nerada, aby se to zvrtlo jenom na ty houby, na podzim, protože já si vzpomínám, jak jsme opravdu neměli jsme ty pytle, jak to je v těch na hlavách, jak to je v těch hladových obrázcích, ale pekli jsme ty brambory na tom bramborovém poli. A hlavně si vzpomínám, jak jsme měli takovou sýpku a tam byly hromady obilí, protože maminka i bratr pracovali jako dítě, když jsem byla, pracovali v jednotném zemědělském družstvu a byli deputáty a taky jsme měli záhumenek, kde jsme pěstovali obilí a do toho obilí se dávaly hrušky, které tam uzrály. No a nejkrásnější vzpomínky mám na to, protože v žádné domácnosti, co si pamatuju z naší ulice, kde jsem z venkova, nesměl chybět v kamenném hrnci povidla, která se vařila v tento čas. A já si vzpomínám, jak tady u jedněch sousedů pán měli takovou komoru na dvoře a tam to měl speciálně upravené kotel a takové míchadlo, to se jenom drželo a tam a zpět a dole se točila taková hvězdice dřevěná, opracovaná z dubového dřeva, tvrdého, a tím se míchalo, prvně se uvařila taková rozvárka a ty sousedky všechny tam přišly s košíkama těch švestek a s košíkem dřeva. No a věnovali se, a už to paní Koupková měla rozpis, kdy která žena přijde s těmi švestkami a uvaří se ta povidla. A to bylo pro nás, to byly pro nás hody. Pan Koubek nám ze dřevěných třísek, které tak trošku ohobloval, ořezal smírkovým papírem, to opracoval a měli jsme z toho lízačku. My jsme do toho kotle pořád strkali ty špejle. No a lízali jsme tu rozvárku, což bylo parádní, u toho se povídalo a bylo to příjemné. A taky si vzpomínám, že jako děcka jsme dělali draky. No ale tehdy jsme nekupovali nějaké papíry speciálně, nebo že by se to dalo koupit, to si nepamatuju tehdy. Tak z novinového papíru, doma jsme měli režnou niť, špejle jsme svázali, já nevím, 3-4 špejle se svázali, no pak se to udělalo se z hladké mouky a z vody takzvaný kvásek a to se zlepilo, ty noviny se omotaly, ty špejle se tím pokryly těma novinama, no a tím kváskem se to přilepilo, no a pak se tam provázek nějaký a na to se uvázali takový ty střapce z novin nastříhané, no a špulka s tou režnou nití a už jsme šli pouštět draky za humny. Takže to jsou takové moje vzpomínky, říkám, to ovoce se sklízelo a já jsem teda už v mém věku nebo v mým ještě před 2 roky, protože letos teda švestky nebyly vůbec, ale tak jsem sušila doma švestky a jabka jsem sušila a pokud bych to měla, tak bych to dělala i teď, jo, a taky jsem si dělala výzdobu ze kukuřičného šustí a pěstovala jsem na zahradě takové ty oranžové, já nevím, mochyně se to jmenuje, takové kloboučky nebo srdíčka uzavřená a z toho jsem si dělala kytice a k tomu z toho šustí se dělala taková krajka, se to ohlo a svázalo se to, no byla to nádherná podzimní kytice.
0: Tomu se říkalo židovská třešeň, mochyně.
1: Ano, ano, mochyně, tak. No, takže to jsem pěstovala a to jsem vázala si potom to tom kytky a vím, že jsem jednou to sousedce nesla a to jsou takové ty pod... A dělávala jsem si taky takový stromeček, to jsem měla základ v květináči s sádrou, s sádrou zatavený takovou hůlku a na tom byla z pletiva, králíkářského pletiva, takový udělaná koule, v tom bylo seno nebo sláma a do toho jsem potom vpichovala různé tu jsem měla omotané jutou, ten květináč, aby to bylo takové, a ovázané mašlou. A to jsem měla před domem líst. V tom byly kaštany na špejlí, různé šípky, listy z javoru a prostě takovou podzimní výzdobu. Tak to jsem si všechno dělávala taky. A víte, co jsem měla velice ráda na podzim, když jsem ryla zahradu. Já jsem to milovala. Mně se to tak velice líbilo, když ta zahrada byla zrytá, tak ta půda byla taková pěkně navrstvená, jeden rýč vedle rýče, jo, tak položená ta půda. No bylo to, a ta vůně toho, té zryté půdy čerstvě, no byla to paráda. Ráda vzpomínám, pokud byl takový ten podzim, nebyly ty plískanice, nebylo takové to lezavé, jak se říká, počasí, tak ten podzim jsem měla ráda a mám ho ráda. No ale už nějaký ten křížek na bedrech a ledas, co je omezené, no takže jsou už jenom vzpomínky.
0: Ano. Já myslím, že to je dobré vzpomenout právě ty práce na zahradě, hrabání listí, sklizeň, zazimování rostlin, možná příprava dřeva. I to patří k podzimu.
1: Ano. To všechno k tomu patří. Takže takhle to je. No, takže.
0: No a vy patříte zase neodmyslitelně k naší noční lince, paní Aničko. Tak vám děkuju, že jste se zapojila i tentokrát, že jste nás pozdravila, přenesla jste nás do času, kdy se vařívala povidla. Já jsem si úplně vybavila tu vůni, kdy se to celou noc vařilo v tom kotli venku. A
1: ano.
0: Vlastně
1: ano.
0: Ani nevím, kdy to přestalo a kdy už.
1: Ale víte, a teďka už se to dělá z toho taková atrakce, protože jsem slyšela zrovna, myslím, minulý týden na brněnském rozhlase, že někde tam na Hodonínsku nebo tam někde tak ženy, takový nějaký spolek a dělají z toho atrakci vaření povidel. Dřív to byla normální činnost, jo, v tom, té domácnosti. Hospodinky měli starost, aby zajistili rodinu na zimu. Zelí se nakládalo, že jo, všechno. A to taky dělám a snažím se na ty způsoby dřívějšího života nezapomínat a co můžu tak praktikovat. Takže se mějte krásně a dobrou noc a hezké dny.
0: Zdravíme vás.

0: Máme 5 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že jste pořád se mnou. Dnes si společně připomínáme podzim takový, jaký si ho pamatujeme z dětství. Houby, zahrady, první chladná ráda, práce kolem domu, podzimní jídla i drobnosti, které člověku zůstanou v paměti po celý život. A budeme pokračovat i dál. Zajímá mě, co pro vás bývalo na podzim typické. Co jste doma dělávali každý rok? Co z těch starých zvyků vám dnes možná trochu chybí? Zavolejte mi se svou vzpomínkou do zlínského studia. Na vaše příběhy se těší Jarka Barboříková. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo na rozhlas.cz/linka. Napsal třeba pan Václav. Krásná vůně podzimu z dob školních braných cvičení. Podzimní krajina, mokré listí, směs gumy, plastu a potu. Pláštěnka, holínky, plynová maska při pochodu. Když svítilo slunce, výstroj se zahřála a její vůně byla ještě výraznější. A často zůstávala cítit ještě několik dní. Dnes se stačí ucítit gumu a hned si na to dávné brané cvičení vzpomenu. Václave, děkujeme za originální příspěvek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci, tady je noční linka Českého rozhlasu a téma vůně podzimu. Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo? Bylo to prvním svetrem, tmou po škole, deštěm nebo začátkem topení? Na to se teď můžeme zeptat další návštěvy. Halo, halo, kdo pak tam? Slyšíme se? Halo, halo. Tak vypadá to, že máme nějaký menší problém s naší telefonickou linkou, ale když mi dáte pár sekund, tak já ho vyřeším, protože jsem ho identifikovala bezprostředně. Volala nám paní Aneška z Prahy, ta už se teď nedovolá, ale můžu zkusit zvednout jinou telefonní linku a tam nás čeká
1: pan Robert Olomouce.
0: Pan Robert Olomouce, tak vítejte a povídejte.
1: Mně se vybavuje, co bylo na tým podzimu hezkýho a je hezkýho, barevný listy, je takový kouzelný. Tak se mně vybavuje opečený brambory v popelu, to bylo taky primo. Tak když pouštíme občas se synem draka, to je taky primo. No a ještě se mně vybavuje teda ty houby, o tom mluvilo víc, dneska jsem, jako našel jsem mají ty žampiony a bedle, takže mám na mražáku, kamarád zaznašel to ostatní, takže jsme se tak vyměnili, takže bylo by to na mražáku.
0: Dobře, tak kdybychom měli teď houby nechat stranou, tak vzpomínáte se na nějaké podzimní školní dny? Cesta do školy, mokré boty, družina, první chladná rána. Co u vás doma vlastně znamenalo, že je tady podzim, jak jste to poznal?
1: Tak konec prázdnin, jako, protože to si budeme vyprávět, no ale jinak vzpomínám si na takové ty výlety někdy ze školy, když se někam jelo, tak to bylo taky takový zajímavý.
0: Mm-hmm. Nosili jsme šípky do školy.
1: Jo, pak kaštany. Se nosili kaštany.
0: A pekl jste je někdy?
1: Co?
0: Pekl jste kaštany?
1: No, našel jsem ty jedly, oni jsou totiž dva, jedny jsou normální, jedny jsou jedly a ono to má podobnou chuť jako všechny, nevím, jestli jste to někdy jedlo, jako.
0: Jedla. A buď byly nesprávně upravené, nebo mi nechutnaly z jiného důvodu, ale nebylo to nic pro mě. Vám to chutnalo?
1: Mně to připomnalo, mě to trošku připomnalo vlašský ořech, jak by se smíchali s liskovem, ale že tam měl takovou zvláštní chuť, jako.
0: S čím jste říkal, smíchané? Mě to asi přeskočilo ten telefon.
1: No, vlašské ořechy a máte liskový ořechy a když to smícháte, tak takovou nějakou podobnou chuť to mělo. Jak kdyby od každého trochu se ořechy, protože to jsou dva typy ořechy.
0: No, anebo mi možná někdo připravil ty běžné lesklé kaštany, které máme sbírat na figurky a které jsou nejedlé a které jíst nemáme. No,
1: to jsem neskoušel.
0: To, ani to neskoušejte. Ale možná je dobře, že jste připomněl, že my můžeme připomenout, že kaštanu není rovný, jedle jsou plody kaštanovníku setého, zatímco toho běžného, kterého známe právě z těch škol, tak na jídlo ne.
1: A víte, co se mě Jaruško vybaví?
0: No.
1: Mě se vybaví písnička 2 bylo Daňka Listopad, to je strašně krásná. A pak se mě vybaví ještě písnička, nevím, kdo to složil, Barevný stín, to dříve než přestí ty horfletí s nich, Barevný stín, a tak to pokračuje, strašně hezká písnička. No a pak se mě vybaví Mohelničák, to jsme tam byli se ženou, která už teda není, jsou vdovec, to není žádný státní tajemství, 3 roky to je. No a to se mě vybaví na ty Mohelničáku, takový to romantika, když jsme šli spolu do lesa, poslouchali jsme nespotremskou muziku, drželi jsme se za ruce a nejlíp bylo večer, to jsme oba spali v jedném spacáku, žena mě hladila, to bylo tak nádherné, že jsem vždycky spal v náruči a jsem ho hladil taky, protože tam bylo úplně nejlíp na světě.
0: Dobře.
1: A oni tam tak spali všetci, no.
0: No, tak to jsou krásné vzpomínky. Děkuju za ně, děkuju za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Poslouchejte dál. Teď píseň od Lucie Bílé, Karla Gotta, Sen v nás zůstává.
1: Jo, tak moc vám děkuji. Na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Měli jste nějaké jídlo, které se u vás dělalo hlavně na podzim a dodnes ho máte spojené s domovem? Vzpomínáte si na podzimní školní dny? Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo a přichází podzim? I na tyto otázky může odpovídat paní Naďa, která volá noční linku Českého rozhlasu od Brna.
1: No, já za první všechny pozdravuju moc, co poslouchají ještě. Já jsem ročník 33, takže já jako mám trošku jiný vzpomínky. Pocházím z venkova a tak si vzpomínám, že kopání brambor, rytí řepy, dovezení do domu, teď všecko to musel se uklízet jako do sklepa. Napřed se chodili sbírat trnky, potom se to vařilo, tak jak paní říkala, tou tyčkou, tomu se říkalo kotulka na míchání těch švestek, že když se vařili, my jsme říkali trnky, že se vaří. No tak to jsme taky chodili jako, jak se říkalo, na lízačku k tetičce jako. No to trvalo skoro 2 dny, než se to uvařilo. No a pak hodně vzpomínám taky na to, to už jsem byla jako starší, už jsem možná chodila do první, do druhé třídy, že pěstovali se tam jako cukrová řepa, tak ta se jako odvážela do cukrovaru. Do Hodonína tehdy. No a když se to odevzdalo, tak zase, jak se to, jako ten cukr z toho, nevím, jako ten postup, jak je, tak se zase ti, co to odevzdávali nebo vozili tam, tak měli možnost si od nich brát na krmení jako dobytka, tomu se říkalo řízky, to byla už ta postrouhaná řepa. No a pak to dovezl tatínek jako na voze, byla udělaná v takové malé zahrádce, byla udělaná jama velká, do toho se to házelo a jak se ořezávala ta řepa, ta druhá zase na krmení, co byla, tak jak se to ořezalo, to listí, tomu se říkalo krky, tak vždycky se nasypalo do toho, naházel tatínek do té jamy těch řízků z té řepy, na to se naházely ty krky zase z té druhé řepy a my jako děcka jsme to zašlapávali. No a tak se to dělalo, až se doplnila úplně navrch a zakrylo se to pak jako většinou kukuřičným, jak se to říká, no, co zbyde, když se pozbírá kukuřice, jako, jste tam?
0: Ano.
1: No já jsem myslela, že neposloucháte. No a to se s tím přikrylo, na to se hodilo trochu hliny a bylo to potom na celou zimu, se ho bral tatínek jako krmení pro krávy. Takže my jsme na venkově měli takový jako zábavy. Ne jako normálně zábavy, ale museli jsme pracovat. Jako. A bylo to takový všecko pěkný. Jako. Já ještě, když jsem chodila začala chodit do školy, tak jsem ještě doma jsem dělala úkoly jenom při Petrovelové lampě. No a psávala jsem na tu břidlicovou tabulku. Takže to bylo taky jako děce, když to teď řeknu, tak říkám, babi, to není možný, že se to tak, že jste tak jako to dělali.
0: Kéž byste si ji schovala, že? Kéž by člověk někde našel.
1: No, měla jsem ji hrozně dlouho schovanou, no ale potom mám dojem, že můj první syn, on bydlel u maminky potom dost dlouho, no a on si na to jako psával a nejak se mu rozbila. A to mrzelo mě to. A ještě tady mám schovaný, jak jsme chodila do ruční práce ve 3. třídě, tak kufříček, který byl vyloženě teda jenom z papíru obšitý, takový to dá, jako jak bych to řekla, jako a i se dělávali z toho velký kufry, tak takový jako malý kufříček jsem z toho měla a do dneška ho mám schovaný teda.
0: Aha, no, tak to je teda. No. Ta tabulka, já se pamatuju, že jsem to viděla kdysi na půdě, ona měla takový okraj dřevěný.
1: No, dřevěný rámeček.
0: Aha.
1: Ano, v jednom rožku v tom rámečku byla dírka, a v té dírce byla provlečená takový kožený, jakoby tenký proužek, pázek, na tom byl uvázaná, tomu se říkalo kamínek, čím se psalo, a malinká ta houbička, anebo jako z té jelení kůže takový, a tím se to umývalo, jako ta tabulka. A z jedné strany byla jako hladká a z druhé byla linkovaná. A to mám dojem, že ještě v prvním, teda první třída a ještě v druhé třídě do pololetí, že jsme na to psávali. Jako bylo to takový zajímavý, no. No a ty podzimní práce, že to jako děti, museli jsme pomáhat rodičům. No to se nedalo nic dělat, to se jako rušky se sušily, maminka sušila jako třešně, švestky, a co bylo, co jako se dalo posušit, tak to na Vánoce se uvařilo, vždycky říkala, uvařím vám suchánky a budete to mít celý den, abyste viděli zlatý prasátko.
0: Tak to už je vzpomínka na úplně jinou dobu, psát na břetlecovou tabulku, úkoly u petrolejky.
1: To jako úplně něco jiného.
0: Ale víte, a tak, co, jak říkat, zní to pohádkově, ta práce byla tvrdá, život byl.

0: a poslušná. To bylo co? Úplně něco jiného, jak teď. Jako.
1: Já jsem byla o prázdninách na zámku, myslím, že Milotice se to jmenovalo.
0: A já jako, my jako na venkově tak neexistovalo, tam nebyla školka, tam žádná družina. To jako naopak, ještě měla jsem mladší sestřenici, chodila jsem do první třídy, neměl ji kdo hlídat, tak jsem si musela vzít sebou jako do školy. To jako tam tak bylo, jakože když měli jsme tam 4 třídky, akorát, že to byly společně vždycky 2 a 2 ty ročníky. A když neměl kdo hlídat sestřenice, tak museli ty starší děti si vzít jako děti do školy, ty mladší.
1: Tak to je neuvěřitelné, to si neumí představit, že by někdo udělal v dnešní době. Paní Naďo, moc děkuju za vaše povídání, bylo to moc milé, originální vzpomínky jste přinesla do dnešního nočního vysílání, budu se těšit, že v tom budeme, v tom hezkém vyprávění pokračovat příště.
0: Nedovolala jsem se.
1: Opatrujte se a zase někdy.
0: Mějte se moc krásně, všechny zdravím a těch máte zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejných podzimních vzpomínkách. Co jste jako děti dělali pravidelně každý rok? Paní Eva je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, já děkuji za přivítání a zdravím všechny, kdo poslouchají.
0: Tak si zkuste vybavit jeden podzimní den vašeho dětství. Kde jste byla, s kým jste byla, co se tehdy dělo?
1: Mě nedá vybavit, ale jako úplně malá si pamatuju, u nás bývala vyloženě jako domeček sušárna na švédskej. A to okolo tak strašně vonělo. A my jsme jako děti vždycky chodili okolo a oni nám dali takový ty pečárky. Takový ještě ty teplý, rozpečený švédsky. A to bylo něco tak strašně dobrýho. No a potom tady to, jako, protože já jsem vyrůstala ze zemědělství, takže tam pochopitelně byly ty zemědělské práce, že jo. A brambory, to bylo samozřejmě, že když se sbírali, tak se pekly potom v té natě, když se pálila nať, tak se tam pekly ty brambory, změnili fousy a ždovíkám. A my jsme měli aleje se švestkama, tak to se trhali švestky a vozívali. Tenkrát Marila z Rokycan je vykupovala. Jo, tak to se tady to všechno. No ale víte co, my jsme taky zelí, o tom nikdo nemluvil, zelí se taky nakládalo. No.
0: Někdo zmiňoval, ale paní Evo, můžu se doptat, vy jste zmínila švestky a pak pečárky, ale pečárky to jsou přece žampiony a neřekla jste pečárky?
1: No, ale švestky. Tohle to byly ty rozpečený švestky, ty ještě nedosušený.
0: Aha, a vy jste tomu říkali pečárky?
1: My jsme jim říkali pečárky, no. Oni byli ještě teplý, takový šťavnatý, měkký, jo, nebyly to vyloženě dosušený švestky ještě. No a my jako děti jsme chodili vždycky okolo té sušárny. Já už si ani nepamatuju, kdo z té vsi to tam sušil tenkrát, že jo, protože jsme byli malí. A všechny ty děti jsme chodili takhle okolo té sušárny, aby jsme dostali ty švestky. A oni nás kolikrát vzali dovnitř a my jsme tam koukali, oni tam byli takový palandy, jo, a na tom byly ty švestky, protože to se sušilo pro celou vesnici. No, ale říkám, to byla taková vůně, to úplně cítíte, ještě teďko si ji dovedete představit, tu vůně prostě, těch švestek, to je něco, no. No, právě potom zase, tak jsme nakládali to zelí, no, protože my jsme byli 4 děti, tak jsme toho zelí dělali docela dost. No a jako dneska vyndáte brambůrky, tak my jsme na talíř vyndávali kyselý zelí anebo přinesli košíček jablek. Jo, že se celou zimou se takhle...
0: A teď, paní Evo, rozumím tomu, že se bavíme hlavně o podzimu našich dětství, ale teď děláte něco z toho, o čem mluvíme?
1: No, to víte, že zelí nakládáme. Teď to zrovna příští týden jedeme do Křimec pro 30 kilo zelí a už půjde do flašek nakládáno.
0: Ano, taky jsem to zkoušela, dala jsem tam víc kmínu, než bylo potřeba. A dáváte tam ještě ty jablíčka? Jak se
1: ne, jenom sůl a kmín. Jo. A přišla, protože si ho teďko nechávám nakrájet, protože jinak jako na tom cetlíku ho to neuděláte tak jemný, jako oni ho nakrájí. No a přišla jsem na to, že když si ho hezky přivezu, prosolím ho, prokmínuju a nechám ho do druhého dne v hrnci, tak ono je takový krásně jemňoučký a pak teprve ho nandám do těch flašek a zapáhnu a hotovo. Jo,
0: tak budete zdravá.
1: Dávám to do flašek.
0: Tak no. ať vám chutná, ať vám zdraví slouží, díky kyselému zelí.
1: No 30 kilo, ale každým rokem zmizí.
0: To je dobře. Ano.
1: No, je výborný, to jako prostě domácí kyselý zelí, to je něco. No,
0: už má letitou tradice.
1: To červená řípa naložená a kyselý zelí, to je něco, no, to patří k podzimu. No. A jinak já teda jako houby taky to, Ale u nás, jako, protože říkám, já jsem byla ze 4 dětí a 3 bráchové, že jo, takže ty chodili spíš s tátou na ty houby. A je pravda, že já, když jsem se tam 3x otočila, tak jsem nevěděla, kde jsem. Takže já chodila jenom okolo cesty. Jo. Ale jako vždycky jsme houby přinesli, no. A teďko tady zase chodí mladí na ty houby a baba nakládá a suší.
0: Pani Evo, děkuji za to, že jste nám zavolala. Děkuji, že jste s námi teď vysílala chvíli noční linku Českého rozhlasu. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: A vy se mějte hezky všichni a dobrou noc.
0: To bylo krásné slyšet, jak to dřív bylo, jak se dřív žilo. Vidíte, já těším se na další vaše příběhy, protože některé tradice zkrátka stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Podzem má své nezaměnitelné vůně, barvy i chutě. A mnohé z nich nás dokážou během okamžiku vrátit o desítky let zpátky. Vůně lesa, spadeného listí, jablek, hub nebo prvního zatopení v kamnech v sobě často ukrývají vzpomínky na dětství, domov i chvíle strávené s rodinou. A právě za těmito podzimními vzpomínkami se dnes vydáváme v noční lince a volá nám pan Miloš, aby se s námi povídal. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Já bych vám chtěl připomenout, tady už bylo skoro všechno řečeno, jo, ale ještě se zapomnělo, nebo nemluvilo se ještě o tom, že se taky pálila slivovice na podzim, což taky byla veliká vůně, jo.
0: No a nejenom vůně to, i radost.
1: Vyrábělo se trnkové víno, ale to nebylo ze švestek jako strnek, ale strnek. Takových malých kuliček černých. Z toho se vyrábělo víno, ze šípku se vyrábělo víno, z rybízu se vyrábělo víno, takže to byla taky taková podzimní činnost.
0: Počkejte, můžu se u toho zastavit, takže vy jste ze švestek nedělali jenom slivovici, ale i švestkové víno? Protože...
1: Ne, nebo... trnkové víno, ale trnka je něco jiného než švestka, ale na Valašsku se říká švestka trnka.
0: No, ale to už se dnes neslyší tak často. Jak to chutnalo?
1: No, chutnalo to velmi dobře. To bylo nejlepší víno. Taky z borůvek se dělalo víno, jo? To bylo taky dobré. No,
0: no
1: tak
0: teda.
1: To byly vína
0: víte,
1: prostě,
0: co?
1: Ale ještě k
0: to je úplně už zapomenuto, že?
1: No, podzimní vůně chryzantem nebyla připomenuta. Chryzantem je spojené s, jako hřbitovní kvítí s podzimními návštěvami hřbitovů, že? Tak to jsou taky. A potom podzimní lovy. Na podzim se chodilo, se lovili zajíci, lovili se bažanti a my jako děti jsme dělali nadháněče, za to jsme dostali nějakou trofej potom za odměnu. Takže to byly takové podzimní věci, anebo sjíždění mládeže na internáty po prázdninách jsme se těšili a jsme jeli na střední školu z celé republiky, jsme se sjížděli, tak už jsme se na sebe těšili, pak jsme byli jak jedna rodina.
0: Sjíždění mládeže na internát, trnkové víno, dušičky versus
1: chryzantémy.
0: No, potom lovy, vy jste studnice podzimních vzpomínek, Miloši, no. Ale ty lovy, to byla tehdy událost pro celou vesnici. To
1: ano.
0: Si taky neumím představit, že by se dnes tyto akce pořádaly. Dneska se samozřejmě na lovy chodí, ale ta atmosféra a účel je taky úplně jiný, vidíte?
1: No, tenkrát to bylo zajímavé na těch lovech. Prostě, jak říkáte správně, celá vesnice se toho zúčastnila. Děti dělali nadháněče s klackama v rukách a lovci lovili, že a tak dále. Pak se to vezlo, ty úlovky byly veliké, jo. No a oni šli do hospody a tam se pěkně napili ti lovci, ale neslyšel jsem, že by se nějak ranili mezi sebou, nebo že by byly nějaké problémy.
0: No, na to jsem právě chtěla reagovat, že si neumím představit, že by někteří dnešní rodiče pustili vlastně ty děti, aby dělali ty nadháněče.
1: Ano, ano, bylo to trochu nebezpečné.
0: No, trošku víc možná, no. No, tak je hezké, že jste to zakončil tím, že se žádná událost nestala, která by...
1: Žádná událost se nestala, bylo to jako v pořádku většinu. Teda já jsem na nic tak špatného nepamatuju. Jinak ještě k těm bramborům bych se rád vrátil. Chodili jsme na brigády ze školy na brambory. Jo, tak já jsem třeba například měl za úkol ve sklepě schrnovat to, co mi tam nasypali, prostě dávat to nahromady, jo. To byla taková silná vůně z těch brambor, že to do smrti člověk nezapomene. No a potom jsem měl brambory taky rád na svoji zahrádce, když jsem je tam vypěstoval a rukama jsem to vyhrabal ze země, tak to tak příjemně vonilo, ty brambory, člověk z toho měl úžasnou radost, taky jsem to měřil, kolik to bylo v loni, kolik je toho letos, jo. No a ještě jako hodně malé dítě, kolik mě mohlo být, tak 7 roků, tak jsem chodil na sklízení řepy. Ta řepa se sklízela kdysi tak, že se to vyoralo, že? Potom ta vyoraná řepa se osekávala. To už bylo obyčejně za mrazu, takže mrzly ruce u toho, tak člověk měl strach, aby se tou mačetou neseknul do té ruky, která držela tu řepu. No a z těch řep jsme taky jako děti potom dělali, teď se to dělá z dýní, ty helloweeny, jo, ale tenkrát jsme to dělali z řepy, že se vydlabali řepu, v ní ten obraz nějaké příšery, do toho se dala svíčka, nosilo se to prostě a strašili jsme se s tím. Většinou ta řepa byla ta červená, ona nebyla červená, ale říkalo se jí burina, taková žlutá řepa, která se používala na krmení, jo. Tak ta svítila nejlepší.
0: Já bych vás poslouchala i dál, já myslím, že vy byste to i dovysílal do té jedné hodiny. Děkuju, Miloši, jsem ráda, že jste se k nám dnes přidal, rádi jsme vás poznali, opatrujte se, zavolejte zase někdy, byli bychom rádi.
1: Děkuji, bylo to pěkné, moc pěkný program. Ano, a ještě vás musím pochválit za hudbu, kterou tam dáváte, protože ta hudba mě osobně se líbí. Dneska rozhlasové stanice, to je jedna veliká diskotéka, ale upřímně řečeno, nemám z toho radost. Kdežto tady se vám podařilo vybírat pěkné melodie mezi tím.
0: A víte co, za tu pochvalu si teď můžete vybrat, jestli mám pustit Valdemara Matušku nebo Jiřího Korna.
1: No, to je těžko teď rozhodovat. A dejte mi toho Korna, ten je méně častý.
0: Dobře, je váš. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu se pomalu chýlí ke konci. Mluvili jsme o vůních podzimu a dnešní díl noční linky ukončí, završí paní Emma, která volá z Javorníku u Jeseníku. Haló, slyšíme se?
1: V první řadě bych chtěla pozdravit vás a všechny posluchače a hlavně posluchače z Valach, protože jako podzim pro mě nemám ho ráda. Já jsem rak, mám ráda teplo, slunce a podzim pro mě začínal tím, že v potoce, kdy jsme se koupali, zašly takové zelené řasy, to už jsme měli zákaz od rodičů. Teď maminka měla velikánskou zahrádku a upravovat záhony na podzim. Já jsem to tak nesnašela, úplně jsem byla to alergická, tak jsem radši šla satníkem sekat dřevo, sklízet uhlí. Když se u nás krouhalo zelí, šlapat zelí půl dne do velkého sudu, no to jsem byla úplně na to na nervy. Tak jsem to nesnašela, to krouhání a šlapaní. Ale co jsem milovala strašně, když jsme přijeli na paseky na Valach k babičce, oni měli takovou klasickou dřevěnou pec, tam byly rošty, sousedí nosili ovoce, jablka, hrušky a to se tam sušilo. A to tak krásně vonělo a to křížali se tomu říká na Valachách a to bylo tak dobré. A to jsem zbožňovala tam u té pece skládat na ty rošty, tam bylo třeba 5-6 roštů, sousedí donesli pytle ovoce nakrajeno a jsme to skladali a to jsem milovala, jak se to jako sušilo, tak jsem zobala. No to je jediná věc pod zimu, na který ráda vzpomínám a milovala jsem tady to strašně.
0: Ano, já se to snažila vybavit, jak jste říkala, tu pec z rošty, to měli doma, nebo to měli někde vedle ve stodole?
1: Ne, to měli takový, no vedle domku byl takový přístřešek
0: takové
1: udělaný.
0: Takové sušírny.
1: Z jedné strany se topilo a z druhé strany byly ty rošty.
0: Ano, tak to.
1: A tam se sušilo to ovoce pro celé Valašsko, já říkám vždycky.
0: Byla jsem v Bílých Karpatech teď před 14 dny v jedné sušírně, jenom mě přijde škoda, že teď je to tam jako atrakce, na kterou se chodí turisté dívat a předtím to byla běžná součást života. Událost, které se sešla vždycky celá vesnice.
1: Děti, a představte si, že to pořád funguje. Ta sušírna pořád tam je na těch pasekách, jo, až tam přijedu, tak mi to třeba v létě tak se nesuší, že ale na podzim, musíš přijet na podzim, říkám, když to půjde, přijedu a zase budu skladat to ovoce a zobat to. To jsem strašně milovala tady to.
0: Dobře. Paní Emo, musíme se rozloučit, protože čas pokročil, bude 1 hodina, budeme se přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy, takže děkuju. Doufám, že máte radost, že jste se ještě dostala do vysílání.
1: No, bylo za konečně, po dlouhém jsem se zase dovolala časově, protože já přijedu pozdě z práce, jsem moc potká a když je čas, zavolám. Hodně mám štěstí, že se dovolám.
0: Tak. V tom případě se uslyšíme opět příště, ať se vám daří.
1: Krásný podzim všem, i když já ho moc nemusím kvůli té zimě, já mám radši slunce, vodu, teplo jako rak, že? Ale už se těším, až pojedu zase příště rok na Valachy, letos mi to nevyjde. A budu to ovoce sušit a zobat to, ježiš, a tu půní. To je něco nádherného, opravdu.
0: Paní Emo, děkuju. Dnes jsme společně s vámi otevřeli spoustu podzimních vzpomínek. Od hub, zahrad, zavařování, přes zelí, slivovici, chryzantémy, až po chvíle, kdy spolu lidé na vesnici žili možná o něco více než dnes. Moc vám děkuji za všechno zavolání, příběhy i vzpomínky, které jste s námi sdíleli. Přeji klidnou noc, hezkou neděli a ať vám letošní podzim přinese co nejvíce příjemných chvil. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se ještě v tomto týdnu jednou, a to dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
2: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
1: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
2: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
1: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
2: Tak se pochlup.
1: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
2: A kdože?
1: Vašek Vidra.
2: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, říká to já
4: schování?
3: Taky.
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, schody. A proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu, že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach. No tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně. Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce znovu od Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál, už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
5: Kolik je 2×2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čely, no.
5: Mě to oslovuješ, Vidra.
6: Sorry, vole, pan čely, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt, vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt, vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova pozdl.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Je, pane učitel! Já jsem se opozdila, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže, než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty lego, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři! A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
5: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil Lišku Bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu Lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška Bystroučka?
4: Operu, no... Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vyprdlajs.
5: Lišku Bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: No, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
6: Je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš je. Ještě říct. Vladimír Špidla. Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hyť? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře?
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločina trest. Bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů,
2: obrázky,
7: nebo?
2: Obrázky, obrázky, obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř, takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
7: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
7: Kdo chcárna a co chcárna?
2: Ano, ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akurát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
7: No tak počkej, Picasso, kubisty,
2: no,
7: že jo,
2: mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějaký 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
7: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda, říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl Vocílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch dvoje zkoušek. Přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No a to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no, mě něco možná ještě malýho poradili a byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech, třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
4: A pan spisovatel.
5: Dobrý den.
4: Pan spisovatel.
5: Tady vám to nesvrtli.
4: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
5: No, vy jste vteřinku počkal, ono je to tak. Hodně.
4: Ano.
5: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
4: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
5: Ano.
4: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
5: Špalek.
4: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
5: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
4: ano.
5: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
4: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
5: Šest půlek pohádek.
4: Ano, šest půlek pohádek, ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
5: Šest půlek.
4: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
5: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
4: Samozřejmě.
5: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
4: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo. Ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
5: A co?
4: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem.

0: A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
1: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
0: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle, Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
1: No.
0: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
1: Nebo mít problémy, že jo?
0: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
1: Kolo.
0: Pod pohruškou smrtí kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už tam přeháníte.
1: To je dobrý, že jo?
0: Kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. No, to přece nemůžou číst děti.
1: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukl, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
0: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunilové stavební spořitelny?
1: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
0: Ovšem, ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
1: No, jo.
0: S těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mě přinesl, to prostě nejde.
1: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Já jsem nějaký páral, nebo co?
0: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
1: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
0: Já nevím,
1: co. Tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je... Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A poděděl jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutný?
2: Taky bývám smutný, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo, něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Nedřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím, zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný. Tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči. Teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
6: no,
5: víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat.
5: Ty jo!
6: No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskému líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co? No? Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej, počkej, počkej, počkej, počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to být, nech to být. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale jo, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď je řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádný mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči si na ní mohl nechat.
5: Ježišo, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: Co mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to je takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
3: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
4: Já tě zvu na slavnostní večeři.
5: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
4: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
5: No? Ty jsi blbej.
4: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
6: Bordel, erotický.
5: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
4: No, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nechalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
5: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
6: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
5: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
4: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
7: Taky?
4: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán provádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
7: To je úkol.
4: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.